Na cestách svých si viděl dost. Těch, co tě svlí.

dime a quién sometes.

na plíce. A sedej na plíce. V dobrý.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní haly.
0: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní haly se k naší četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům Československé lidové. Armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel. Byla by naše armáda.
2: Chcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel. Byla by naše armáda. Se takto choval každý velitel. Byla by naše armáda za chvíli bez čeho. Byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio.
3: Konec legrace.

Americe měli Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš. Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
1: To máš.
2: Já ti to řeknu. A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Much good. Much good. Much good.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz.

trust.

what can go wrong?

0: Ano?
1: Že už začne hodina.
0: Ano?
1: Hodina.
0: Ano?
1: Ano?
0: Ano?
1: Ano? Už je čas, musíme jít.
0: Ano?
1: Ano? Už je čas, musíme jít. Ano? Už je čas, musíme jít. Ano? Už je čas, musíme jít. Ano? Už je čas, musíme jít.
2: Poslyšte, Hujere.
1: Už je čas, musíme jít.
2: Poslyšte, Hujere. Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám... Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám... Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle...
2: A skoro až drzosti.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu. Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu. Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
3: Rock Radio.
1: Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
3: Rock Radio. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Dio. Konec legrace. Legrace.

0: Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák nonstop, ale jiskej festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely, se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami, světový kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde. Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Lať rok. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage. Českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio, nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu, nikde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
2: Dále.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále.
3: Co jdu, profesore?
2: Dále.
3: Co jdu, profesore? Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit. Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit. Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Sore. Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Bude zvonit.
2: No a co?
3: Že už začne hodina.
2: No a co?
3: Že už začne hodina.
2: No a co?
3: Že už začne hodina.
2: Ano.
3: Že už začne hodina.

Fuck you, I won't do what you tell me.

0: Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme pod radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vaš elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarový do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Ostarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasit. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vás... Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty.
0: Vás pobaví.
1: Fuj ty smrdíš. Do věci stop. Fuj ty smrdíš. Do věci s tou kurvu dělá.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měl dělat?
1: Kurvu dělá.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měl dělat? Ona dělala. Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

DABu i FM nebo na webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s

0: vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej.
0: To já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to?
4: Radio. Konec legrace.

0: Rockrádio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rockrádia Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rockrádia Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rockrádia Jirka Němý. Po 10. hodině usedá za mikrofon Rockrádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Za mikrofon Rockrádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše už slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. S Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rockrádiu. Rockrádiu. Rockrádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přeťa byl poslední, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přeťa byl poslední mladej v na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přeťa byl poslední mladej vodník v Čechách. Mladej vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: To idiota bych si...
1: Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde
1: na... Sjet omylem husí krev, mohli být sorry.
3: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
1: Mohli být sorry.
3: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
4: Tatínek začít.
3: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
4: Tatínek začít.
3: Bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
4: Tatínek začínal na Sázavě.
3: Žít někde na Beronce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože...
4: Beronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, to, že se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
4: Koho si chceš vzít?
3: Da.

0: AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legendy po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rok na rokový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Rokový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás ptí.
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil nebo vystoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. Kropil vlastním potem a hnojil vlastníma Kamile hnojivem. My přema očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil a haranty do drezíny. Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legend.

Vyznávate jedine klasiku a Vyznávate jedine klasiku a s žádnýma novotama klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý. 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC

0: DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz u i FM nebo na radia.cz.
1: Rock Radio.
2: Radio. Slušnej rok.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio.
3: Rock je slušná Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio.
3: Rock je slušná muzika.

Zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Z garáží a zkušeben. Zkušeben.

mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White. Slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White. Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. In Chains po White Stripes.

0: Rockin. Máte málo roku ve svi... Rockin. Máte málo roku ve... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. In. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderním městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol, horký žeslí. Vezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol, horký Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol, horký žeslí, Trautenberg a Traktor. Kokot Minute. Alkohol, horký žeslí, Trautenberg a Traktor. Minute. Alkohol, horký žeslí, Trautenberg a Traktor. 13. června v Alkohol, horký žeslí, Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laď Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a Trově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do kalu, je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do košnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

Rock Radio. Slušnej rock z vinilů. Jo. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Hledá
1: pro bohatší Česko.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už
1: čí Česko.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: A vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: A okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách je.
3: Poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Na úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát, na
2: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se
2: zážitky.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky. Ty unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete vyset zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete vyset.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
2: A na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
2: A pak...
3: 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhne...
3: metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů. Hnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážit...
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek naj...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete po...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pou...
3: Pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném... Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. Celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahrad. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše tak kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siři. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Vše pro bagry CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně.
1: Vše pro bagry CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: Bagry CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednat. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Místě. Pohodlné

0: pohybích obchodního centra Eden.
1: Vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím koupit? A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednej.
0: Tím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimasystém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Klimaexpress.cz.
2: Oknem fouká střecha, padá
0: kdo? Press.cz.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně paliv. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů 20 tisíc korun zdarma. Více na Nissan.cz.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garáži.

0: Hliník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více info Rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
0: Rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
0: CZ.
1: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.
2: Nejvyšší. Nejvyšší. Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. A nevešlo na www.rokovýradio.cz. Radio.cz.

0: akční bezpečnostní konference opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference. Druhý cizí jazyk v základní bezpečnostní konference Globsec. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Rock Radio. Počasí. Dnes bude opět převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupňů.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Koncept chytře vymyšleno pro život.
0: Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda na ulici 8. pěšího pluku, tam se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
4: Hledáte radost z jí.

Hledáte radost z jízdy? Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové. Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. Rock Radio. Rockovej rozjezd.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko dnes a hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdky. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má setkání s prezidentem běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem opozice Světlana Cichanovská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem předsedou senátu Miloše Cichanovská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministr. Programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministr. Programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu účastnila. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní.

0: Novej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Tak nám to dneska úplně vyšlo dobře.
1: Čumáci.
2: Tak nám to dneska úplně vyšlo dobře. Máme. Tak nám to dneska úplně vyšlo dobře. Máme 3 minuty. Dneska úplně vyšlo dobře. Máme 3 minuty po 6. Dobře. Máme 3 minuty po 6. Je středa. Máme 3 minuty po 6. Je středa. Máme 3 minuty po 6. Je středa 10. června. A hezké 3 minuty po 6. Je středa 10. června. A hezký středeční ráno vám přeje Honza.
3: Anabel.
2: 10. června. A hezký středeční ráno vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 10. června. A hezký středeční ráno vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Teď nám bude hrát středeční ráno vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Teď nám bude hrát potužník senior. Mě by zajímalo. Vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Teď nám bude hrát potužník senior. Mě by zajímalo. Malo. No. Mě by zajímalo, jak to ty seniori dělají, že vstávají ve 4 třeba. Ráno. Mě by zajímalo, jak to ty seniori dělají, že vstávají ve 4. Zajímalo, jak to ty seniori dělají, že vstávají ve 4 třeba ráno.
3: To je porucha.
2: Dělají, že vstávají ve 4 třeba ráno.
3: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stáře.
2: Vstávají ve 4 třeba ráno.
3: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky, neboj se.
2: Ve 4 třeba ráno.
3: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky.
2: Třeba ráno.
3: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky, neboj se nic.
2: Takže to ještě nejsi.
3: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky, neboj se nic.
2: Takže to ještě nejsem starý, když to ne.
3: Spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky, neboj se nic.
2: Takže to ještě nejsem starý, když to nemám.
3: Ještě
2: abych
3: ne.
2: Spal furt.
3: Přijde ze stářem taky, neboj se nic.
2: Takže to ještě nejsem starý, když to nemám.
3: Ještě
2: abych
3: ne.
2: Starý, když to nemám.
3: Ještě
2: abych
3: ne.
2: Spal furt.
3: Většinou to přichází po 50.
2: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
3: Ne.
2: Abych spal furt.
3: Většinou to přichází po 50.
2: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
3: Většinou to přichází po 50.
2: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
3: Ještě máš čas.
4: Já jsem dneska chtěla říct.
3: Sama od sebe?
2: Cí krása.
4: Bohužel.
3: Zuzka je z nás nejmladší a už to má, tak
2: Zuzka
3: tady je něco
2: to má,
3: špatně.
2: No.
3: To mi jde?
2: Cí krása.
4: Bohužel.
3: Zuzka je z nás nejmladší a už to má, tak
2: Zuzka
3: tady je něco
2: to má,
3: špatně.
2: No.
3: To mi nevychází. Matemat špatně. To mi nevychází. Matematicky.
2: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce?
4: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to
3: vychází matematicky.
2: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce?
4: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je
3: matematicky.
2: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce?
4: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi. A máš taky poruchu erekce?
4: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi.
3: Ona chodí.
2: Erekce?
4: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi.
3: Ona chodí na pravidelný prohlídky.
4: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi.
3: Ona chodí na pravidelný prohlídky prostaty.
4: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi.
3: Ona chodí na pravidelný prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi.
3: Ona chodí na pravidelný prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
2: Tak pak si ještě nejsi.
3: Ona chodí na pravidelný prohlídky prostaty, takže je v pořádku. Pravidelný prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
2: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme to.
3: Prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
2: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme to. Trautumer.
3: Prostaty, takže je v pořádku.
2: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme to. Trautumerka. Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme to. Trautumerka a potužníka seniora. Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme to. Trautumerka a potužníka seniora. Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme to. Trautumerka a potužníka seniora. Prohmátnem, tak si dáme to. Trautumerka a potužníka seniora. Tak si dáme to. Trautumerka a potužníka seniora. Merka.

0: R.E.M. Imitation of Life. R.E.M. Imitation of Life. Imitace života. Přesně. R.E.M. Imitation of Life. Imitace života. Přesně takhle teďka vypadáme. R.E.M. Imitation of Life. Imitace života. Přesně takhle teďka vypadáme. Imitation of Life. Imitace života. Přesně takhle teďka vypadáme. V 6 hodin a 10 minut na Rock Radio. Dneska je středa a my i dneska rozdáváme.
1: Kde si řekl moji větu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekni, dneska rozdáváme.
1: Kde si řekl moji větu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Kde si řekl moji větu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa. Kde si řekl moji větu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Jo, a my rozdáváme. Ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady. Dneska je středa.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady další. Středa.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady další čtyři lupy.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady další čtyři lupeny na Vezufest, kde se můžete těšit na spousta kapel. Je to dvoudenní festival od 4. do 5. července. A hraje tam třeba Forest Jump, Martina Pártlova, Marbo. Samozřejmě, teď jsem vypíchla Pártlova, Marbo. Samozřejmě, teď jsem vypíchla jiné kapely. Vy se můžete taky těšit. Marbo. Samozřejmě, teď jsem vypíchla jiné kapely. Vy se můžete taky těšit. Marbo. Samozřejmě, teď jsem vypíchla jiné kapely. Vy se můžete taky těšit třeba na Luci. Samozřejmě, teď jsem vypíchla jiné kapely. Vy se můžete taky těšit třeba na Luci, Valda Gang, Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory. Valda Gang, Gatecrasher, Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory, nebo Kamila Střihavku. Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory, nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta. Crasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory, nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rokové scény, takže. Koblížky, Panoptiko, Škvory, nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rokové scény, takže nemusíte se bát. Panoptiko, Škvory, nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rokové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné Maxim Turbulent, nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rokové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné Maxim Turbulent, je tam i spousta rokové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné Maxim Turbulent.
0: To jsou
1: starokové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné Maxim Turbulence.
0: To jsou největší rokeři, voty určitě minimálně si vystojíte
1: jede
0: frontu na pivko.
1: Mašinka, kouří se jím.
0: Vystojíte
1: jede
0: frontu
1: jede
0: na pivko.
1: Mašinka, kouří se jím z komínka. No, mě už taky kouří z komínka.
0: To je spíš pro děti, že jo, asi. Každopádně, pokud chcete na Vezův do kempu suchý, spíš pro děti, že jo, asi. Každopádně, pokud chcete na Vezův do kempu suchý, Boskovec, tak si pište asi. Každopádně, pokud chcete na Vezův do kempu suchý, Boskovec, tak si pište o čtyři lupeny. Pokud chcete na Vezův do kempu suchý,

0: Juboskovec, tak si pište o 4 lupeny a to do našeho messengeru. Pokud chcete na Vezuv do kempu Such Juboskovec, tak si pište o 4 lupeny a to do našeho messengeru na Facebook. Do kempu Such Juboskovec, tak si pište o 4 lupeny a to do našeho messengeru na Facebook. Nebo do vzkazu na Juboskovec, tak si pište o 4 lupeny a to do našeho messengeru na Facebook. Nebo do vzkazu na pište o 4 lupeny a to do našeho messengeru na Facebook. Nebo do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo a to do našeho messengeru na Facebook. Nebo do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo a nebo do vzkazu na Instagram, pište telefonní číslo a protože středa, tak dneska rozdáváme po půl. Protože středa, tak dneska rozdáváme po půl osmí.
1: Ano, přesně tak, protože nás čeká co?
0: Rozdáváme po půl osmí.
1: Ano, přesně tak, protože nás čeká co?
0: Půl osmí.
1: Ano, přesně tak, protože nás čeká co?
0: Jít domů potom.
1: Ano, přesně tak, protože nás čeká co?
0: Jít domů potom.
1: Jo. Co?
0: Jít domů potom. Jo, takhle. Jít domů potom. Jo, takhle.
1: Tak teď to nezafungovalo.
0: Potom. Jo, takhle.
1: Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení.
0: Jo, takhle.
1: Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí. Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí.
0: Dneska to nějaký.
1: Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí.
0: Dneska to nějaký to pro... Tak to ještě pak budem propojit.
1: To nezafungovalo, to naše propojení nevadí.
0: Dneska to nějaký to pro... Tak to ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
1: Fungovalo, to naše propojení nevadí.
0: Dneska to nějaký to pro... Tak to ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
1: Naše propojení nevadí.
0: Dneska to nějaký to pro... Tak to ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
1: Ano, a mi nevadí.
0: Dneska to nějaký to pro... Tak to ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
1: Ano.
0: A nějaký to pro... Tak to ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
1: Ano. A pište klasicky na Messenger.
0: Ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
1: Ano. A pište klasicky na Messenger, připište telefonní číslo. To jsme říkali.
0: Jsem říkal.
1: Dobře, tak nic. Tak, ty
0: tak to fakt nefunguje.
1: To jsme říkali.
0: Jsem říkal.
1: Dobře, tak nic. Tak, ty
0: tak to fakt nefunguje. Spin Doctor, Stu Princess na Rock Rádiu. Stu Princess na Rock Rádiu.

0: říká, že má svátek otta, druhý den říká, že má svátek. Tenhle ten den je tak, že jeden web říká, že má svátek otta, druhý den říká, že má svátek. Takže jeden web říká, že má svátek otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím.
1: Aha.
0: Svátek otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím.
1: Aha.
0: Takže si vyberte. Takže si vyberte a popřijte si, kdo chcete, k čemu chcete.
1: Mm.
0: No a pak tady máme dneska, takže si vyberte a popřijte si, kdo chcete, k čemu chcete.
1: Mm.
0: No a pak tady máme dneska tři muzikanty, vyberte a popřijte si, kdo chcete, k čemu chcete.
1: Mm.
0: No a pak tady máme dneska tři muzikanty, 60 let, k čemu chcete.
1: Mm.
0: No a pak tady máme dneska tři muzikanty, 62 let dneska.
1: Mm.
0: No a pak tady máme dneska tři muzikanty, 62 let dneska slaví americký bubeník. No a pak tady máme dneska tři muzikanty, 62 let dneska slaví americký bubeník Jimmy Chamberlain. Muzikanty, 62 let dneska slaví americký bubeník Jimmy Chamberlain, zakládající člen kapely Pumpkins.

0: Zvu vás na nákup vozu. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
1: Právě teď.
0: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
1: Právě teď pořídíte sklad.
0: Autojerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimo Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho řádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na... Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Tak děti dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Tak děti, zítra je tak...
0: Těšíme se na vás.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spin. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty on nevíš, nic ti neudělal. Luboši, ty on nevíš, nic ti neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Z kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
5: Alpu.cz Alzadny jsou tady. A tak... Alzadny jsou tady. A tak jsem pro... Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily, zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Noci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy náš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
6: Utrhnout?
5: Máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
6: Utrhnout, sklidit, oči.
5: Se slevovými kódy na Alza.cz.
6: Utrhnout, sklidit, oči.
5: Slevovými kódy na Alza.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
5: Na Alza.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
5: Alza.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za... Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.

rozmydlený ty... Rozmydlený tykven. Rozmydlený tykven. No pak tady mám dneska dvojí... Rozmydlený tykven. No pak tady mám dneska dvojí přání. 61 dvojí přání. 61 let má filipínsko-americký gitarista skladatel Joey Santiago. Spolu s filipínsko-americký gitarista skladatel Joey Santiago. Spolu zakladatel Pixies. A 65 let slaví britská zpěvačka basistka Kim Deal. Taky bývalá basistka. 65 let slaví britská zpěvačka basistka Kim Deal. Taky bývalá basistka. A spolu let slaví britská zpěvačka basistka Kim Deal. Taky bývalá basistka. A spolu zpěvačka basistka Kim Deal. Taky bývalá basistka. A spolu zakladatelka kapely. Basistka Kim Deal. Taky bývalá basistka. A spolu zakladatelka kapely Pixies. Kim Deal. Taky bývalá basistka. A spolu zakladatelka kapely Pixies. A spolu zakladatelka kapely Pixies.

0: Rock Radio, rokový kulendárium. Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Je středa.
0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Je středa 10. Je středa 10. června a svátek. Dneska středa 10. června a svátek. Dneska slaví Gita a Ota a Margita a Gréta.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Ota a Margita a Gréta.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... A Margita a Gréta.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... Ota a Gréta.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... Ota se asi nepíše s dvěma toče.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... Ota se asi nepíše s dvěma toče, že to je ten se píše...
2: Zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... Ota se asi nepíše s dvěma toče, že to je ten se píše s dvěma toče.
3: Oni jsou víc jak...
1: Já nevím, jestli se... Ota se asi nepíše s dvěma toče, že to je ten se píše s dvěma toče.
3: Oni jsou víc jako variant vlastně.
1: Ten se píše s dvěma toče.
3: Oni jsou víc jako variant vlastně těch otů.
1: Problém je, že...
3: Oni jsou víc jako variant vlastně těch otů.
1: Problém je, že tenhle ten den je tak, že jeden ve břík.

0: do 16. června. 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máte
1: čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte
1: jako z Kauflandu.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z Van. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z Van by. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z Van by Allegro. Rosteme? Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z Van by Allegro. Rosteme a fakturujeme k ní dodávku? Doručujte zásilky z Van by Allegro. Rosteme a fakturujeme zásilky z Van by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné ty z Van by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. A fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prosturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekurira.cz. Férové partnerství. Registrujte se na www.pracekurira.cz. Vanba.cz. Vanbaj Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: Vanbaj Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první rok Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na 99 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do na. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Atención, señoras
2: y Vodafone.
4: Atención, señoras y señores.
2: Vodafone.
4: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: Señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
6: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
6: Mix Latino, bachata, kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
6: Mix Latino, bachata, salsa dospělé.
4: Un, dos, tres.
6: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels.
4: Un, dos, tres.
6: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky
6: hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás učí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar.
5: My vás naučíme tančit.
4: Awarashar. Awarashar.
7: No. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Ten s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme sudopní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům.

0: song, který se jmenuje Opice šla do... Song, který se jmenuje Opice, šla do nebe. Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Opicím i těm, který vypadají docela hezky.
1: Happy birthday to you, happy birthday.
0: Který vypadají docela hezky.
1: Happy birthday to you, happy birthday to
0: you. Hezky.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: No.
1: Happy birthday to you. Hey, happy birthday to you.
0: No a za chvíli je pro změnu...
1: Happy birthday to you.
0: No a za chvíli je pro změnu muzika, dáme si Davida Kolera.
1: Hey to you.
0: No a za chvíli je pro změnu muzika, dáme si Davida Kolera a chci zas v tobě spát. No a za chvíli je pro změnu muzika, dáme si Davida Kolera a chci zas v tobě spát. Pro změnu muzika, dáme si Davida Kolera a chci zas v tobě spát.
2: Dobrý den. Jmenuji se Pavel Šlechta a...

Chceš se podílet výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantcnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Honda při www.projektantbudoucnosti.cz Honda přiváží žhavou.cz Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte 100 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.

0: Díky, Davide. Díky, Davide, David Koller. Díky, Davide, David Koller na Rock Rádiu pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním. David Koller na Rock Rádiu pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Rádiu pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Ten po půl sedmí v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Snad s náma chcete spát v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Snad s náma chcete spát a snačním rokovém rozjezdu. Snad s náma chcete spát a snad nás jezdu. Snad s náma chcete spát a snad nás máte rádi, jako my vás. Snad s náma chcete spát a snad nás máte rádi, jako my vás. Teď si dáme, chcete spát a snad nás máte rádi, jako my vás. Teď si jdeme dát a snad nás máte rádi, jako my vás. Teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou, tu máme taky rádi.
1: Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co z album na sobotní večer.

0: od divočáků Vojvod. Čáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rokovýradio.cz. Rock Radio. Je slušná muzika. Rock Radio. Je slušná muzika. Slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje? Slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu a krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termín. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termín setkání za úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců s a navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců s úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti ani zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý vrak, v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku a 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku a obchod, včetně zákazu balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku a obchod, včetně zákazu dovozu ruských a proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku a obchod, včetně zákazu dovozu ruských a zaměřuje na energetiku a obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, energetiku a obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistrkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 Ursula von der Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel Poufamo von der Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě. Čeká další start v diamantové lize.
0: Počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadě převažovat zataženost

hlasu záleží. V červnu do Kanady. Nový referendum. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. No jasně. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. No jasně. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. No jasně. Záleží. V červnu do Kanady. No jasně. V sobotním rokovým referendu to není. V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendu to není. Červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendu to není problém. To není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojka z roku kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojka z roku číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojka z roku 2009. Dvojku. Dvojku mají Rush a jejich deska. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 19. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 19. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Signals z roku 1982. 1982. Pokud radši něco dva. Pokud radši něco ostřejší. Pokud radši něco ostřejšího. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 19 něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1990. Můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od div. Zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků. Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Z roku 1991 od divočáků Vojvod. 1991 od divočáků Vojvod. 1991 od divočáků Vojvod.

0: zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 19 míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 19 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty do 19 stupňů Celsia. Rock Radio. Nejvyšší teploty do 19 stupňů Celsia. Rock Radio. Doprava.
1: Rock Radio. Doprava. Stále se řeší nehoda ve Frýdku Místku. Rock Radio.
2: Doprava.
1: Stále se řeší nehoda ve Frýdku Místku na ulici 8.
2: Doprava.
1: Stále se řeší nehoda ve Frýdku Místku na ulici 8. pěší. Stále se řeší nehoda ve Frýdku Místku na ulici 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamícké ulici a v Kolíně na Nebovické.
3: Spolehlivé auto na dovolené. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou. Více na Suzuki.cz.
4: Děkujeme za zprávy, Zuzko, teď... Green Day, americký idiot.

0: Kobejna, no nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Diváka, no vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Kobejna, no nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Říkali jsme tady, ne, počkej, ty máš ráda Kurta Kobejna, no nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama možná už, že je v plánu, že by Sharon v dávnem, před 14 dnama možná už, že je v plánu, že by Sharon plánu, že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na, že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na obrazovkách a že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na obrazovkách a že by vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na obrazovkách a že by si s ním mohla někde si zajet do nějakého města, musí s ním popovídat a on by odpovídal na základě snesla obrovská vlna hejtů. Že na tom Sharon a rodina chce jenom vydělat, že chce obrovská vlna hejtů, že na tom Sharon a rodina chce jenom vydělat, že chce prostě Ozzyho hejtů, že na tom Sharon a rodina chce jenom vydělat, že chce prostě Ozzyho chce jenom vydělat, že chce prostě Ozzyho ještě vozit po smrti jako v opičku na gumě, že chce prostě Ozzyho ještě vozit po smrti jako v opičku na gumě, že na tom Ozzyho ještě vozit po smrti jako v opičku na gumě, že na tom, že z toho chtějí vydělat peníze, tak smrti jako v opičku na gumě, že na tom, že z toho chtějí vydělat peníze, v opičku na gumě, že na tom, že z toho chtějí vydělat peníze, tak dělá hejtrům jednak, až si teda samozřejmě vetknou svoje názory do kakaového domku. Takže se strašně bál umřel, takže se strašně bál, aby na něj lidi nezapomněli, že kromě té muziky, aby si jako na něj vzpomněli, a vlastně v podstatě tak nějak k tomu dohodli, že kromě té muziky, aby si jako na něj vzpomněli, a vlastně v podstatě tak nějak k tomu dohodli, že kromě té muziky, aby si jako na něj vzpomněli, takže by byl pro, kdyby takhle mohl s lidma promluvit. No a jeho syn Jak Ozzy mluvil, jak Ozzy vypadal a na nějakou AI uzavřená, založená na tom, jak Ozzy mluvil, jak Ozzy vypadal a na

0: nějaký uzavřená, založená na tom, jak Ozzy mluvil, jak Ozzy vypadal, a na nějakých archivech založená na tom, jak Ozzy mluvil, jak Ozzy vypadal, a na nějakých archivech, jak Ozzy mluvil, jak Ozzy vypadal, a na nějakých archivech fotek a videí a záznamů všeho. Jak Ozzy mluvil, jak Ozzy vypadal, a na nějakých archivech fotek a videí a záznamů všeho.
1: No,
0: a mluvil, jak Ozzy vypadal, a na nějakých archivech fotek a videí a záznamů všeho.
1: No, a ty dolary...
0: archivech fotek a videí a záznamů všeho.
1: No, a ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: A videí a záznamů všeho.
1: No, a ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně tak, tak...
1: No, a ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně tak, tak něčeho to platit musí.
1: Ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně tak, tak něčeho to platit musíš.
1: Jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně tak, tak něčeho to platit musíš. Zase na druhou stranu, buďme upřímní. Přesně tak, tak něčeho to platit musíš. Zase na druhou stranu, buďme upřímní, pokud... Tak, tak něčeho to platit musíš. Zase na druhou stranu, buďme upřímní, pokud chceš něco takového udělat, to platit musíš. Zase na druhou stranu, buďme upřímní, pokud chceš něco takového a toho Ozzyho potom někam vozit, tak to není zadarmo.
1: Hmm. No, liťou. Každá sranda něco stojí.
0: Potom někam vozit, tak to není zadarmo.
1: Hmm. No, liťou. Každá sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že...
0: Tak to není zadarmo.
1: No, liťou. Každá sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že skalní fanoušci. No, liťou. Každá sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že skalní fanoušci to jistě. Každá sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že skalní fanoušci to jistě ocení.
0: No, bych si s ním šel popovídat.
1: Já si myslím, že skalní fanoušci to jistě ocení.
0: No, bych si s ním šel popovídat.
1: No, jo. Skalní fanoušci to jistě ocení.
0: No, bych si s ním šel popovídat.
1: No, jo, bych mu přinesl ocení.
0: No, bych si s ním šel popovídat.
1: No.
0: Já bych mu přinesl gram nebo dva. Bych si s ním šel popovídat.
1: No,
0: já bych mu přinesl gram nebo dva.
1: Že bude umět česky?
0: Ne. Popovídat.
1: No,
0: já bych mu přinesl gram nebo dva.
1: Že bude umět česky? No,
0: já bych mu přinesl gram nebo dva.
1: Že bude umět česky?
0: Ne.
1: Proč ne? Že bude umět česky?
0: Ne.
1: Hello,
0: ne?
1: Že bude umět česky?
0: Ne.
1: Hello, Ozzy. Že bude umět česky?
0: Ne.
1: Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech.
0: Ne.
1: Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic.
0: Ne.
1: Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Nice to meet. Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Nice to meet you, Danda from Czech Republic. Nice to meet you. Nice to meet you.
0: Hele, jako nejsem
1: Would
0: úplně...
1: Would you to meet you?
0: Hele, jako nejsem
1: Would
0: úplně...
1: Would you talk with me?
0: Nejsem úplně nejlepší... Hele, jako nejsem
1: Would
0: úplně...
1: Would you talk with me?
0: Nejsem úplně nejlepší angličtinař a roz... Hele, jako nejsem
1: Would
0: úplně...
1: Would you talk with me?
0: Nejsem úplně nejlepší angličtinař a rozhodně lepší angličtinař a rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT.
1: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěl...
0: A rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT.
1: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěl urazit.
0: Mluvím jako indická podpora někde IT.
1: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěl urazit.
0: Někde IT.
1: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěl urazit.
0: No tak doufejme, že...
1: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěl urazit.
0: No tak doufejme, že přijede Ozzy k nám, že přijede Ozzy k nám, že někde na Václaváku si s ním pokecáme v nějakém nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: K nám, že někde na Václaváku si s ním pokecáme v nějakém nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Václaváku si s ním pokecáme v nějakém nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: S ním pokecáme v nějakém nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem. Aj v nějakém nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře. Tak Ozzy, těšíme se na tebe. Těšíme se na tebe. A za chvíli si dáme terapii. Miro, ještě že je, tak ten AI nepotřebuje. A za chvíli si dáme terapii. Miro, ještě že je, tak ten AI nepotřebuje. A jeho IG. A za chvíli si dáme terapii. Miro, ještě že je, tak ten AI nepotřebuje. A je Miro, ještě že je, tak ten AI nepotřebuje. A jeho IG je pohoda. AI nepotřebuje. A jeho IG je pohoda. A jeho IG je pohoda.
2: Co mají elektrikáři kurý?
0: IG je pohoda.
2: Co mají elektrikáři kurý? Co mají elektrikáři?

0: elektrikáři, kurýři a vůbec elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle, ne? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek? Potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek? Boxer nabízí prostor a to na paletu, štafle nebo spoustu zásilek? Boxer nabízí prostor a variabilitu, přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, variabilitu, přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 2 pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivá zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Už od 499 000 bez DPH.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelství.
0: 499 000 bez DPH.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu.
0: Tisíc bez DPH.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je
0: DPH.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2000. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a Dead Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spa Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí a 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí a nebo vydaš na Bejzin už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí a nebo vydaš na Bejzin na Otočko až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i 2. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i 2. Poříčí. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i 2. Prodej na Bejzin.cz. Bejzin na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i 2. Prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin
1: Fire. Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i 2. Prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rok je slušná. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rok je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry.
2: Slušná muzika.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní. Mám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu.
3: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví.
3: Roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešením
3: Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna. Více informací na Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lišt.
4: Na velux.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
6: V tom

0: Green Day, American... Ej, Green Day, American Idiot na Rock Radio. Ej, Green Day, American Idiot na Rock Radio. 6 hodin. Ej, Green Day, American Idiot na Rock Radio. 6 hodin a 36 minut. Je středa. Tvůj oblíbený American Idiot na Rock Radio. 6 hodin a 36 minut. Je středa. Tvůj oblíbený den. Oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne. Tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne. Tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina.

0: musí být celá liška.
1: A liščí ohon.
0: V tom musí být celá liška. A takže je.
1: On.
0: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu
0: nás doma i moje hračky. Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu
0: i moje hračky. Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu
0: hračky. Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme.
0: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní mali. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie tohoto. Jsme energie tohoto města.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
3: Je tohoto města.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
3: To města.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na které jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička

0: pro prodejny tří jahody. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte taky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30% ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. ETA, tady je doma.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
1: Doma.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůsmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spore, má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný kecifu. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gro, i. B.A.R. Keci funkční věci. Ano, gro, i. B.A.R. Dosa věci. Ano, gro, i. B.A.R. Dosa tečka. Ano, gro, i. B.A.R. Dosa tečka. CZ.
3: Kup si
2: gro, i. B.A.R. Dosa tečka. CZ.
3: Kup si auto.
2: B.A.R. Dosa tečka. CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: B.A.R. Dosa tečka. CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o
2: 120.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto 1000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Černice. K tomu máš 3 dny jdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení, Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu. Máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz direct.auto.cz
4: Rock Radio
5: .auto.cz
4: Rock Radio
5: .cz

0: máme. Farma. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma
0: Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: To zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch.
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch.
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně.
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to
1: užili. Nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Kupu jahod a fantastickou zmrti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše.
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Hledáte práci, která dává smysl?

Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je s... Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro... Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro... Modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: To zase bude správná trojka.
1: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tom... Jeden song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluvíme, padají tady slova.
2: Proběhne a zmizí, ale na těch sítích to visí už věčně, víš?
1: Počkej, ale on rozhodně neproběhnul, nezmizel, on normálně zahrál dávňáka, tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec.
2: Já myslím, že sestřičky nebyly až tak moc, jako že by mu...
1: Konec.
2: Já myslím, že sestřičky nebyly až tak moc, jako že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil. Když byli tři nebo kolik jich bylo. A pak jsem si říkal, jestli byli tři najednou, nebo jestli se tam střídali, nebo jak to bylo s Zuzinou.
1: To by mě taky zajímalo.
2: Jestli měl tři najednou, tak to docela vychytal.
0: Ani nepíšou, kolik jim bylo, jak bylo třeba...
2: 70 plus.
0: Tak měl týpek dost divný choutky.
2: 70 plus.
0: Tak měl týpek dost divný choutky.
2: Taká garantní koupel. No, tak
1: takže...
2: Takže s čím to uzavřeme? Tím, že ty to nedělej, prosím tě, nechceme, aby tě zavřeli a teď si dám Rammsteiny.
1: Já si myslím, že to bylo chytrý, mně se to líbí.
2: Nedělej, prosím tě, nechceme, aby tě zavřeli a teď si dám Rammsteiny.
1: Myslím, že to bylo chytrý, mně se to líbí.

0: nevešlo do... Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa Zuzky je nám třeba...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa Zuzky je nám třeba...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa Zuzky je nám třeba...
2: Policie...
0: ...šlo do zpráv.
1: Středa Zuzky je nám třeba...
2: Policie zatkla muže, který měl...
1: Středa Zuzky je nám třeba...
2: Policie zatkla muže, který měl předstívat... Policie zatkla muže, který měl předstívat Downův syndrom, aby zmanipuloval pečovatelky k tomu, aby ho koupali a starali se o něj.
3: Honza hned říkal, že něco takového plánuje taky. Myslíte, že mě za to zavřou, nebo ne?
4: Já bych ušetřil, tak když už holky nedávají na...
3: Zavřou, nebo ne?
4: Já bych ušetřil, tak když už holky nedávají na masážích slevenky, tak aspoň tohle je dobrý.
3: Pojď tady. Ježiš, pojď si náš ventičku, my tě pomojeme.
2: Jak tě to jako napadne, já to nevím, je bizár.
3: Já nevím, ale lidi vymýšlejí
2: prostě.
3: Lecos, no. Tak jako když jsme viděli ty magory, co se přecos, no. Tak jako když jsme viděli ty magory, co se převlíkali za medvědy kvůli pojistným podvodům.
4: Jako důležitý je, že jsme si řekli, že tenhle ten vstup bude velice citlivý.
3: To nám jde vždycky, jak jde o citlivá témata, my jsme to zprávná trojka.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Kovou.

0: záchod. Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Všechno to ví.
0: A co odvětrávání? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Všechno to ví.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Všechno to ví.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Větrák.
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne.
1: Jak větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat?
1: Tak co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilátory.
0: Správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz. Ventilatory. .cz.
3: Toto vysílání je přísně
2: .cz.
3: Toto vysílání je přísně. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete, hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořád. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a může pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Uvažujete o novém vytápění?
3: Agent s povolením srovnávat.
4: Uvažujete o novém vytápění?
3: Povolením srovnávat.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na
3: srovnávat.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: V kuchyni, v obýváku
4: režimem. Více na Vaillant.cz.
5: V kuchyni, v obýváku,
4: CZ.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv. V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáku, na záchodě, ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si a na záchodě, ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku, apku radia.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Radia.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart.
6: Vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy.
6: Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy.
6: Ano, Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy.
6: Ano, Tatart nákupy z exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista. Vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov

0: přiváží Jarov Drive. O správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super... Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychle perák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Víc k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na auto je zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na auto Jarov C. Vozi skladem a rychlé předání. Více na auto Jarov CZ. Značkladem a rychlé předání. Více na auto Jarov CZ.
1: Značková kvalita za nízké.
0: Více na auto Jarov CZ.
1: Značková kvalita za nízké ceny v
0: auto Jarov CZ.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden
0: Jarov CZ.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny. Růzová kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny. Různé druhy za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny. Různé druhy za 14,90. Kauflandu. Tento týden jojo bombóny. Různé druhy za 14,90. Týden jojo bombóny. Různé druhy za 14,90. Beefeater pravý Londýn. 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12 gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12 prémi 349,90 a Radegast ryze hořká 12 prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland 19,90 až do 16. června. Kaufland do června. Kaufland.
2: Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia ne... www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz

0: Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Jich studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda přes 25 tisíc vojáků z povolání a víc než 5 tisíc. Června měla armáda přes 25 tisíc vojáků z povolání a víc než 5 tisíc příslušníků aktivní záloh. Armáda přes 25 tisíc vojáků z povolání a víc než 5 tisíc příslušníků aktivní záloh. 20 tisíc vojáků z povolání a víc než 5 tisíc příslušníků aktivní zálohy. Podle představitelů z povolání a víc než 5 000 příslušníků aktivní zálohy. Podle představitelů víc než 5 000 příslušníků aktivní zálohy. Podle představitelů ministerstva obrany zůstává příslušníků aktivní zálohy. Podle představitelů ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavní zálohy. Podle představitelů ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavních. Podle představitelů ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavních priorit armády. Vedle představitelů ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavních priorit armády. Vedle modernální oblast jednou z hlavních priorit armády. Vedle modernizace a investic do nové techniky. Z hlavních priorit armády. Vedle modernizace a investic do nové techniky. Armády. Vedle modernizace a investic do nové techniky. Česká modernizace a investic do nové techniky. Česká orbitální mise na a investic do nové techniky. Česká orbitální mise na mezinárodní vesmírnou stanici do nové techniky. Česká orbitální mise na mezinárodní vesmírnou ISS byla orbitální mise na mezinárodní vesmírnou stanici ISS byla by měla přispět k poznatkům mezinárodní vesmírnou stanici ISS byla by měla přispět k poznatkům i vesmírnou stanici ISS byla by měla přispět k poznatkům jestli se člověk dokáže rozmnožit stanici ISS byla by měla přispět k poznatkům jestli se člověk dokáže se byla by měla přispět k poznatkům jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru jaké zpět k poznatkům, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření astronauti běhru, jaké množství kosmického záření astronauti během svých misí vstřebávají, i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a biomasu prostřednictvím řas. Vyplývá to z materiálu Akademie věd České republiky. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení a jeho vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Dnes nad ránem to oznámilo oblastní velitelství amerického nad Hormuzským průlivem. Teniska Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou. Zvítězila 6-1 6-2 nad Renatou Sarasuavovou z Mexika.
1: V severozápadní polovině Čech čekáme na řadě míst přehání.

0: Pearl Jam jsou Black neboli černý na Rock Rádiu minutku. Black neboli černý na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
0: Na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
0: Minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
0: Před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
0: Tak jenom raní.
1: A my jsme BD a dáme se zprávy.
2: Tak co koupel? Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, základ. Co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo.

0: řadě míst přeháňky. Kovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. Mami. 14 až 19 stupni Celsia.
1: Mami.
0: 14 stupni Celsia.
1: Mami. Proč máme všechno od konceptu?
0: Celsia.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí
1: u... proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí...
1: proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na...
1: tu.
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 se bouralo.
4: Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Kar...
4: Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlo.
4: Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlo.
4: Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 5.
4: Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru. A D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru. A pozor si dejte ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru. A pozor si dejte taky Karlovy Vary na 75. kilometru. A pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší 75. kilometru. A pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a za dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a za... Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Víc. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na svou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. A zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz. Na Suzuki.cz.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Ať máte hodně energie.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Ať máte hodně energie a nejste dole, neboli anglický down vám přehonzá.
6: Čumáci!
7: Ať máte hodně energie a nejste dole, neboli anglický down vám přehonzá. Ať máte hodně energie a nejste dole, neboli anglický down vám přehonzá.
8: Anabel.
0: A Zuzka.
7: 4 minuty vám přehonzá.
8: Anabel.
0: A Zuzka.
7: 4 minuty po 7. ve středu 10. června.
8: Anabel.
0: A Zuzka.
7: 4 minuty po 7. ve středu 10. června. Přátelé, kapely. 4 minuty po 7. ve středu 10. června. Přátelé, kapely. Forest Jump Kamil 7. ve středu 10. června. Přátelé, kapely. Forest Jump Kamil středu 10. června. Přátelé, kapely. Forest Jump Kamil Střihavka, J.A. Kronek a Allband, Lucie, Valda Gang, Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor. To nejsou Lucie, Valda Gang, Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor. To nejsou kapely, který budeme Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor. To nejsou kapely, který budeme hrát. Teď Koblížci, Panoptiko, Škvor. To nejsou kapely, který budeme hrát. Teď ale.
8: Kapely, které můžete vidět na Vezuf Festu a my tady kapely, které můžete vidět na Vezuf Festu a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás. Můžete vidět na Vezuf Festu a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže jdete na Vezuf Festu a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 F Festu a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte

0: ještě zhruba 30 minut a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte, máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messenger. Máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo. Telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
1: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry.
0: Připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
1: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich sovy.
0: Messengeru vaše telefonní číslo.
1: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich sovy v mazutu.
0: Telefonní číslo.
1: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich sovy v mazutu. No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich sovy v mazutu. Kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich sovy v mazutu. Sestry a jejich sovy v mazutu.
2: Rock Radio.
1: Sovy v mazutu.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno. Radio.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu. Ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300, jsou tu další zprávy. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků a včetně nových studentů

cestou domů. A když jsme se vraceli cestou domů. A když jsme se vraceli cestou domů. A když jsme se vraceli cestou domů. Tak jsme viděli dřevorubce, jak se vraceli cestou domů.

A ten strom plakal. A ten strom plakal. Strom plakal.

Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: finská kapela Rasmus, loni z roku 2003 Guilty, finská kapela Rasmus, loni 2003 Guilty, finská kapela Rasmus, loni vydala 12. finská kapela Rasmus, loni vydala 12. září nový album, finská kapela Rasmus, loni vydala 12. září nový album Weirdo, loni vydala 12. září nový album Weirdo, aby jsme navázali na vstup před sedmou, tak divňák.
1: Kapela. A ty jsi tež taky divňák, můj milovaný.
0: Na vstup před sedmou, tak divňák. Kapela.
1: A ty jsi tež taky divňák, můj milovaný.
0: Divňák. Kapela.
1: A ty jsi tež taky divňák, můj milovaný.
0: Ďakovala. Kapela.
1: Tež taky divňák, můj milovaný.
0: Ďakovala. Kapela jede tur po Evropě a pozor.
1: Tak, můj milovaný.
0: Ďakovala. Kapela jede tur po Evropě a pozor. Dorazej. Ďakovala. Kapela jede tur po Evropě a pozor. Dorazej. Kapela jede tur po Evropě a pozor. Dorazej do Vizovic. Ne, teda jede tur po Evropě a pozor. Dorazej do Vizovic. Ne, teda a pozor. Dorazej do Vizovic. Ne, teda na Slivku, ale v pátek. Dorazej do Vizovic. Ne, teda na Slivku, ale v pátek 17. červen. Pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. Takže pokud nemá července, zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupeny na festivalu Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete of Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v prodeji, tak se může vejít, jsou. Tak se můžete, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v prodeji, tak se může vejít, jsou. Tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v prodeji, tak se může vejít, jsou. Tak se můžete podívat a případně si užít v prodeji, tak se může vejít, jsou. Tak se můžete podívat a případně si užít, že vejít, jsou. Tak se můžete podívat a případně si užít nový pecky, tak se můžete podívat a případně si užít nový pecky i ty starý z kapelou. Případně si užít nový pecky i ty starý z kapelou Rasmus. Moje bejvalá. Si užít nový pecky i ty starý z kapelou Rasmus. Moje bejvalá jedna. Pecky i ty starý z kapelou Rasmus. Moje bejvalá jedna je bezmezně milovala. Z kapelou Rasmus. Moje bejvalá jedna je bezmezně milovala. Moje bejvalá jedna je bezmezně milovala. To bylo
2: jak
0: až
2: moc
0: bývalá jedna je bezmezně milovala. To bylo
2: jak
0: až
2: moc bezmezně
0: je bezmezně milovala. To bylo
2: jak
0: až
2: moc bezmezně až ti to vadilo.
0: Jo. Jako
2: bezmezně až ti to vadilo.
0: Jo. Jako tak bezmezně, že mi přišlo jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do Finska a letíš. Jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do Finska a letíš. Bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do Finska a letíš. A letíš tam a jedeš před barák, kde bydlí ten zpěvák a koukáš, jestli nepůjde ven.
2: Aha. Tak to už
0: a jedeš před barák, kde bydlí ten zpěvák a koukáš, jestli nepůjde ven.
2: Aha. Tak to už trošku hraničí s jistou psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že.
0: Ne, byla hodná.
2: Jo, tak to. Psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že.
0: Ne, byla hodná.
2: Jo, tak to. Poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že.
0: Ne, byla hodná.
2: Jo, tak to.
0: Byla dobrá.
1: Dobrá byla, vařila.
0: Byla dobrá.
1: Dobrá byla, vařila, dobrá byla, tak to už.
0: Takže
1: dobrá byla, tak to už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely.
1: Tak to už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No,
2: nezděte.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No, kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No,
2: nezděte jim před barák, prosím.
0: Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No,
2: nezděte jim před barák, prosím.
0: Jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No,
2: nezděte jim před barák, prosím.
0: No, to ne. Ale zase tak jste na Masters. No,
2: nejezděte jim před barák, prosím vás.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady třeba.
2: Když se na ten Masters, barák, prosím vás.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady třeba.
2: Když se na ten Masters, ale tak.
0: Tak. No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady třeba.
2: Když se na ten Masters, ale tak. Co už.
0: No, nic.

0: Co už?
1: No nic, jdeme si další muziku, teď už Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. No nic, jdeme si další muziku, teď už Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ty, bad name, ty dáváš lásce špatný jméno.
0: Ano.
1: Na Rock Rádiu.
0: Ano.
1: Ano. Na Rock Rádiu.
0: Ano.
1: Tady.
0: Ano.
1: A teď.
0: Ano.
1: Vezmeš si mě k rádiu.
0: Ano.
1: Tady.
0: Ano.
1: A teď.
0: Ano.
1: Vezmeš si mě.
0: Ano.
2: Jo!
1: Vezmeš si mě.
0: Ano.
2: Jo!
1: Si mě.
0: Ano.
2: Jo!

10 minut po 7. 10 minut po 7 dohrávají na Rock Rádiu Rasmus. 10 minut po 7 dohrávají na Rock Rádiu Rasmus a jejich pecka. 10 minut po 7 dohrávají na Rock Rádiu Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. 10 minut po 7 dohrávají na Rock Rádiu Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela dohrávají na Rock Rádiu Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela Rock Rádiu Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela a jejich pecka z roku 2003 Guilty.

0: Byli Battlebees UR, který dohráli
1: na... ticho. Přátelé, jako v Evropě.
0: Byli Battlebees UR, který dohráli nevíme kdy. Před 10 minutama,
1: jako v Evropě.
0: Byli Battlebees UR, který dohráli nevíme kdy. Před 10 minutama. Padli vysílače. No nic, přátelé, čeká nás další roky. No nic, přátelé, čeká nás další rokin. Přátelé, čeká nás další rokin. Pátek, sobota. Čeká nás další rokin, pátek, sobota, spousta kapel a samozřejmě v sobotu taky náš rock rádiový tým a samozřejmě v sobotu taky náš rock rádiový tým a na obou zastávkách tady samozřejmě v sobotu taky náš rock rádiový tým a na obou zastávkách tady naše sličná Anabel.
1: Ano, budu
0: na obou zastávkách tady naše sličná Anabel.
1: Ano, budu přejíždět z Ostravy do Moravského.
0: Tady naše sličná Anabel.
1: Ano, budu přejíždět z Ostravy do Moravského Krumlova, takže to bude velký
0: Anabel.
1: Ano, budu přejíždět z Ostravy do Moravského Krumlova, takže to bude velmi výživný víkend. Budu přejíždět z Ostravy do Moravského Krumlova, takže to bude velmi výživný víkend. Každopádně, jak už jsme říkali v pátek, Ostravy do Moravského Krumlova, takže to bude velmi výživný víkend. Každopádně, jak už jsme říkali v pátek, Ostrava v sobotu, takže to bude velmi výživný víkend. Každopádně, jak už jsme říkali v pátek, Ostrava v sobotu Moravstrava, v sobotu Moravský Krumlov s celým naším týmem, bude tam rokrádový stánek, vy si tam můžete koupit Kej Krumlov s celým naším týmem, bude tam rokrádový stánek, vy si tam můžete koupit merch, vzít si různým týmem, bude tam rokrádový stánek, vy si tam můžete koupit merch, vzít si různé upomínkové před rokrádový stánek, vy si tam můžete koupit merch, vzít si různé upomínkové předměty, merch, vzít si různé upomínkové předměty, samolepky, kondomy a tak dál, vzít si různé upomínkové předměty, samolepky, kondomy a tak dál, ale předměty, samolepky, kondomy a tak dál, ale každopádně, proč to říkáme, pro sobotní zastávku do Moravského Krumlova 10 lupenů.
0: Pokud je chcete, stačí, abyste se vyblejskli se svojí partičkou, s kterou tyhle ty festiáky. A poslali nám tuhle tu unikátní fotku na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a tuhle tu unikátní fotku na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a to náš e-mail studio@rokovieradio.cz a to nejdíl do zítřejších čtvrtečních @rokovieradio.cz a to nejdíl do zítřejších čtvrtečních 15 hodin.cz a to nejdíl do zítřejších čtvrtečních 15 hodin.
1: Ano, my pak v
0: nejdíl do zítřejších čtvrtečních 15 hodin.
1: Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady
0: vyhlásí zítřejších čtvrtečních 15 hodin.
1: Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám
0: čtvrtečních 15 hodin.
1: Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný. Jsi smutnej.
0: Ne.
1: Teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný, jsi smutnej.
0: Ne.
1: Prý konečně tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný, jsi smutnej.
0: Ne.
1: Prý konečně tady bude klid jeden, No, takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí sám, popovídá si s naším vítězem.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od

0: www.tapičku.cz.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
2: Pokřivený pohled.
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: Let.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto 1000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Club. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct až 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct po vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz .auto.cz
4: Já nový plot mám.
3: Nový plot.cz
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodá. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Oknem
5: Ploty Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Oknem
5: všechno dobrý.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám
5: dobrý.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví
7: Zedník.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví
7: Zedník.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví
7: Zedník.
8: Malíř.
6: Střecha, padá, kdo pak nám to praví
7: Zedník.
8: Malíř.
7: Topenář.
8: Podlahář.
7: Podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho.
8: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu.
8: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
8: Více informací. Ty. Rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
8: Více bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
8: Více informací na rekbity.cz.
9: Si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
8: Více informací na rekbity.cz.
9: Rekbo bytu. Opět domov.
8: Více informací na rekbity.cz.
9: Rekbity. Záruka. Opět domov.
8: Více informací na rekbity.cz.
9: Rekbity. Záruka kvality.
8: Informací na rekbity.cz.
9: Rekbity. Záruka kvality.
10: Věda, řemeslo, slo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které mu Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Z. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Vidíš to? Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš co?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš co vidím já?
12: Co?
11: Let balónem.
12: Vidím já? Co?
11: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting.
12: Co?
11: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboardákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít vlách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného
11: Který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
11: U nás
12: nebo své blízké.
11: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný můžke.
11: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
11: vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
11: vždy.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
11: S nejširší
12: nevadí. Obdarovaný může

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Zážitky.
0: CZ. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
0: Nebo obítet. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
0: Nebo BTTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB? NFT, i když to už.
3: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. SSB?
0: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
0: SB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká... Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová...
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
3: To je státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od...
0: To je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout? A nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně. To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Vlastní spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky.
0: Kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota.
0: Stáhnout.
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota. No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonus stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3 době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Si za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Když uvidíte Buřinka.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u... Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 7... Nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 7... Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 70... Týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 79,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 79,90. A rá krkovice bez kosti, kilo, za 79,90. A Radegast ryze z kosti, kilo, za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl, 9,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 20. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6. Za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6. Na 90. Albert, dle srovnání k 3.6. 50. Albert, dle srovnání k 3.6. 3.6.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích, opět ožívají mé dobtenáři. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
5: Příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na stříbrné velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na stříbrném jezeře. O letošních divadelní představení pod širým nebem, poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci.

Zahubičku.cz. Tu neprolédá matrace Hercules Klima od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní matrace Hercules Klima od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní má od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrabičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace

0: očekávám
1: posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj, Karel Máj alias Honza Koten.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové.koten. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál pomlčka-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel
1: .cz nebo v síti Ticketportál.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup
1: Ticketportál.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navřádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. 6. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Rocket.
2: Těšíme se na vás.
4: Rock Radio.
2: Těšíme se na vás.

0: práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví chce vést dialog. Ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví chce vést dialog. Napsala v úterý v reakci na dopis kultury, spravedlnosti a zdravotnictví chce vést dialog. Napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odnosti a zdravotnictví chce vést dialog. Napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na nictví chce vést dialog. Napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili. Chce vést dialog. Napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávku. Napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryně světa měla to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory von der Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famozním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici
1: Olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
2: Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
2: Rock Radio.
1: Na D6 se stále řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 75. A vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Veveří, kde tramvaj srazila chodce.
3: V Brně v ulici Veveří, kde tramvaj srazila chodce.

0: Skillet. Skillet a ich Monster. Skillet a ich Monster neboli v obluda minutu po půl osmí. Skillet a ich Monster neboli v obluda minutu po půl osmí na Rock Radio.
1: Obluda dnešního dne. Obluda dnešního dne jsem já, protože jsme měli ticho, takže si dáme radši zprávy, ať už teď žádný ticho dneska ne. Dnešního dne jsem já, protože jsme měli ticho, takže si dáme radši zprávy, ať už teď žádný ticho dneska ne. Radši zprávy, ať už teď žádný ticho dneska nevzniká.
2: Poctivej český fe.
1: Už teď žádný ticho dneska nevzniká.
2: Poctivej český festák nonstop, ale
1: dneska nevzniká.
2: Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádiu, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádiu stage se střídají nejistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádiu stage se střídají nejlepší rokový. Jedině na Rock Rádiu stage se střídají nejlepší rokový. Jedině na Rock Rádiu stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami, tými hvězdami světového roku. To nejlepší z festivalu světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a jeho roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav. To je Rock Rádio z festáků, kulturáků a zábav. To je Rock Rádio Stage. Víc Rock Rádio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyší. Rádio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyší. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Rádio Stage v dabu. Ten neuslyšíš. Laď Rock Rádio Stage v dabu. Laď Rock Rádio Stage v dabu. Rock Rádio, co se děje? Rock Rádio, co se děje?
3: Hezké.
2: Rock Rádio, co se děje?
3: Hezké ráno je půl.
2: Rock Rádio, co se děje?
3: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy.
2: Rádio, co se děje?
3: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent. Osmé jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny set úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání zaměstnanců kvůli přesunu agent termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti. Termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry.

0: ulici Veveří, kde tramvaj srazila chodce.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: se slevou 30% trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30% není problém. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30% není problém. Klikni na nirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz. Objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku.
0: A zítra máš. Trenirkarna.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte.
0: Trenirkarna.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá sedm. Týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá sedm. Třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá sedm litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor. Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instant pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 12,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. instantní káva za 129,90 až do 16. června Kaufland a ten 129,90 až do 16. června Kaufland a ten jen jednou za rok sát až do 16. června Kaufland. Attention! Jen jedna Kaufland. Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou. Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjen. Jen jednou.

0: Pink Floydi. Pink Floydi. Pink Floydi. Another break. Pink Floydi. Another break in the wall, další. Another break in the wall, další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a break in the wall, další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 30. Další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 37 minut. Mám cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 37 minut. Máme středu. 10 ze zdi pryč v 7 hodin a 37 minut. Máme středu. 10. a 37 minut. Máme středu 10. června. A protože
1: je červen, ano.
0: Ano, je červen. A protože je středa. A protože
1: je červen, ano.
0: Ano, je červen. A protože je středa, tak si pojďme rozdat. Ano, je červen. A protože je středa, tak si pojďme rozdat další dva lístky. Je červen. A protože je středa, tak si pojďme rozdat další dva lístky. Čtyři lístky, sakra, se to nenaučím. Na Vesuv Fest.
1: Ale je to 2x2.
0: Čtyři lístky, sakra, se to nenaučím. Na Vesuv Fest.
1: Ale je to 2x2.
0: Ano, já se to nenaučím. Na Vesuv Fest.
1: Ale je to 2x2.
0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc?
0: Na Vesuv Fest.
1: Ale je to 2x2.
0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc?
0: Fest.
1: Ale je to 2x2.
0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc? Je to? To 2x2.
0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc?
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky. 2.
0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc?
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky.
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky.
2: Trenírkárna.cz.
1: Mobily do ručky.
2: Trenírkárna.cz.
1: Do ručky.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne. Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky.

0: 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC. Nebo 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC. Procent na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá
0: celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14.
0: Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14.
0: Jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro... Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu K50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozují do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozují dél. 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolené?
1: Platí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Jaké pantofle?

0: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku? Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku? Sla Tropical.
1: Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Anční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava ve vile kousek od Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na zábava ve vile kousek od moře. www.latropical.cz kousek od moře. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější Pneu.cz.
4: Milé Česko,
3: ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si
3: nejlevnější Pneu.cz.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si co chcete.
3: Pneu.cz.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si co chcete. A milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést. KFC vás zve. Objednejte si co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte polovinu platíme my. Slevu 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Je

0: Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá. Všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokec benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu a do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra Spedit.cz/kariéra
0: Rock Radio.
1: Rock Radio.

e-obuv.ví. Kufteczka.cz i v kamenných prodejnách e-obuv.ví. A teď pozor, extrémně výhodných prodejnách e-obuv.ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke.ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun se zvýhodněním.

0: Nové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více 10 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Jedinečná
0: června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Jedinečná nabídka
0: u Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě.
0: Jedan. Více na Nissan.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na
0: Nissan.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní. Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v Libovo. Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v Libovolné. Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v Libovolné kombinaci. Řasen Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v Libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky na dekorativní kosmetiku v Libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubku v Libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex, řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 50. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 50. Rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na Tetě. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na Teta Drogerie za jedinečných 59,90. Více na Teta Drogerie CZ. Jedinečných 59,90. Více na Teta Drogerie CZ.
2: Jak?
1: Více na Teta Drogerie CZ.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou pla, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle mi. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka. Předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marta. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu.

0: Vím, že jsi na operačním sále, jsi chirurg, teď ti tam leží pacient. Třeba já nevím, že jsi na operačním sále, jsi chirurg, teď ti tam leží pacient. Že jsi na operačním sále, jsi chirurg, teď ti tam leží pacient, třeba nebo tak.
1: No to vyloženě ne, ale je to náročné.
2: No a co děláš, to nás zajímá, teď jsi to řekl.
1: Ale je to náročné.
2: No a co děláš, to nás zajímá, teď jsi to řekl tak tajemně, že nás to začalo.
1: Náročné.
2: No a co děláš, to nás zajímá, teď jsi to řekl tak tajemně, že nás to začalo zajímat.
1: No,
2: teď jsi to řekl tak tajemně, že nás to začalo zajímat.
1: No, nemohl bych to asi tak zveřejňovat rádi.
0: Dobře, dobře.
2: Takhle.
0: Nebudeme to zveřejňovat.
2: Dobře, dobře. Takhle.
0: Nebudeme to zveřejňovat. Vladimír zřejmě krade. Každopádně,
2: jo, dobře. Takhle.
0: Nebudeme to zveřejňovat. Vladimír zřejmě krade. Každopádně, prosím tě. Vladimír zřejmě krade. Každopádně, prosím tě, lístky jenom do suchýho. Vladimír zřejmě krade. Každopádně, prosím tě, lístky jenom do suchýho.
2: Jenom v noci, ano. Jenom v noci, ano.
0: Lístky do suchýho na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou... Lístky do suchýho na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři. A lístky do suchýho na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři. A máš suchýho na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři. A máš na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři. A máš je úplně zadarmo, takže... A máš je úplně zadarmo, takže je krás nemusíš. A mě zajímá, koho vezmeš sebou.
1: No určitě vezmu.
0: Plně zadarmo, takže je krás nemusíš. A mě zajímá, koho vezmeš sebou.
1: No určitě vezmu.
0: Je krás nemusíš. A mě zajímá, koho vezmeš sebou.
1: No určitě vezmu. No určitě vezmu. No určitě vezmu. No určitě vezmu. No určitě
0: Staří známí, trošku... Staří známí, trošku nám vypadáváš. Staří známí, trošku nám vypadáváš, čo máš nějaký... Staří známí, trošku nám vypadáváš, čo máš... Staří známí, trošku nám vypadáváš, čo máš nějaký podezřelý signál. To...
2: Takže...
0: Staří známí, trošku nám vypadáváš, čovače, máš nějaký podezřelý signál. To...
2: Takže střelíš na bázoši. Ty...
0: Známí, trošku nám vypadáváš, čovače, máš nějaký podezřelý signál. To...
2: Takže střelíš na bázoši, ty zbylí dva.
0: Máš nějaký podezřelý signál. To...
2: Takže střelíš na bázoši, ty zbylí dva. Střelíš na bázoši, ty zbylí dva. Bázoši, ty zbylí dva. Je nám to jasný. Dva. Je nám to jasný. No ne, každopádně... Je nám to jasný. No ne, každopádně si to moc užijte i takhle ze starýma... Je nám to jasný. No ne, každopádně si to moc užijte i takhle ze starýma rockerama, takže myslím, že tam je pár. Je nám to jasný. No ne, každopádně si to moc užijte i takhle ze starýma rockerama. No ne, každopádně si to moc užijte i takhle ze starýma rockerama, takže myslím, že tam je pár kapelek, na který je se. Každopádně si to moc užijte i takhle ze starýma rockerama, takže myslím, že tam je pár kapelek. I takhle ze starýma rockerama, takže myslím, že tam je pár kapelek, na který je se těšit určitě.
1: Určitě.
2: Ano, rockerama, takže myslím, že tam je pár kapelek, na který je se těšit určitě.
1: Ano,
0: takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě díl zdržovat, přejeme. Takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě díl zdržovat, přejeme hezký ráno a užijte si. Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě díl zdržovat, přejeme hezký ráno a užijte si to a čau. Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě díl zdržovat, přejeme hezký ráno a užijte si to a čau.
1: Díky moc, čau, čau.
0: Zdravíme do práce, nebudem tě díl zdržovat, přejeme hezký ráno a užijte si to a čau.
1: Díky moc, čau, čau.
0: Měj se díl zdržovat, přejeme hezký ráno a užijte si to a čau.
1: Díky moc, čau, čau.
2: Měj se krásně, papa.
0: Čau.
1: Díky moc, čau, čau.
2: Měj se krásně, papa.
1: Díky moc, čau, čau.
2: Měj se krásně, papa.
3: Na Rock Rádiu nesoutěží.
1: Čau.
2: Měj se krásně, papa.

0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme. Od rána do večera slušnej rok.
1: No a teď už tvůj oblíbenec.
0: Do večera slušnej rok.
1: No a teď už tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
0: Rok.
1: No a teď už tvůj oblíbenec, Aleš Brichten. No a teď už tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
2: Superhero.
1: No a teď už tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
2: Superhero.
1: Tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
2: Superhero.
1: Superhero.

0: nebo na radia.cz. IFM nebo na radia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio.
1: A v 7 hodin na 41. A v 7 hodin na 40 minut jsme zpátky a na telefonu. A v 7 hodin na 40 minut jsme zpátky a na telefonu je Vlad. A v 7 hodin na 40 minut jsme zpátky a na telefonu je Vladimír. 40 minut jsme zpátky a na telefonu je Vladimír Sprostějová. Telefonuje Vladimír Sprostějová. Říkám to správně?
2: Ano, sedí.
1: Vladimír Sprostějová. Říkám to správně?
2: Ano, sedí.
1: Výborně, dobře. Říkám to správně?
2: Ano, sedí.
1: Výborně, dobré ráno.
3: Tak my, jak jsme synchronizovaní.
1: Výborně, dobré ráno.
3: Tak my, jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: Je dobré ráno.
3: Tak my, jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: Je dobré ráno.
3: Tak my, jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno. Tak my, jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno. My, jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: Prosím tě, ruším.
3: Dobré ráno.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
3: Dobré ráno.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám,
2: že... to takový nabitý.
1: Počkej, seš třeba, já nevím, kde seš na operaci...
2: to takový nabitý.
1: Počkej, seš třeba, já nevím, kde seš na operačním sále, seš chirurg, teď ti tam leží. Počkej, seš třeba, já nevím.

Nemusíš bejt rebelka. Nemusíš bejt rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš bejt rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Nemusíš bejt rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná.

0: Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známy staviteľ ryb.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známy staviteľ
0: keci Marcela Herbolta.
1: Známy staviteľ rybníku Jakub
0: Krčela Herbolta.
1: Známy staviteľ rybníku Jakub Krčín, jak známo používal dvou přívlastků. Známý staviteľ rybníku Jakub Krčín, jak známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. Užíval dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město Sedového jména dostalo, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město Sedového jména dostalo, když zdejší panství koupil od druhé město Sedového jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc to Sedového jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Bylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo.
2: V muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s občanek. V muzeu s expozicí o jedné kotlině.

0: Brothers of Metal. Brothers of Metal. Bratři v železu. Brothers of Metal. Bratři v... Brothers of Metal, bratři v železe. A Kaunas of Metal, bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu 9 minut. Metal, bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu 9 minut. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu 9 minut před 8. V železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu 9 minut před 8. Leze a Kaunas Dagas na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš stroj.
0: A Kaunas Dagas na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí
0: Dagas na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel a jeho moto. A teď přijíždí náš strýček Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela.
1: Přijíždí náš strýček Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Stříček Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: A jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela.

0: Halloween a jejich power na Rock Radio minutku před... Halloween a jejich power na Rock Radio minutku před osmou hodinou raní. Je středa. Ano, a my si dáme zprávy.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě. V autě 40 stupňů. To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
1: Jezděte
2: v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Chcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: V kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: I klid. Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Kompletní servis klimatizace pro vás.
3: Klima Express.
1: Kompletní servis klimatizací, včetně
3: Press.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás.
1: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garáži.
1: Klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Edel.
1: Včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte z nové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra
1: netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte
2: nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celýho centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme.
1: Nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na klimaexpress.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily, nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alzaboxu. Do půlnoci objednáš ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
5: Utrhnout, sklidit.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu sklidit, očistit.

rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rádio Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: nabídky, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů chutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky svazek za 7,90. Žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky svazek za 7,90. Kilo za 21,90. A řetkvičky svazek za 7,90. Až 21,90. A řetkvičky svazek za 7,90. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od...
0: Tvé jako z Kauflandu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1, mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litr. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 30. Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 275 litrů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další. Máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu z gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. Běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí. 50. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: Další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí.
3: Co se tady děje?
2: V klidu. Lidl. To se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days.
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací
4: chystá.
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Doje nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
5: 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super
6: spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com.
7: Nejvyšší.
5: BYD.com.
7: Nejvyšší čas navštívit
5: .com.
7: Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový.com.

rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Šlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz. Z.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví. Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně Bill. Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně Bill. Minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice. Jsou tu další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouska. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanouska Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si ale budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Ministr školství Robert Plaga to napsal ředitelům škol. Evropská unie by měla projednat možnost dočasného omezení některých hlasovacích práv budoucích členů unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právního státu. Vyplývá to ze společného dokumentu Německa, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska, do něhož nahlédla agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole

0: Skupiny B1 kvalifikace o postup. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Rock Radio. Počasí. Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm. Počasí. Hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rock Radio. Doprava.
0: Ve Zlíně se řeší nehoda na třídě Tomáše Bati v Táboře se bouralo na Soběslavské a v Lounech na ulici Osvoboditelů.
1: Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio, rockovej roz. Rock Radio, rockovej rozjezd. Rock Radio, rockovej rozjezd. Rock Radio, rockovej rozjezd.

0: Peťu.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěknou středu pracovního týdne vám přeje Honza,
4: Anabel
5: a Zuzka.
3: Pěknou středu pracovního týdne vám přeje Honza,
4: Anabel
5: a Zuzka.
3: 4 minuty vám přeje Honza,
4: Anabel
5: a Zuzka.
3: 4 minuty po 8. ve středu 10.
5: Zuzka.
3: 4 minuty po 8. ve středu 10. června. Máme před sebou poslední hodinku. Minuty po 8. ve středu 10. června. Máme před sebou poslední hodinku. Ve středu 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
6: Ano, a v něm hospodský kvíz.
3: Máme před sebou poslední hodinku.
6: Ano, a v něm hospodský kvíz.
3: Už po půl hodinku.
6: Ano, a v něm hospodský kvíz.
3: Už po půl devátý.
6: Jubí.
3: Dneska
6: jubí.
3: Dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil já. Tak se dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil já. Tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete moct vybrat, které.
6: Ano.
3: Zuzka, už se těší.
6: Vyberte si Zuzku, ta se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený...
3: Ano. Zuzka už se tak těší. Myslím, že by to bylo nejhezčí a se aspoň povolím. No a teď už si dáme muziku.
6: Škorpíci.
3: The best is yet to come.
1: Rock Radio.

0: Deep Purple a King. Deep Purple a King of Dreams. Deep Purple a King of Dreams krásnou na rok a King of Dreams krásnou na rok rádiu v 8 hodin a 13 minut k tomu. Krásnou na rok rádiu v 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa. A 13 minut k tomu. Dneska je středa. Máme pousmí, tak tady mám pro tebe 13 minut k tomu. Dneska je středa. Máme pousmí, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko mám k tomu. Dneska je středa. Máme pousmí, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko mám tady máme pousmí, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko mám tady zábavnou. Mám pro tebe zase historický okýnko mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Historický okýnko mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou okýnko mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: No, takový jako... Hele,
1: tak jako, já je znám samozřejmě, že? Ano.
0: No, takový jako, hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky, já je znám samozřejmě, že? Ano.
0: No, takový jako, hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Píšelka.
1: Samozřejmě, že? Ano.
0: No, takový jako, hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Píšelka k tomu. No, takový jako, hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Píšelka k tomu. No, takový jako, hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Píšelka k tomu, samozřejmě. No a...
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Píšelka k tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull...
1: Ameriky.
0: Píšelka k tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull hráli... Píšelka k tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull hráli 10. tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull hráli 10. června hráli 10. června roku 1971 v Denveru. 10. června roku 1971 v Denveru. Června roku 1971 v Denveru. Hráli tuhle tu svoji pohodičku prostě u táboráku, takže bys čekala, že hráli tuhle tu svoji pohodičku prostě u táboráku, takže bys čekala, že to bude pohodičku prostě u táboráku, takže bys čekala, že to bude pohodička i v publiku, ale ne čeku. Takže bys čekala, že to bude pohodička i v publiku, ale ne čeveče, publikum tehdy dělalo prej. Takže bys čekala, že to bude pohodička i v publiku, ale ne čeveče, publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo pohodička i v publiku, ale ne čeveče, publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit. Ale ne čeveče, publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit, že museli publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit, že museli přijet policejní prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit, že museli přijet policejní kordon takovej bordel a začalo tak strašně řádit, že museli přijet policejní kordony, začalo tak strašně řádit, že museli přijet policejní kordony a že museli do toho kotle, že museli přijet policejní kordony a že museli do toho kotle naházet a že museli do toho kotle naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý
0: do kotle naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: Naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikantů i přes ten slznej plyn a ty nepokoje na koncertě a podle médií muzikantů i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál vyhrá slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál vyhrávali a to i nepokoje

0: S těma policajtama pokračovali v hraní, jako takhle dál vyhrávali, a to i přesto, že přes slzy policajtama pokračovali v hraní, jako takhle dál vyhrávali, a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce
0: na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert. Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert. To jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert za všech. Je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš art rocker, že? Když seš prostě takováhle pohodička. Tak přesto slzák nic, přesto slzák nic,
1: mně boje, se to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Tak nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to, boje,
1: to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jdi domů.
1: Mrtví lidi pod
0: pódiem. Nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jdi domů.
1: Mrtví lidi pod pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale...
0: Odehraj si to a jdi
1: domů. Mrtví lidi pod pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale kucí nic
0: nezastavujeme.
1: Mrtví lidi pod pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale kucí nic nezastavujeme, nezastavujeme. Pod pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale kucí nic nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež bychom si z toho vzali
1: příklad. Pohodička, hrajeme dál, ale kucí nic nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež by...
1: dál, ale kucí nic nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na...
1: Ne, nezastavujeme.
0: Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách to bylo. Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách to by bylo krásný.
1: Jakože tam.
0: Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet.
0: Vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slzný.
0: Nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slzný plyn do lidí.
0: Třeba na našich narozeninách to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slzný plyn do lidí.
0: Narozeninách to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slzný plyn do lidí. To se nás neposlouchejte, ho nikdo po vás
0: nic. Krásný.
1: Jakože tam chceš házet slznej plyn do lidí? To se nás neposlouchejte. Jakože tam chceš házet slznej plyn do lidí? To se nás neposlouchejte, ho nikdo po vás nic házet nebude, nemusíte se přátelé bát ještě, budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne.
1: Přátelé bát ještě, budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne.
1: Lidi děsit. Budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne.
1: Lidi děsit.
0: Budeme maximálně házet trička.
1: Nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne.
1: Lidi děsit.
0: Budeme maximálně házet trička.
1: To jo.
0: Nebo
1: tam budou ne. Lidi děsit.
0: Budeme maximálně házet trička.
1: To jo,
0: lidi děsit. My tam budeme maximálně házet trička.
1: To jo.
0: Nebo naše slušní hostesky. Naše slušní hostesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, hostesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, no, tak to je skoro horší než ten slzák. Ne, no, no, tak to je skoro horší než ten slzák, no, tak to se to dá. No, tak to je skoro horší než ten slzák, no, tak to se to narovnalo, tak nic. Tak si skoro horší než ten slzák, no, tak to se to narovnalo, tak nic. Tak si radši pojďme dát muziku, já sakro, tak to se to narovnalo, tak nic. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Kent, narovnalo, tak nic. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio. Muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio. Já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio.

sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát, sama v poušti stát, a všichni svatí přiletí, poušti stát, a všichni svatí přiletí, a nebo a všichni svatí přiletí, ale a všichni svatí přiletí, ale bude se kop svatí přiletí.

0: a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. V 8 a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. V 8 hodin a 20. Nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. V 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel...
0: No, jak jinak. V 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: Tak, v 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo?
1: Hm.
0: V 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo? 3 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo?
1: Hm.
0: Fakt? No. Já jsem ho smazal. To číslo?
1: Hm.
0: Fakt? No. Já jsem ho smazal.
2: To jsi hodnej kolega teda.
1: Hm.
0: Fakt? No. Já jsem ho smazal.
2: To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš.
0: No. Já jsem ho smazal.
2: To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno jde do...
0: Smazal.
2: To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když... To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku. To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku. Ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku.
0: Ale nevadí. Stejně to bude.
2: Ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku.
0: Ale nevadí.
2: Mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku.
0: Ale nevadí. Stejně to bude hrát potichu, a nebo vůbec.
2: Ráno dorazím, tak to je v pořádku.
0: Ale nevadí. Stejně to bude hrát potichu, a nebo vůbec. Přátelé, a nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9.
1: Ano, dorazí.
0: Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9.
1: Ano, dorazí.
0: Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9.
1: Ano, dorazí hvězdní host.
0: Ano, a dneska je jím, jak říkají Italové, doktor... Ano, a dneska je jím, jak říkají Italové, doktor Pepe. Dneska je jím, jak říkají Italové, doktor Pepe.
2: Ale...
0: Říkají Italové, doktor Pepe.
2: Ale doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako Ital z Ústí.
2: Milový na rozhovor.
0: To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z Mostu, ale...
2: Bor.
0: To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z Mostu. To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z Mostu, ale to já to Ital. Uznávám. To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z Mostu, ale to já to Ital. Uznávám. Jako Ital z Ústí nebo z Mostu, ale to já to Ital. Uznávám.
2: Co za...
0: Z Ústí nebo z Mostu, ale to já to Ital. Uznávám.
2: Co za dně na mým pepem nelíbí.
0: Z Mostu, ale to já to Ital. Uznávám.
2: Co za dně na mým pepem nelíbilo.
0: Ale to já to Ital. Uznávám.
2: Co zadně na mým pepem nelíbilo?
0: Ne, dávám.
2: Co zadně na mým pepem nelíbilo?
0: Ne, mně se právě líbí, já se na...
2: Co zadně na mým pepem nelíbilo?
0: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším.
2: Co zadně na mým pepem nelíbilo?
0: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším. Doktor Pepe, jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť... Doktor Pepe, jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť... Jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť nešálí, jakože často šálí už, protože bude rozhovor, protože pokud mě paměť nešálí, jakože často šálí už, protože už nešálí, jakože často šálí už, protože už jsem starý, tak tu ještě nebyl starý, tak tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, tak tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, nebo tu budeme ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, nebo tu bude minimálně po dlouhý době, tak jsem zvědavý, na co se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavé otázky, kdyby...
0: Jsem zvědavý, na co se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavé otázky, kdybyste to přátelé...
0: Se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavé otázky, kdybyste to přátelé nestíhali, tak nemusíte... Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavé otázky, kdybyste to přátelé nestíhali, tak... Samozřejmě to budou jako vždy zajímavé otázky, kdybyste to přátelé nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě dnes rozhovor na jako vždy zajímavý otázky, kdybyste to přátelé nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě rozhovor najdete na všech streamovacích platformách a také na našem webu www.rokovýradio.cz. Mácha také na našem webu www.rokovýradio.cz.
0: A nebo si to
1: www.rokovýradio.cz.
0: A nebo si to prostě poslechněte.
1: www.rokovýradio.cz.
0: A nebo si to prostě poslechněte. Bude Nirvana.

0: A nebo si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli, Smells Like, nebo si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli, Smells Like Teen Spirit, si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli, Smells Like Teen Spirit, co ty na to poslechněte. Bude Nirvana za chvíli, Smells Like Teen Spirit, co ty na to, to je pro tebe. Bude Nirvana za chvíli, Smells Like Teen Spirit, co ty na to, to je pro tebe. Nirvana za chvíli, Smells Like Teen Spirit, co ty na to, to je pro tebe.
1: Děkuji.
0: Kurt Cobain. Chvíli, Smells Like Teen Spirit, co ty na to, to je pro tebe.
1: Děkuji.
0: Kurt Cobain. Bude dobrý. Smells Like Teen Spirit, co ty na to, to je pro tebe.
1: Děkuji.
0: Kurt Cobain. Bude dobrý. Co ty na to, to je pro tebe.
1: Děkuji.
0: Kurt Cobain. Bude dobrý. Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
2: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
2: Zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
2: Honda přiváží žhav.
3: Matrace za hubičku. CZ.
2: Honda přiváží
3: CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100ční nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užní cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Nové vydání magazínu
2: Honda, the power of dreams.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
2: The power of dreams.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. Ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistři. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. I fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a tví světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Nechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Utrhnout, sklidit, utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 2 sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si.
5: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rajčata.
5: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté
5: 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21
5: zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90
5: a
6: vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90
5: a řetkvičky.
6: Třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90
5: a řetkvičky.
6: Svaz žluté rané, kilo za 21,90
5: a řetkvičky.
6: Svazek za 7,90
5: a kilo za 21,90
6: a řetkvičky.
5: Svazek za 7,90
6: a 21,90
5: a řetkvičky.
6: Svazek za 7,90.

0: a řetkvičky svazek za 7,90 až do 16. června. Kvičky svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé
0: až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální
0: 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v
1: Česku.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý.
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
3: Hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i asce, nebo vaši kolegové. Tvoříme až 600 nových milionářů. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí.
9: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem
9: Českými 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanozážitky.cz.
12: Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu.
13: Nemáš co na sebe?
14: Tým Lidl, to se vyplatí.

Pan optiko, a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak? Pan optiko, a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak? V 8 hodin. Pan optiko...

0: Nemáš co na sebe? Chodíš jako Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.nikdonedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.stane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.
1: Potisk, potisk, dárky, pojď ta lárky, ratata, rarata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, tata, rarata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, rata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ. Tisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito. CZ vám zlepší nác. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov. CZ. Skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Rychlé předání. Více na autojarov.cz. Více na autojarov.cz.
4: Rok Radio.
3: Autojarov.cz.

0: Ano, ano, poznáváte, Smells Like Teen Spirit. Ano, ano, poznáváte, Smells Like Teen Spirit a Nirvana. Ano, ano, poznáváte, Smells Like Teen Spirit a Nirvana na Rock Radio. 2 minuty po 8:30. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás po 8:30. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás hospodský 9. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás hospodský sport. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás hospodský sport se Zuzkou. Zuzkou.
1: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album.

0: Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí Česka na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtka Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtka Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítinku v Oslu se představí další start v diamantové lize. Na dnešním mítinku v Oslu se představí i bronzová olympijské lize. Na dnešním mítinku v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěp. Na dnešním mítinku v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodník. A tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou. Výhrou. Londýnská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, porazila 6-1. Renatu Sarasua z Mexika.
1: Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Až tady jednou s váma nebudu.
3: Rock Radio.
2: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu. Budu jen válit oči, jak se furt ze ostudu. Budu jen válit oči, jak se furt země točí, voda je mokrá, nebe pořád stejně.

vašem hlasu záleží. Včerpás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Včerpový referendum. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady? No jasně. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady? No jasně. V hlasu záleží. V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský parna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Od divočáků Vojvod.

0: Hlasujte na našem webu rokoviradio.cz. Rock Radio. Hlasujte na našem webu rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušná muzika. Rock Radio. Sport.
1: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Velsu 1 skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Velsu 1-3 a v tabulce kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 a v tabulce obsadili druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení mistryni světa v běhu na 400 metrů

0: 844-424-424 číslo 725-844-424 číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli. 844-424 číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli. 424 číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli. 424 číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Testovací jízdy lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Testovací jízdy soutěž o světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového voslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Drbis o...
2: Napřed OC Letňany.
3: Domanský.
4: Drbis ohrad a výběhu zo...
2: Letňany.
3: Domanský.
4: Drbis ohrad a výběhu zo... Drbis ohrad a výběhu zo parku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Drbis ohrad a výběhu zo parku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Ohrad a výběhu zo parku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím.
4: Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale...
4: Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi...
4: Lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně. Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně. Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Zepředu. Ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Zepředu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a děku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme, dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, přijeďte. Dáme společný selfie.
4: Zoopark. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Chceme ho
4: hodně blízko u zvířat.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
7: Vybrat do
4: u zvířat.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
7: Vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

Harley. Zpívá ho anděl, občas tu zaslechnu Harley. Zpívá ho andělskej chod, slechnu Harley. Zpívá ho andělskej chod, Harley. Zpívá ho andělskej chod, Farley. Zpívá ho...

0: No proč ne? Harley a... Fálej, holky se válej. No proč ne? Fálej, holky se válej. No proč ne? Harley až tady jednou... Holky se válej. No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se... Válej. No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za... Ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. Ale než tam dojdem... Rock Radio. Hospodský kvíz. Tak si dneska zase uděláme menší hrátky. A protože dnešní hospodský kvíz jsem připravil já, tak by bylo možná docela fajn, aby si to tady zahrál. Kvíz jsem připravil já, tak by bylo možná docela fajn, aby si to tady zahráli dámy s někým z vás. Já, tak by bylo možná docela fajn, aby si to tady zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší. Bylo možná docela fajn, aby si to tady zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší.
1: Ano, moc.
0: Dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší.
1: Ano, moc.
0: Anabel se taky těší. Z vás. Zuzka se určitě taky těší.
1: Ano, moc.
0: Anabel se taky těší.
2: Ano, velmi. Ano, velmi.
0: Výborně, ježiš, tak hezký, že se mě věky souhlasí. No nic, tak výborně, ježiš, tak hezký, že se mě věky souhlasí. No nic, tak chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčejte telefonní číslo do studia. Hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčejte telefonní číslo do studia. A zahrát si s námi, tak vytáčejte telefonní číslo do studia. 725 844 s námi, tak vytáčejte telefonní číslo do studia. 725 844 tak vytáčejte telefonní číslo do studia 725 844 424 telefonní číslo do studia 725 844 424 bude to za 725 844 424 bude to zase velká 844 424 bude to zase velká taškařice jako vždycky 44 424 bude to zase velká taškařice jako vždycky takže taškařice jako vždycky takže ještě jednou 725 844 424 vždycky, takže ještě jednou 725

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutální výprodej až minus 70%. Opakuji, brutální prodej až minus 70%. Opakuji, brutální 70%. Opakuji, brutální 70%. XXX procent. Opakuji, brutální 70%. XXX opakuji, brutální 70%. XXX Lutz. Brutálních 70%. XXX Lutz. 70%. XXX Lutz.
1: Ratatararatatararata. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel CZ. Potisk, trička, bela bel CZ. Trička, potisk, trička, bela bel CZ. Odplouvačka, bela bel CZ.
2: Odplouvám kránu.
1: Bela CZ.
2: Odplouvám kránu.
1: Na CZ.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom
2: odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotilních katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu
3: www.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu
3: www. Prague Boats.cz.
2: Už ví.
3: Prague Boats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: ETA Extra.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: ETA Extra slevy startují.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: ETA Extra slevy startují.
3: Na palubu.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak víc. Připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Chcete si...
4: E-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Chcete si sednout tady, nebo... Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já...
5: Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu...
5: Zahrádce.
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma. Otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC. Nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá? Co se chystá?
10: Testovací dny u prodejců BYD, kde... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až městě na elektřinu na delší cesty.

0: Dojezd až 1350 km, spotřeba o třetinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba o jedna cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba o 1,7. Dojezd až 1350 km, spotřeba o 1,7 litru na 100 km. Spotřeba o 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu.
0: O 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za
0: 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za
0: kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com.
2: V auto.com. V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz. Více na autojeremiasova.cz. Více na autojeremiasova.cz. Více na autojeremiasova.cz. Jeremiasova.cz.

0: vzkvétat. Tohle je první ukázka, poslouchej. Rocková muzika začala postupně vzkvétat. Tohle je první ukázka, poslouchej. Muzika začala postupně vzkvétat. Tohle je první ukázka, poslouchejte. Vzkvétat. Tohle je první ukázka, poslouchejte. Tohle je první ukázka, poslouchejte. Poslouchejte. Takže rocková muzika v kolébce, tohle byla buď. Takže rocková muzika v kolébce, tohle byla buď. Takže rocková muzika v kolébce, tohle byla buď za A. V kolébce, tohle byla buď za A. Pink Floydi a C. Emily Play. Buď za A. Pink Floydi a C. Emily Play. Nebo za A. Pink Floydi a C. Emily Play. Nebo za Bad Doors, Light My Fire. Pink Floydi a C. Emily Play. Nebo za Bad Doors, Light My Fire. A nebo za C. a C. Emily Play. Nebo za Bad Doors, Light My Fire. A nebo za Emily Play. Nebo za Bad Doors, Light My Fire. A nebo za C. The Beatles a Lucy in the Sky With. Nebo za Bad Doors, Light My Fire. A nebo za C. The Beatles a Lucy in the Sky With. Bad Doors, Light My Fire. A nebo za C. The Beatles a Lucy in the Sky With Diamonds. Tak, Light My Fire, anebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak, Míro, co a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak, Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Doors.
0: Sky with Diamonds. Tak, Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Doors.
0: Dobře, dáváš Bčko. Dobře, dáváš Bčko.
2: Taky Bčko.
3: Tak já dám Ačko.
0: Tak Zuzka dává Ačko, Bčko.
2: Taky Bčko.
3: Tak já dám Ačko.
0: Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď z
3: Ačko. Tak já dám Ačko.
0: Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto.
3: Tak já dám Ačko.
0: Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto. Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto. Dává Ačko, správná odpověď zní takto. Správná odpověď zní takto. Odpověď zní takto. Takže správně, čili si dobře počítám. Takže správně, čili si dobře počítám, je to jedna. Takže správně, čili si dobře počítám, je to 1-1. Správně, čili si dobře počítám, je to 1-1-0. Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene. 1-0. Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo... Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo 2. Přesouváme se do období... Trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo 2. Přesouváme... To dožene někde jinde. Otázka číslo 2. Přesouváme se do období... Otázka číslo 2. Přesouváme se do období stadionového roku. CC. Číslo 2. Přesouváme se do období stadionového roku. CCA 80. začátek 90. let. Tohle je ukázka. Tohle je ukázka.

0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku.
0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před 9:15. Před 9:15 jsme zpátky a do trojice dnešních soutěžících nám přibyl Míra.
2: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, ty jsi vybral obě holky, takže jo, to bude taková dneska trojice, ať neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili.
3: Trojboj, tak.
1: Takže můžeme jít na to, všichni víme. Dnešní téma jsou refrény. To, díky čemu song většinou poznáme. Referenci pak zařeveme společně s kapelou, že jo? Aby budete mít za úkol poznat, z jakého songu ten refrén je.
4: Aby to bylo trošičku těžký.
1: Rozdělil jsem tři otázky do třech období rockové muziky. Začneme 60. a 70. létama, kdy rocková muzika začala postupně vzkvétat. Tohle je první téma, kdy rocková muzika začala postupně vzkvétat.

0: Heart, anebo Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, ABC, Míro.
1: Dal bych ty metliku.
0: You Give Love a Bad Name, ABC, Míro.
1: Dal bych ty metliku.
0: Dobře. Love a Bad Name, ABC, Míro.
1: Dal bych ty metliku.
0: Dobře.
2: Taky Bčko.
0: BC, Míro.
1: Dal bych ty metliku.
0: Dobře.
2: Taky Bčko jsem
0: dělal. Taky Bčko.
2: Taky Bčko jsem dělal.
0: Taky Bčko, ty se
3: jak opičíš. A to se neopičím jako
4: a víš co, pak když se budou pičit já, tak to bude úplně...
3: To se neopičím jako
4: a víš co, pak když se budou pičit já, tak to bude úplně trapný jako.
2: No, a když se opič.
4: Když se budou pičit já, tak to bude úplně trapný jako.
2: No, a když se opič, jako že jo.
4: Jako.
2: No, a když se opič, jako že jo.
4: A já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
2: Tak dej něco jiného, abyš teď se opič, jako dítě, jako že jo.
4: A já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
2: Tak dej něco jiného, jako dítě, jako že jo.
4: A já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
2: Tak dej něco jiného, abyš to mít blbě.
4: Ne, hej. A já nechci dávat to všechno stejně, takže já dám... A já nechci dávat to všechno stejně, takže já dám... Já dám... A já nechci dávat to všechno stejně, takže já dám... Já dám...
0: No.
4: Dávat to všechno stejně, takže já dám, já dám,
0: no,
4: co to? Já dám,
0: no, co tam jenom tři ty písmena.
4: Já dám,
0: no, co tam jenom tři ty písmena.
2: A, B nebo C.
4: Ač, Ačko.
0: Dobře, tak Zuzka dává znova Ačko, je to opět špatně, správně. Dobře, tak Zuzka dává znova Ačko, je to opět špatně, správně je. Správně je.

0: a jejich Numb, anebo za C Pearl Jam a jejich Jeremiah. Míro, co myslíš? Linkin Park a jejich Numb, anebo za C Pearl Jam a jejich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych to
0: Linkin Numb, anebo za C Pearl Jam a jejich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych to Linkiny.
0: Za C Pearl Jam a jejich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych to Linkiny.
0: Jam a jejich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych to Linkiny.
2: Bčko,
0: Bčko.
3: A já tam.
0: A myslíš?
1: Dal bych to Linkiny.
2: Bčko,
0: Bčko.
3: A já taky výjimečně.
1: Dal bych to Linkiny.
2: Bčko,
0: Bčko.
3: A já taky výjimečně.
0: Tak.
2: Bčko,
0: Bčko.
3: A já taky výjimečně.
0: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.
2: Bčko, Bčko.
3: A já taky výjimečně.
0: Tak pojďme zkusit to.
3: A já taky výjimečně.
0: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.
3: A já taky výjimečně.
0: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.
3: Mě.
0: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu. Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu. Jestli máte pravdu.

0: Správně jste poznali. Správně jste poznali Mötley Crüe a Kick. Správně jste poznali Mötley Crüe a Kick. Start my heart, a je ta barva. Správně jste poznali Mötley Crüe a Kick. Start my heart, a je ta barva. To. Správně jste poznali Mötley Crüe a Kick. Start my heart, a je ta barva. Toho songu je celkem. Poznali Mötley Crüe a Kick. Start my heart, a je ta barva. Toho songu je celkem typická. Takže je to dva Mötley Crüe a Kick. Start my heart, a je ta barva. Toho songu je celkem typická. Takže je to dva. Start my heart, a je ta barva. Toho songu je celkem typická. Takže je to dva. Ta barva. Toho songu je celkem typická. Takže je to 2-2-0 pro Míru a songu je celkem typická. Takže je to 2-2-0 pro Míru. Typická. Takže je to 2-2-0 pro Míru a Anabel a pro
1: Já
0: Zuzku.
1: Já jsem ti říkala.
0: 2-0 pro Míru a Anabel a pro
1: Já
0: Zuzku.
1: Já jsem ti říkala o pičce jako po
0: Míru a Anabel a pro
1: Já
0: Zuzku.
1: Já jsem ti říkala o pičce jako po nás.
2: Tak, dobře.
0: Tak otázka
1: a pro Já Zuzku. Já jsem ti říkala o pičce jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo 3. Poskala
1: o pičce jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo 3. Poslouchejte.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo 3. Poslouchejte. Tak otázka číslo 3. Poslouchejte. Otázka číslo 3. Poslouchejte. Poslouchejte.

0: Poznali jste, což jsem rád, příště to uděláme zase třeba složitější. Míro, řekněme jenom ještě jednu věc. Seš teďka v práci, nebo kde seš, že s náma si můžeš povídat? Jsi v práci?
1: Jo, já mám teď pauzu.
0: To je krásný, tak to jsme se trefili dobře. No tak prosím tě, pokud někdy chceš odvetu, to jsme se trefili dobře. No tak prosím tě, pokud někdy chceš odvetu, když ty si v podstatě jako vyhrál dobře. No tak prosím tě, pokud někdy chceš odvetu, když ty si v podstatě jako vyhrál vyrovnal jste, když ty si v podstatě jako vyhrál vyrovnal jste to, tak kdybyste to někdy chtěli jako vylepšit, tak nám zase někdy jako vylepšit, tak nám zase někdy brnkni a jinak mě hezký den.
1: Jo, vy taky.
0: Vylepšit, tak nám zase někdy brnkni a jinak mě hezký den.
1: Jo, vy taky, jste vynikající.
0: Někdy brnkni a jinak mě hezký den.
1: Jo, vy taky, jste vynikající rádio, rád to poslouchám.
2: Děkujeme.
0: Tak mě hezký den.
1: Jo, vy taky, jste vynikající rádio, rád to poslouchám.
2: Děkujeme.
1: Jo, vy taky, jste vynikající rádio, rád to poslouchám.
2: Děkujeme. Hezký den, ahoj.
3: Ahoj.
1: Vynikající rádio, rád to poslouchám.
2: Děkujeme. Hezký den, ahoj.
3: Ahoj.
1: Taky, ahoj, já to poslouchám.
2: Děkujeme. Hezký den, ahoj.
3: Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Čau.
2: Děkujeme, hezký den, ahoj.
3: Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Čau.
2: Hezký den, ahoj.
3: Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Čau.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Čau.
4: Rock Radio.
1: Ahoj.
0: Čau.
4: Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: No a teď už si pojďme dát muziku.
4: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: No a teď už si pojďme dát muziku.
4: Radio. Hospodský kvíz.
0: No a teď už si pojďme dát muziku. Tohle jsou Nightwish a Bye. Teď už si pojďme dát muziku. Tohle jsou Nightwish a Bye Bye Beautiful nebo Čau Čau Krásko. Tohle jsou Nightwish a Bye Bye Beautiful nebo Čau Čau Krásko. Nightwish a Bye Bye Beautiful nebo Čau Čau Krásko.

0: A jsi to vybral to hrozně samozřejmě... jednoduše.
1: Já bych jako reálně to typla i bez nápověd všechny tři bych poznala.
2: Já jsem právě říkal, že původně jsem to měl trošku těžší, ale pak jsem si říkal, že ono vzhledem k tomu, že posluchači na telefonu a ten poslech bude stát za prd, tak to neudělám. Takže Zuzka dneska trošku ostrou. Anabel s mírou po třech bodech, tak velká gratulace.
3: Potlesk.
2: Rozhodně si to zaslouží aplaus. Míro, bylo to tak jednoduchý?
4: Ono, na tom telefonu je to takový horší.
0: Tak příště budu hádat prvního, aby si neřekl, že jsem to tady okopčila.
2: Samozřejmě.

Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Tři možnosti. Buď to byly Def Leppardi. Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Tři možnosti. Buď to byly Def Leppardi, Let's Get Rocked. Nebo Metallica Crew a jejich Kickstart My Heart, a nebo Metallica Crew a jejich Kickstart My

Tohle byl jebuj za A. Bring me... Tohle byl jebuj za A. Bring me the horizon. Eich throne. Tohle byl jebuj za A. Bring me the horizon. Eich throne. Tohle byl jebuj za A. Bring me the horizon. Eich throne. Nebo za B. Tohle byl jebuj za A. Bring me the horizon. Eich throne. Nebo za B. Tohle byl jebuj za A. Bring me the horizon. Eich throne. Nebo za B. Linkin Park. Eich nump. Jebuj za A. Bring me the horizon. Eich throne. Nebo za B. Linkin Park. Eich nump. Bring me the horizon. Eich throne. Nebo za B. Linkin Park. Eich nump. A nebo za C. Eich throne. Nebo za B. Linkin Park. Eich nump. A nebo za C. Pearl Jam. Eich. Nebo za B. Linkin Park. Eich nump. A nebo za C. Pearl Jam. Eich Jeremiah. Míro, co myslíš? Za B. Linkin Park.

Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Musíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: 几条个人信息和品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. I značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku cvíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Kup si auto v Directo. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
3: Pro ležanu
2: vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: matracezahubičku.cz.
4: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: matracezahubičku.cz.
6: V ku...
5: matracezahubičku.cz.
6: V kuchyni.
5: matracezahubičku.cz.
6: V kuchyni. V obýváku. Na záchodě.
5: CZ.
6: V kuchyni. V obýváku. Na záchodě. Ať už jste kdekoliv. V kuchyni. V obýváku. Na záchodě. Ať už jste kdekoliv. Poslouchejte Rockry. V obýváku. Na záchodě. Ať už jste kdekoliv. Poslouchejte Rockrádio. Na záchodě. Ať už jste kdekoliv. Poslouchejte Rockrádio v mobilu. Stáhněte. Na záchodě. Ať už jste kdekoliv. Poslouchejte Rockrádio v mobilu. Stáhněte si apku. Jo v mobilu. Stáhněte si apku. Radia.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny.
6: Stáhněte si apku radia.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny.
6: Apku radia.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolené.
6: radia.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátím moj, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP, než na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím mopneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, pořídíš na autodrombrno.com. autodrombrno.com.
8: Ceny rostou digitačka.com. Ceny rostou digitální čísla. Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Bezpečí. AU portál.cz. AU portál.cz.
9: Nejvyšší čas.
8: CZ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo.

0: za... Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Ušetři do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Mej件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息。

nevešlo na www.rokoviradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí. Dopoledne je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí. 9. hodina a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a obou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu ale nelze určeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu ale nelze některých léčiv. Na základě interního auditu ale nelze určit, jestli je interního auditu, ale nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí. Informovala o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů. Mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda přes 25 tisíc vojáků z povolání, víc než 5 tisíc příslušníků aktivní zálohy. Spojené státy dokončily za sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Dnes nad ránem to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters uvedla, že iránské síly v reakci na nové americké útoky podnikly útoky na základny v USA. Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, porazila 6-1, 6-2. Renata je na turnaji nasazená jako číslo 8, porazila 6-1, 6-2.

0: 6-2, Renatu nasazená jako číslo 8, porazila 6-1, 6-2, Renatu Sarasua z Mexika. Číslo 8, porazila 6-1, 6-2, Renatu Sarasua z Mexika. Porazila 6-1, 6-2, Renatu Sarasua z Mexika.
1: Rock Radio.
0: 6-1, 6-2, Renatu Sarasua z Mexika.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Renatu Sarasua z Mexika.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude z Mexika.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalý. Dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. A řeší se nehoda taky dvou osobáků v Hradci. Nehoda taky dvou osobáků v Hradci Králové v ulici v Lipkách.
3: Spolehlivé auto na dovolené.
0: Králové v ulici v Lipkách.
3: Spolehlivé auto na dovolenou.
0: Ulici v Lipkách.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz.

0: právník?
1: To zjistíme.
0: To zjistíme, zeptáme se ho, ale my ho známe samozřejmě jako muzikanta, jako šéfa kapely Doktor PP, takže se to bude stáčet hlavně k muzice, ale kdyby potřebovala řešit nějaký majetkový poměry nebo tohle, tak já myslím, že byste se chtěla řešit nějaký majetkový poměry nebo tohle, tak já myslím, že byste se určitě nějaký majetkový poměry nebo tohle, tak já myslím, že byste se určitě domluvili, protože vyhlasný právník, takže si myslím, že by ti dokázal pomoct.
1: To je hezký, že takhle se to tady mísí. Minule jsme tady měli psychologa doktora práv.
0: Asi už to potřebujeme tady. Něco nám chce tady naznačit. Asi už je na čase. Každopádně, přátelé, vy se máte na co těšit. Vězná hodinka začíná právě teď, 2 minuty po 9. hodině. Děkujeme Zuzce, no a s vámi je hezký dopoledne. Pojďme si dát první muziku, než se pustíme do rozhovoru, a to jsou Foo Fighters a jejich The Pretender.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Tak Zuzko.
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska tady...
0: Rádio. Rockový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska tady máme hvězdnou hodinu, to znamená...
0: Rockový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska tady máme hvězdnou hodinu. Tak Zuzko, dneska tady máme hvězdnou hodinu, to znamená hvězdného hosta. Dneska... Zuzko, dneska tady máme hvězdnou hodinu, to znamená hvězdného hosta. Dneska doktor Petr... hodinu, to znamená hvězdného hosta. Dneska doktor Petr Pečený. Mm-hmm. Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby, nebo jakožto právník.
2: To zjistíme.
1: To zjistíme, zeptáme se ho, nebo jakožto právník.
2: To zjistíme.
1: To zjistíme, zeptáme se ho, jakožto

0: Hviezdný host. Hviezdný host. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia.
1: Hviezdný host Rock Rádia dneska při středě Petr Pečený, ale Hviezdný host Rock Rádia dneska při středě Petr Pečený, alias doktor PP. Zdravíme. Rock Rádia dneska při středě Petr Pečený, alias doktor PP. Zdravíme. Ahoj. Dneska při středě Petr Pečený, alias doktor PP. Zdravíme. Ahoj.
2: Aky zdravím.
1: Při středě Petr Pečený, alias doktor PP. Zdravíme. Ahoj.
2: Aky zdravím.
1: Petr Pečený, alias doktor PP. Zdravíme. Ahoj.
2: Aky zdravím.
1: Já jsem rád, že alias doktor PP, zdravíme, ahoj.
2: Aky zdravím.
1: Já jsem rád, že zdravíme, ahoj.
2: Aky zdravím.
1: Já jsem rád, že tě konečně poznávám, že tě tady mám napodobně, nás napodobně. V rádiu, protože už jsem o tobě hodně slyšel, muziku poslouchám doktora PP, takže jasný. Teď jsme se tady zrovna se Zuzkou bavili při zprávách, jestliže jasný. Jestli seš jako slavnější jako právník a nebo jako muzikant.
2: Takže pro můj život.
1: Ale je to věhlasný jméno, že jo, jako tak to je bez diskuze. Nicméně my se samozřejmě budeme, asi o muzice, taky zabrousíme na tvoje vedlejší aktivity, které jsou spojené třeba i s festivalem.
2: Ambice prorazit na hudebním trhu, jako ono to bylo tak, že já jsem vlastně Big Beat hraju od 15.

máš vždycky, že jo, když hraješ, ale ono to bylo tak, že já jsem vlastně Big Beat hraju od 15. A klasicky západní od 15. A klasicky západní Čechy, zábavová kapela. No a vlastně potom nějak zábavová kapela. Myslím, že letos Milan Šterner, který potom zakládal Arakaj. A já jsem šel na vojnu a nějak jsme se prostě míjeli, no a najednou v těch půlce desátek prostě přišel Luboš a říká, hele, uděláme kapelu. Jo, prostě uděláme kapelu, natočíme. Jenže se stalo to, že my jsme natočili desku, tam byl obrovský hit Beránci. To se všude hrálo v rádiích a byli jsme nominovaní hit Beránci. Péťa Heny,

0: Hennig třeba, Milan Hoffmann Hofík, Péťa Hennig třeba, Milan Hoffmann Hofík, který dneska hraje s Harlejem a třeba, Milan Hoffmann Hofík, který dneska hraje s Harlejem a prostě, takže jsem ještě nevíc, dneska mám taky výbornou kapelu, musím říct, já mám strašnou radost, protože jak si toho, té muziky vážím, že to mám jako pro radost, tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. Jak si toho, té muziky vážím, že to mám jako pro radost, tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně jako pro radost, tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně, jakoby to pokračuje dál, ale ta ambice, my jsme byli sami překvapení tím obrovským úspěchem toho té první desky a nějak jsme to moc neustáli, no.
1: A jak v současné době často hraje doktor PP kapela?
0: Hele, já mám limit, protože mám i jiný aktivity a jsem starý, tak já říkám 40 koncertů za rok je akorát.
1: To je pohoda, no, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, 40 koncertů za rok je akorát.
1: To je pohoda, no, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, za rok je akorát.
1: To je pohoda, no, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám rád.
1: To je pohoda, no, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili.
1: No, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili s Fanánkem, že dokud hraje. A jsem šťastný, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili s Fanánkem, že dokud hrajem, tak vlastně jsme živí, protože
1: ale ten název je takový docela specifický, kdo s ním přišel, to si vymyslel ty, nebo někdo s ním přišel, že by se to mohlo takhle jmenovat?
0: Hele, to se nějak vzniklo, že nakonec já. Učitelský nebo vzdělávací reformátor v Itálii někdy ve středověku. Mm-hmm. A nevím, proč jsem ho chtěl tenkrát, že se bude jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo na to jmenovat Pietro Filippi. A PP, že jo? No, tak to takhle nějak, na to, že já jsem doktor.

0: a PP, že jo, no, tak to takhle nějak P, že jo, no, tak to takhle nějak se to potom udělalo, no.
1: Tak se to chytlo.
0: No, tak to takhle nějak se to potom udělalo, no.
1: Tak se to chytlo. Jinak to bylo hodně zajímavé, co to pro vás znamenalo, nebo jako když to tenkrát vlastně jako vešlo ve známost. Co to pro vás znamenalo, nebo jako když to tenkrát vlastně jako vešlo ve známost, tak...
0: Hele, za prvý nám všichni začali...
1: Nebo jako když to tenkrát vlastně jako vešlo ve známost, tak...
0: Hele, za prvý nám všichni začali mejt, jak se to říká...
1: Když to tenkrát vlastně jako vešlo ve známost, tak...
0: Hele, za prvý nám všichni začali mejt, jak se to říká slučně. Hele, za prvý nám všichni začali mejt, jak se to říká slučně. Všichni nás začali natírat. Všichni nás začali natírat. Jakože jsme kapela začali natírat. Jakože jsme kapela vyhoněná manažerskými prášky. Já jsem v té době měl. Jakože jsme kapela vyhoněná manažerskými prášky. Já jsem v té době měl úplně jiný starosti než. Jakože jsme kapela vyhoněná manažerskými prášky. Já jsem v té době měl úplně jiný starosti než. Kapela vyhoněná manažerskými prášky. Já jsem v té době měl úplně jiný starosti než někde běhat, aby dostněná manažerský vrážky, já jsem v té době měl úplně jiný starosti, než někde běhat, abych dostal Grammy, jo. Vrážky, já jsem v té době měl úplně jiný starosti, než někde běhat, abych dostal Grammy, jo. To tak, jak jo, měl úplně jiný starosti, než někde běhat, abych dostal Grammy, jo. To tak, jako starosti, než někde běhat, abych dostal Grammy, jo. To tak, jako teď jako a navíc běhat, abych dostal Grammy, jo. To tak, jako teď jako a navíc manažerskýma práškama, abych dostal Grammy, jo. To tak, jako teď jako a navíc manažerskýma práškama nenažený, to tak, jako teď jako a navíc manažerskýma práškama nenažene, že tě hrajou všechny rády a že vyhráváš že parády s písničkou, jestli ti prostě povede jednou za život nějaký hit, jo. No, takže to jako písničkou, jestli ti prostě povede jednou za život nějaký hit, jo. No, takže to jako takže nás povede jednou za život nějaký hit, jo. No, takže to jako takže nás začali také natírat, já si pamatuju, no, takže to jako takže nás začali také natírat, já si pamatuju, že jsem tam tenkrát šel, seděli jsme v té nominační řadě, ještě tehda se svojí holkou a ona se mnou tam někde byla. No a úplně jsem se bál, aby jsme to nedostali. Když jsem si představil, kolik tam bylo, jakoby... nenávisti vůči nám, tak jsem si říkal, tak já dostu tady a teď vůči nám. Tak jsem si říkal, tak já dostu teď a teď půjdu tím někam a už všichni na mě jako koukat, že jsem, tak potom jsme to nedostali, jak jsem byl rád, no, takže jako.
1: Tak ono se to projevilo taky, myslím, že v jedné anketě, teď jsem viděl ten dokument o Leoši Marešovi, tak on taky vyhrál nějakého skoka na roku, a taky tam odcházeli demonstrativně lidi ze sálu, tak to je takový jako zvláštní. Každopádně já se ptám na to proto, protože tam, když dostávají ty ceny tady ty, já tomu moc velký příznivce nejsem, protože za mě prostě koupený lístek a prodaná deska je asi jako to nejvíc, co může být. Tady ty akademické věci moc rád nemám, ty rock'n'rollový síně slávy, jako to nejvíc, co může být.
0: Já jsem byl v té akademii taky, jsem rád, že už tam nejsem.

0: podobný názor jako ty.
1: No tak řekně klidně, ať se nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak...
0: Jako ty.
1: No tak řekně klidně, ať se nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde... No tak řekně klidně, ať se nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně... Víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě. Pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě. Jak já jsem vyhrál tohle a pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle, ty interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle a pak přijede někam a pak přijede někam do klubu, tam je 15 lidí, ale to je jedno, to není důležité.
0: Hele, já si myslím to samý, co říkáš ty.
1: Ale to je jedno, to není důležité.
0: Hele, já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi ale ne, já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi ale není to, samozřejmě, je to mý, co říkáš ty, že asi, ale není to, samozřejmě, je to jedno hledisko, jo, že asi, ale není to, samozřejmě, je to jedno hledisko, jo, jedno hlediska, kolik máš shlídnutí na klipu, kolik máš, jo, to jsou prostě objektivní věci, buď kolik máš shlídnutí na klipu, kolik máš, jo, to jsou prostě objektivní věci, buď ty lidi chtí na klipu, kolik máš, jo, to jsou prostě objektivní věci, buď tě ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik máš. Jo, to jsou prostě objektivní věci, buď tě ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert a tak. Samozřejmě pak je druhý nějaký na koncert a tak. Samozřejmě pak je druhý nějaký hledisko lidí, kteří si myslí, že jakoby tomu rozumějí, nebo tomu jako třeba i rozumějí, si myslí, že jakoby... tomu rozuměj, nebo tomu jako třeba i jakoby tomu rozuměj, nebo tomu jako třeba i rozuměj.
1: Umění se nedá podle mě hodnotit, to je subjektivní dojem.
0: No, to
1: dojem,
0: máš jako, pravdu, no.
1: Jako to, no. Tady to přece nejsou žádné tabulky, kde, co, jak má splňovat a tak. No, to je jedno.
0: Ne, já si myslím, že tehda jako, hele, to byl opravdu, měli jsme hejt jak blázen, prostě tak, hele, to byl opravdu, měli jsme hejt jak blázen, prostě ta kapela vylítla a myslím, že opravdu měli jsme hejt jak blázen, prostě ta kapela vylítla a myslím, že jsme naprosto ta nominace,

0: to hrozně fajn, takže v zásadě skvělý.
1: My se krásně...
0: Spoustu věcí bylo to hrozně fajn, takže v zásadě skvělý.
1: My se krásně oslým úzkem od andělů
0: dostáváme... Bylo to hrozně fajn, takže v zásadě skvělý.
1: My se krásně oslým úzkem od andělů dostáváme k písni...
0: Takže v zásadě skvělý.
1: My se krásně oslým úzkem od andělů dostáváme...
0: Skvělý.
1: My se krásně oslým úzkem od andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme. My se krásně oslým úzkem od andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou krásně oslým úzkem od andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou bicáky, tricáky.
2: Jo.
1: Andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou bicáky, tricáky.
2: Jo.
1: Kterou si zahrajeme teď, což jsou bicáky, tricáky.
2: Jo.
1: Aby jsme teď, což jsou bicáky, tricáky.
2: Jo.
1: Aby jsme teda, což jsou bicáky, tricáky.
2: Jo.
1: Aby jsme teda ty ceny Grammy. Aby jsme teda ty ceny Grammy a děla, ty ceny Grammy a děla pořádně inspirovali.
0: Jo, jo, jo, to je vlastně...
1: A musím teda Grammy a děla pořádně inspirovali.
0: Jo, jo, jo, to je vlastně...
1: A musím teda říct, že děla pořádně inspirovali.
0: Jo, jo, jo, to je vlastně...
1: A musím teda říct, že tam je v klipu spousta jako muzikantů právě se
0: zmínil. I Peťa Jandé, to no.
1: Tam je v klipu spousta jako muzikantů právě se zmínil.
0: I Peťa Jandé, to no.
1: Přesně. V klipu spousta jako muzikantů právě se zmínil
0: Peťa Jandé, Petrem, no.
1: Přesně. Že to jako muzikantů právě se zmínil
0: Peťa Jandé, Petrem, no.
1: Přesně. Že tam jako takže jako tu právě se zmínil
0: Peťa Jandé, Petrem, no.
1: Přesně. Že tam jako takže jako no já bych
0: Peťa Jandé, Petrem, no.
1: Přesně. Že tam jako takže jako no já bych se, přesně. Že tam jako takže jako no, já bych se na to, zeptáme se na to, že tam jako takže, jako, no, já bych se na to, zeptáme se na to teď, nebo potom, víš co, potom se zeptáme.
0: Dobrý.
1: Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to znají, nebo potom, víš co, potom se zeptáme.
0: Dobrý.
1: Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to znají, vysílání, a pak se zeptám na nějaký věci spojený s touhletou písní. A pak se zeptám na nějaký věci spojený s touhletou písní. Zeptám na nějaký věci spojený s touhletou písní. Spojený s touhletou písní.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky, samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosáče. Tak pojďme se o ní pobavit. Já se hlavně zeptám, kdo skládá muziku a texty v doktoru PP. Třeba i konkrétně u téhle písně.
2: Hele, tu konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. A on nám to poslal, říkám, mi se to strašně líbilo.
3: Že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla tadle.
2: A ještě víc prostě, mě to hrozně připomnělo, jako to v období, já strašně miluji Kysáka. Já strašně miluji kysáky, vždycky jsem byl, když tady byli kysáci, jak jsem vždycky na někdo. Jak to je vždycky po každý stejný a vždycky začnou, to je prostě boží.
3: A potom basák, všechno, úplně se těšíš na to, co jsi viděl tisíckrát.
2: Oni měli takovou desku, kterou my jsme tady jako rokeři trošku jí pohrdali, což bylo vlastně v době diskotek a oni měli tu desku.

0: jste pohrdali, což bylo vlastně v době diskoték a oni měli tu desku Dynasty, že jo. A tam byla, A tam byla jedna pecka Antpráje, říkám, to musíme udělat trošku podobnou aranž tady na tyhle ty bicáky a ono se to teda, musím říct, že tam říkám, to musíme udělat trošku podobnou aranž tady na tyhle ty bicáky a ono se to teda, musím říct, že ta písnička má asi přes 2 miliony sklídnutí už na klipu a jako dokonce jsem slyšel, že sednutí už na, na klipu a jako dokonce jsem slyšel, že si to hráli, hrajou i hokypu a jako dokonce jsem slyšel, že si to hráli, hrajou i hokejisti, jako dokonce jsem slyšel, že si to hráli, hrajou i hokejisti na svém playlistu. Hrajou i hokejisti na svém playlistu, když je mistrovství světa. No a hrajou i hokejisti na svém playlistu, když je mistrovství světa. No a tak jakhle se, to se jako povedlo, to jak jsem říkal, že tehdy jsme měli ten hity bránky, tak myslím, že tohle, když prostě někam přijede, jako povedlo to, jak jsem říkal, že tehdy jsme měli ten hity bránky, tak myslím, že tohle, když prostě někam přijedem, tak to lidi, říkal, že tehdy jsme měli ten hity bránky, tak myslím, že tohle, když prostě někam přijedem, tak to lidi okamžitě jako, jako si to zpívají, to, to je, a já to hraju rád, musím říct, že to hraju rád, navíc ještě, to, to je, a já to hraju rád, musím říct, že to hraju rád. Navíc ještě mám na to, to je, a já to hraju rád, musím říct, že to hraju rád. Navíc ještě mám na to, jsem si v Mexiku hraju rád, musím říct, že to hraju rád. Navíc ještě mám na to, jsem si v Mexiku koupil takovou masku, že to hraju rád. Navíc ještě mám na to, jsem si v Mexiku koupil takovou masku těch wrestling. Navíc ještě mám na to, jsem si v Mexiku koupil takovou masku těch wrestlingových. Mám ji i v tom klipu mimochodem, jo. To je maska v tom klipu mimochodem, jo. To je maska, to jsem si koupil v Čeče v Chichen Itza, takový, to jsem si koupil v Čeče v Chichen Itza, takový, mimochodem tam je, to je takový to majský město, v Čeče v Chichen Itza, takový, mimochodem tam je, to je takový to majský město a to, a tak jsem si říkal, že by se mohla hodit a už ji použil asi 10 let. Ale teď máme takový krásný mladý koťáku. A to jsou holky, který dělají výtvarné školy. A oni mě vyrobili teď. A oni mě vyrobili teďka dvě nový ty masky, takže už jsem vždycky školy. Tak mám ještě náhradní, tak děkuju, jestli to poslouchají, tak jim děkuju.
1: No a ten klip, tak to je daný, tam je spousta... Klip, tak to je daný, tam je spousta osobností jako muzikantský scény. To asi nebylo těžký, je přes spousta osobností jako muzikantský scény. To asi nebylo těžký je přemluvit k tomu, aby si šli zahrát do toho klipu, ne? Protože vy máte určitě skvělý vztahy s fanánkem, si, že ho zavolá u vás.
0: Já si moc vážím toho, že tam byli mý kamarádi, protože my se, to je jedna věc, kterou mi ta muzika přinesla, jo, že mi se, to je jedna věc, kterou mi ta muzika přinesla, jo, jak jsem říkal, sláva, nesláva, jo, jak jsem říkal, sláva, nesláva, tak co mi přinesla fakt, to je spousta dobrých kamarádů. Kteří jsou úplně z jiný branže, než je spousta dobrých kamarádů.

než je ta kamarádů, který jsou úplně z jiný branže, než je ta právničina, což je pro mě hrozně cený. A čím člověk to dělá díl a je starší, tak si právě těhle věcí váží, takže Kuba Štáfek ten klip, že a navíc to dělal teda Kuba Štáfek ten klip jako režie a udělal to, on je prostě ujetej a to mám strašně rád jako všechny to co vytváří. Asi poprosím, jestli bychom zase spolu něco neudělali, protože ten klip se strašně povedl. Vlastně jak tam bičuje, Iveta Blanaru, prostě spousta lidí, který mám rád, to je takový fajn, že už nikdy z toho klipu nezmizej. Během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že vlastně a pak si

0: už režisér stěžoval, že vlastně nemůže najít střízlivý záběry. Jo. Takže je to skvělý, že prostě to byl celodenní mejdan.
1: Ale tak ty taky chodíš rád hostovat do...
0: Prostě to byl celodenní mejdan.
1: Ale tak ty taky chodíš rád hostovat do klipů svých...
0: Není mejdan.
1: Ale tak ty taky chodíš rád hostovat do klipů svých kolegů.
0: Jo,
1: třeba,
0: když to má,
1: kolegů,
0: jo,
1: třeba,
0: když to má smysl
1: Aleš
0: a když
1: Brichta,
0: je mám rád.
1: Peklo už čeká třeba.
0: No.
1: To je taky skvělej klip. Takže to...
0: Má smysl
1: Aleš
0: a když
1: Brichta,
0: je mám rád.
1: Peklo už čeká třeba.
0: No.
1: To je taky skvělej klip. Takže to
0: se mám rád.
1: Peklo už čeká třeba.
0: No.
1: To je taky skvělej klip. Takže to se taky povedlo tak.
0: No vlastně
1: už čeká třeba.
0: No.
1: To je taky skvělej klip. Takže to se taky povedlo tak.
0: No vlastně i Segrám. No.
1: To je taky skvělej klip. Takže to se taky povedlo tak.
0: No vlastně i Segrám jsem hrál.
1: Taky skvělej klip. Takže to se taky povedlo tak.
0: No vlastně i Segrám jsem hrál v takovým tom.
1: Takže to se taky povedlo tak.
0: No vlastně i Segrám jsem hrál v takovým tom klipu.
1: Se taky povedlo tak.
0: No vlastně i Segrám jsem hrál v takovým tom klipu Hrobečky jsem byl. No vlastně i Segrám jsem hrál v takovým tom klipu Hrobečky jsem byl. To je takový klip o zvířat, jak o klipu Hrobečky jsem byl. To je takový klip o zvířat, jak on byl. To je takový klip o zvířat, jak on nějaký řidič přijel spoustu zvířat a oni se klip o zvířat, jak on nějaký řidič přijel spoustu zvířat a oni se mu začnou zjevovat. Tak.
1: Tak jako právník.
0: To už jsem.
1: Tak jako právník. Jsi byl na správném místě tam. Tak jako právník. Jsi byl na správném místě tam.
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si tam.
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si s Petrem
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si s Petrem Pečeným, samozřejmě doktor Pepe. Budeme si povídat i za chvíli a samozřejmě si i hrát.
2: Děti, zítra je taky do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Na velikosti
2: zálepu.cz
4: Na velikosti záleží, proto je Na velikosti záleží, proto je šířka našeho záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost, Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spad a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálném pořízení. Na Bejzin na Otočku je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz. Stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz.
6: Bejzin Firefest mediálně
5: po... i dvojce prodej na Bejzin.cz.
6: Bejzin Firefest mediálně

0: Mediálně podporuje Rock Radio.
1: I na Bejzin.cz.
0: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Net. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu. Letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní rolety. I bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Velux.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být
4: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá.
4: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Mámě auto. Takže je. Nabíjí mi koloběžku. Mámě auto. To. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, vše školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju. Všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
7: Vidí
6: doma. I moje hračky. Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob.
6: Hračky. Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. V milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie, tu energie tohoto města.
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
8: Energie tohoto města.
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou
8: radu? Města.
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
10: Já jak...
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše...
9: Šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše ukazbet a naprostá spo...
9: Nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše ukazbet a naprostá spokojenost.
9: Kazbet a v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají ta spokojenost.
9: Kazbet a v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za skost.
9: Kazbet a v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a
9: A v čem jsou jiní?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekají. Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším je za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle.
10: Jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
10: Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
10: Kazbet. Kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
11: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. CZ.
12: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

0: jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagrce.
0: V jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagrce.
0: Rychlé dodání.
1: Vše pro bagrce.cz.
2: Hej vy.
1: Vše pro bagrce.cz.
2: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakou por, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding. U nás to zvládneme kvalitně. Rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Legendární teambuilding. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. Bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem. Co takhle víc s ním potiskem? Co takhle víc radosti a méně? Co takhle víc radosti a méně starostí? Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte. Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu, radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní s péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce v servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Rock Radio.
3: www.autobranka.cz.

DAB AFM nebo na radia.cz. DAB AFM nebo na radia.cz.

0: EP. A my jsme zabrousili taky na festival Benátska, což je hodně... A my jsme zabrousili taky na festival Benátska, což je hodně navštěvovaný festival u nás, já sám tam... Občas mám pracovní povinnosti, takže rád jezdím, občas mám pracovní povinnosti, takže se tam nedostanu, protože to samozřejmě v letních termínech, ale je to teda výborný festival, my jsme tady vzpomínali ještě na to, když to bylo na Malý skále, na tu Baheň, festival my jsme tady vzpomínali ještě na to, když to bylo na Malý skále, na tu Baheň Lázeň, ale to už je minulostí, protože teď už je to v Liberci. Letos dá se říct, že hlavním headlinerem jsou Roxette.
1: No, dá se říct, a jsem strašně rád, protože jsme se bavili o tom, že ty jsi to taky viděl, ten koncert, který byl v Outučku, já jsem se tam byl vlastně s nima domlouval, takže jsem viděl. Za mě je skvělý s tou novou zpěvačkou, upřímně.
0: Já si vemu takhle jenom Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turbo, Škvo.
1: Lucie MiG 21, můj spolužák z Vejšky.
0: Jasně.
1: Macháček. Lucie MiG 21, můj spolužák z Vejšky, Macháček. Vohnouti tam budou Michal Hrůza. A já se těším na Brutus, protože to je moje dětství. A samozřejmě největší hvězda, doktor Pepe. No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože já vlastně jsem si... Minulý rok jsme hráli v sobotu a to už jsem měl za sebou dva dny kalení. A hráli jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře. Takže jsem si

0: takže odehrajeme ve čtvrtek a pak už se budu starat o festešer mít večírky, takže to bude...
1: Vypadávaly texty, jo?
0: Ne, to ne, ale ono docela... Mít večírky, takže to bude...
1: Vypadávaly texty, jo?
0: Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko, to bude...
1: Vypadávaly texty, jo?
0: Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko.
1: Vypadávaly texty, jo?
0: Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no. Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no. Co tím, ani kocovina, že? Akorát, že jsme jí trávili na jevišti, no.
1: Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival?
0: Akorát, že jsme jí trávili na jevišti, no.
1: Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorov... No. Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný, nebo to všechno jedete na sebe? Velkou práci zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný, nebo to všechno jedete na sebe? Jak to takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný, nebo to všechno jedete na sebe? Jak to
0: Hele, já musím říct, že...
1: To všechno jedete na sebe, jak to
0: Hele, já musím říct, že my, jako teď jsme se zrovna... Musím říct, že my, jako teď jsme se zrovna bavili o těch, jak jsem furt teďka téma dotace. My, jako teď jsme se zrovna bavili o těch, jak jsem furt teďka téma dotace, tak teďka téma dotace, tak u nás jako moc děkuju Liberec, tak u nás jako moc děkuju Liberec, Libereckýmu kraji, u nás jako moc děkuju Liberec, Libereckýmu kraji a Liberci městu, že nám dávají nějaký peníze, ale v Hradci městu, že nám dávají nějaký peníze, ale v rámci toho rozpočtu je to asi, nám dávají nějaký peníze, ale v rámci toho rozpočtu je to asi, opravdu jsem to včera zrovna počítal kvůli našemu, naší asociaci, asi z toho rozpočtu my máme 0,5% zrovna počítal kvůli našemu, naší asociaci, asi z toho rozpočtu my máme našemu, naší asociaci, asi z toho rozpočtu my máme 0,5% dotací, asociaci, asi z toho rozpočtu my máme 0,5% dotací. Jo, což je úplně, z toho rozpočtu my máme 0,5% dotací. Jo, což je úplně, to je, z toho rozpočtu my máme 0,5% dotací. Jo, což je úplně, to je jako,
1: nic.
0: To je 0,5% dotací. Jo, což je úplně, to je jako,
1: nic.
0: To je nic dotací. Jo, což je úplně, to je jako,
1: nic.
0: To je nic. Ministerstvo kultury, jo, což je úplně, to je jako,
1: nic.
0: To je nic. Ministerstvo kultury to dělá, že ani nejsme, že jo, ale to dělalo vždycky, to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že strašně jiný partnery jako TCNko a Adifex, který vlastně jako nám dánko a Adifex, který vlastně jako nám dávají, jako bez nich by to vůbec nešlo. A samozřejmě poděkovat taky lidem, kteří tam chodí, chodí jich čím dál víc, tak jednak jako člověk je šťastný, že to, tak jednak jako člověk je šťastný, že to dělá možná dobře. No, a hlavně prostě jednak jako člověk je šťastný, že to dělá možná dobře. No, a hlavně prostě když jsi šťastný, že to dělá možná dobře. No, a hlavně prostě když si ty lísky koupí, tak to dělá možná dobře. No, a hlavně prostě když si ty lísky koupí, tak potom my můžeme třeba objednat Rockset, že jo. Takže, no, a hlavně prostě když si ty lísky koupí, tak potom my můžeme třeba objednat Rockset, že jo. Taky koupí, tak potom my můžeme třeba objednat Rockset, že jo. To je vlastně.
1: To jsem právě chtěl říct, že
0: my můžeme třeba objednat Rockset, že jo. To je vlastně.
1: To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně
0: Rockset, že jo. To je vlastně.
1: To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská roste rok od roku, vlastně. Vlastně. To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská roste rok od roku, vlastně, že Benátská roste rok od roku, vlastně, že když já jsem stane, tě pravidelně jezdil a jezdím, tak od roku vlastně, že když já se tam stane, tě pravidelně jezdil a jezdím, tak vlastně, že když já se tam stane, tě pravidelně jezdil a jezdím, tak to vidím vlastně, když já se tam stane, tě pravidelně jezdil a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i tě pravidelně jezdil a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i na těch a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i na těch kapelách a line-upech a tak dál, že je to v těch kapelách a line-upech a tak dál, že je to furt čím dál tím víc větší, se mi zdá. A
0: hele,
1: i
0: je
1: to,
0: to
1: prostředí,
0: tak, no.
1: Jako jo, že vlastně se to všechno, když se mi zdá, a
0: hele,
1: i
0: je
1: to,
0: to
1: prostředí,
0: tak, no.
1: Jako jo, že vlastně se to všechno, když třeba vidím zázemí, jo, že vlastně se to všechno, když třeba vidím zázemí, kolikrát na těch se to všechno, když třeba vidím zázemí, kolikrát na těch festivalech, tak tady je to všechno prostě parádní.
0: No já to můžu porovnat, jako, že těch festivalů vyjdu za ten rok, tak skutečně musím říct, že my jsme jako, že těch festivalů vyjdu za ten rok, tak skutečně musím říct, že my jsme jako, těch festivalů vyjdu za ten rok, tak skutečně

0: skutečně musím říct, že my jsme jako je to fakt dobrý, no. A jsem docela šťastný, protože jak tak procházím tím festivalem, zaprvé tam chodí strašně příjemný lidi. Za druhý je tam převaha hezkej holek, to je strašně pozitivní lidi. Když tady teďka proti mě jedna sedí tady z rády a to je úplně, já jsem tak šťastný. Ty taky vypadáš dobře, samozřejmě.
1: Já vypadám dobře, já mám tu nejlepší doma, takže já jsem spokojený.
0: Samozřejmě také je důležité, že nás každý rok běděhořský démon Pavel Jura, víš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky leze, tam taky bude, takže běděhořský démon Pavel Jura, víš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky leze, tam taky bude, démon Pavel Jura, víš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky leze, tam taky bude, takže ho zdravím. Pavel Jura, víš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky leze, tam taky bude, takže ho zdravím.
1: Dobrá, doktor PP, samozřejmě říkali jsme, že zahraje na Benátský 40 koncertů. Pár koncertů takovýho toho letního turné, kam se vždycky hrozně těšíme. A s okolností v pátek jsme ve Strakonicích v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky, když se kdy jedou to turné,
0: Pak ten další týden jsme v Plzni zase v Litovli.

0: Pak ten další týden jsme v Plzni zase ze Segrama. A pak jsme ještě další týden třeba v Brandejse, to máme strašně rádi, kde taky bude, tam je skvělý lidi, jsou to v letní kina, ale máme prostě vlastně, já jsem se teď zrovna díval, že asi kromě jednoho výkupu, tak to máme pořád plný. No.
1: Dá se to dohledat na stránkách?
0: Na webovkách, na sociálních sítích.
1: A dáme si píseň, která je asi nejnovější, Dítě Stounů. Je to předzvěst nějakého nového,
0: Hele, já doufám, že to album nějak během dvou let dáme dohromady, protože já spíš teďka mám takovou taktiku, že chci udělat hezký písničky, které jako fungujou, tak vždycky uděláme věc, pak ji necháme testovat, pak teprve nějak na tom pracujeme dál. A tady se to osvědčilo, protože my jsme to vlastně udělali. A byla to skvělá práce. A navíc jsme teda, ještě bylo to skvělý, protože textonkou. Takže doufám, že se zase povedou. No, zase to jsou to

0: vlastně osvědčený lidi, takže doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle vlastně osvědčený lidi, takže doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně, takže doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně se jim to líbí, že doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně se jim, lidi strašně se jim to líbí, na koncertech to zpívá a vlastně za rok to, se jim to líbí, na koncertech to zpívá a vlastně za rok to má přes milion shlídnutí na YouTube. Tak
1: naši posluchači
0: znají YouTube. Tak
1: naši posluchači znají, tak
0: YouTube. Tak
1: naši posluchači znají, takže YouTube.
0: Tak
1: naši posluchači znají, takže jim ji vlastně jenom připomeneme.
0: Tak to jsem vděčný.
1: Naši posluchači znají, takže jim ji vlastně jenom připomeneme.
0: Tak to jsem vděčný.
1: Naši posluchači znají, takže jim ji vlastně jenom připomeneme.
0: Tak to jsem vděčný, že ji hrajete.
1: Posluchači znají, takže jim ji vlastně jenom připomeneme.
0: Tak to jsem vděčný, že ji hrajete.
1: Takže doktor PP a dítě s tou. Takže jim ji vlastně jenom připomeneme.
0: Tak to jsem vděčný, že ji hrajete.
1: Takže doktor PP a dítě s tou. Jim ji vlastně jenom připomeneme.
0: Tak to jsem vděčný, že ji hrajete.
1: Takže doktor PP a dítě s tou.
2: Všechno, co
0: vzpomeneme. Tak to jsem vděčný, že ji hrajete.
1: Takže doktor PP a dítě s tou.
2: Všechno, co

0: 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toto by...
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toto vysílání...
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toto vysílání je...
1: Flandu.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat S-Mode. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Profi voda. Agent s povolením srovnávat.
3: Profi voda. S tou se nemusí
2: srovnávat.

0: Kvalitní studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Atención, señora.
0: Profivoda.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém
1: rytmu. Señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance
2: v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dost.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Chit heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na
1: www.latropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: Latropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: Latropical.
3: Teď online na www.latropical.cz.
2: Latropical. Taneční kroky vás naučí všude.
3: www.latropical.cz.
2: Latropical. Taneční kroky vás naučí všude.
3: Al.cz.
2: Latropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
3: Tropical.
2: Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Máte vlastní dodávku? Doručujte.
1: Šar!
0: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žábaj Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové party. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro. Jděte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
4: No to, že seš mladý
0: kurýra.cz. One by Allegro.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplom.
0: Z. One by Allegro.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplom, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme pro alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízí nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Proležela se vám matra.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Proležela se vám matrace? Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš.

0: lärki rattatarararatta pot. Rattatarararatta lärki rattatarararatta potisk potisk lärki porararatta lärki rattatarararatta potisk potisk lärki potisk lärki belavel potisk potisk lärki potisk lärki belavel belavel belavel CZ. Potisk lärki belavel belavel belavel CZ.
1: Utrhnout, sklidit.
0: Belavel CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
0: Belavel CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
0: CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 90 až do 16.

0: máme.
1: Farma Vraňany.
0: Ne.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: K tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Dobrý den.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Dobrý den. Jmenuji se Pavel.
1: Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Dobrý den. Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup. Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc A navíc získáte extra bonus při Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. Navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. Při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

Slušnej rok od rána do večera. V dabu Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz.

0: posluchačům. Nicméně, pojďme si teda povídat dál, protože ještě nás čeká k vám posluchačům. Pojďme si teda povídat dál, protože ještě nás čeká jedna píseň, probrali jsme samozřejmě kapelu. Doktor Pepe, její začátek.
1: I jiný kapely
0: jsme probrali a jsem rád, že nejsem divnej, ale to ještě probereme. To si ještě řekneme, až to tady ukončíme. Každopádně, když se tě zeptám, doktor Pepe, kde se vám hraje jakože nejlíp? Kde si myslíš, že na vás ty lidi nejvíc reagují?
1: Hele, já musím říct, že teďka poslední době už je to všude dobrý. Jo, to zase jako ne, že bych se chtěl chlubit, ale asi se chci chlubit, že to opravdu funguje dobře. To člověk vycítí, jestli jo. Hmm. Ale samozřejmě jsme strašně rádi, když jsme těch pár koncertů ze Segrama, protože nás historicky pojí prostě kamarádství letitý a musím říct, že já úplně nejšťastnější, teď se to zase projevilo, jsem na Braníku, takový ten výroční koncert, kde se teda všichni vždycky spereme, tam se vlastně setkáme všichni ta parta, ty pankáči a takový ty lidi, co se známe opravdu strašně dlouho, všichni se na to těšíme, podle toho ta backstage potom vypadá. Opravdu strašně dlouho, všichni se na to těšíme, podle toho ta backstage potom vypadá, ale stojí to za to, víš, takže pro mě je jedna věc, s kterýma
0: kapelama jste nejvíc propojený, se kterýma rádi hrajete a jako funguje Zdravýho doktora, kde vlastně na konci zpívá Fanánek, že?
1: No jasně, Fanánek to i otextoval.
0: Tak to je mu podobný, to bych tak pochopil.
1: On mi otextoval spoustu písniček a jak jsme opravdu velký kamarádi, to si strašně vážím. 30 let jsme přátelé. On v těch písničkách je celý můj život. Moje vztahy, moje prostě, to je hrozně hezký, člověk se to, ono to není někdo, kdo nezná ty souvislosti, jak se tak neuvědomí, ale když si to někdy poslouchám jako zpětně, tak kdo nezná ty souvislosti,

0: Prostě jak se tak neuvědomí, ale když si to někdy posloucháme jako zpětně, tak opravdu to vlastně jak se tak neuvědomí, ale když si to někdy posloucháme jako zpětně, tak opravdu tam projíždí celý můj život, tak neuvědomí, ale když si to někdy posloucháme jako zpětně, tak opravdu tam projíždí celý můj život a ty doby, kdy se spolu známe, takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že se spolu známe, takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že spolu děláme nějaký věci, písničku známe, takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že spolu děláme nějaký věci, písničku.
1: Když už jsme...
0: Ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že spolu děláme nějaký věci, písničky.
1: Když už jsme nakousli Tři sestry, tak můžeme zmínit samozřejmě i Sahulu, protože ten byl součástí doktora. Kousli Tři sestry, tak můžeme zmínit samozřejmě i Sahulu, protože ten byl součástí doktora P. Můžeme zmínit samozřejmě i Sahulu, protože ten byl součástí doktora PP.
0: On se mnou hrál.
1: Částí doktora PP.
0: On se mnou hrál vlastně dvě desky se mnou udělal Fram. Dvě desky se mnou udělal Franta, no. To bylo vlastně v době, kdy on se nějak úplně neschod, Franta, no. To bylo vlastně v době, kdy on se nějak úplně neschod, neschod se ségrama, no, tak vlastně úplně neschod se ségrama, no, tak vlastně neschod se ségrama, no, tak vlastně Fanánek se ségrama, no, tak vlastně Fanánek zatahal za nítě a protože on Sahulu měl strašně rád vždycky. A Sahula se ocitl vlastně na dvě desky. V mý kapele. A jsem strašně rád, protože on byl samozřejmě složitá osobnost, to jako o něm se tady napsali spoustu. Spoustu věcí a co, ale prostě je to kus mýho života a musím ti říct, že strašně často ty historky s ním, když jedeme hrát, nebo o Sahulovi se mluví hrozně často, i když jsme ze ségrama, prostě on byl tak jako... obrovská právě, vlastně i máme velký hit, který se jmenuje Temelín a tam se právě a všechno řídí Sahula, ten starý satanáš.
1: Jo.
0: A čím dál více mi zdá, že ten Sahula to opravdu všechno tady, protože tak to říkáme na koncertech, že Sahula se na nás dívá a všem se nám směje. Takže to asi takhle je.
1: A která skladba nese asi nejvíc
2: by si lidi mohli říct, jasně, tak tohle známe jako tu Sahulu tvorbu, nebo když jste třeba na pódiu hrajete, vzpomeneš si na to, že...
0: Hele, my teď od něj jako nehrajeme zrovna z těch věcí, který... Jednu takovou vánoční písničku, která se mnou zas bude dobře. To je nádherná, pak třeba krásná věc, a to jsou ale zajímavé, že jsou to pomalé věci, jo. Potom FK s FK, to je takový jeho hodně složitým vztahu, který měl s jednou holkou z F klubu. Takže pár věcí tam je, ale momentálně tím, že jsou pomalejší a jsou takový rozjímavý a ty naše koncerty moc rozjímavý.
1: Což je překvapivý.
0: No, ano.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Tak pokračujeme v jezdní hodince, doktor PP Petr Pečený. Tak pokračujeme v jezdní hodince, doktor PP Petr Pečený, hostem dnešní 60. Tak pokračujeme v jezdní hodince, doktor PP Petr Pečený, hostem dnešní 60. Hodince, doktor PP Petr Pečený, hostem dnešní 60 minutovky, my jsme se tady zapovídali. Hostem dnešní 60 minutovky, my jsme se tady zapovídali mimo éter. A málem jsme nestihli se dnešní 60 minutovky, my jsme se tady zapovídali mimo éter. A málem jsme nestihli se vrátit k vám. Stihli se vrátit k vám.

0: A ty naše konzerty moc rozjímavý. Jako. No, ano. Tak on Sahula, jako... A ty naše konzerty moc rozjímavý. Jako. No, ano. Tak on Sahula, jako... Ty moc rozjímavý. Jako. No, ano. Tak on Sahula, jako... Hele, já jsem teď přijel na té Braníku a zrovna hráli Synové výčepů, jeho kapela bývalá. A teď prostě hráli Synové výčepů, jeho kapela bývalá. A teď prostě hráli... A já jsem tam přijel s tím... A teď prostě hráli, a já jsem tam přijel s tím, že nebudu vůbec pařit. Jenže oni prostě hráli, a já jsem tam přijel s tím, že nebudu vůbec pařit. Sahula to bys neřekl, jo, to je prostě tak silná. Tak jsem hned věděl, že se nedá nic dělat, že se ten den opravdu do toho pustím a že se ožerem. Protože prostě nemůžu opustit ten festival. Uměl spoustu hitů, Franta, že jo.
1: Už jenom to, co napsal pro Segry, že?
0: No jasně.
1: Spot je takový, že?
0: No jasně.
1: Spot je takovej. A...
0: No.
1: Takže to...
0: Tady... Sahula není úplně hotový. Nebo jak to... No.
1: Takže to...
0: Tady... Sahula není úplně hotový. Nebo jak to tam je.
1: No, nicméně... No, nicméně, když jsme bavíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že se vždycky, nebo že se vám povede kolikrát se o tom, že se vždycky, nebo že se vám povede kolikrát se společensky unavit, je třeba nějaký koncert, na který fakt jako nezapomeneš, který se ti vril do paměti v rámci doktora PP.
0: Takže to celé se povedlo, tak to je třeba v poslední době, že jsem opravdu šťastný.

0: že to takhle funguje a věřím, že to uděláme ještě i dojíždíme v září a myslím si, že plánujeme něco udělat i příští rok.
1: Takže to vlastně teď skončilo a...
0: Ale ještě to v září bude pokračovat a myslím si, že příští rok ještě něco vymyslíme. Jmenuje se to Cirkus bude. Cirkus bude.
1: Má to něco společného s Krucipiskem Cirkus nebude?
0: Ne, myslím, že to nás napadlo tím, ne. Že...
1: Jo, jasně.
0: Cirkus už byl v té chvíli, kdy jsme to vymysleli. Jaký je jenom zeptám, dneska už to není.
1: Třeba to kamarádství, přátelství mezi kapelama, protože dneska je to, bych řekl, ta scéna hodně ambiciozní. Každý kouká po tom druhým, co dělá, kde hraje, proč tam nehraje. Jak se ty třeba jako promotér nebo i třeba člen kapely, která to všechno pamatuje ty leta, tak se ty třeba jako promotér nebo i třeba člen kapely, která to všechno pamatuje ty leta, tak jak se na to díváš?
0: Hele, já mám to štěstí, že ty vztahy zůstaly. Ty vztahy z těch devadesátek zůstaly, to znamená, já prostě se rád vidím s kabátama, s Lucí, se ségrama, to všechno trvá. Jo, tam není o nějakých prostě, to prostě je dobře, jo. A jinak ty mladý party, no, oni hold prostě, Za prvý, já jsem nikdy neměl ambici se tím živit, takže já si nedovedu představit, v jaký pozici seš. Pepa Vojtek má geniální větu. Jaký je rozdíl mezi českým a americkým showbiznisem? Takže v tomhle, v téhle souvislosti je těžký pro ty, v tomhle

0: Ale v téhle souvislosti je těžký pro ty nové kapely prorazit, zvlášť když mají ambici se tím živit. Tak z toho možná
1: Tak to si myslí většina těch kapel, která jako třeba žádá i...
0: To je složitý.
1: A ono se to povede spíš jako nečekaně náhodou, protože spousta těch písní, třeba, nevím, Divokej byl, Plakala, to jsou všechno písně, které měly být výplň, nebo prostě vznikaly na poslední chvíli. A nakonec ty lidi si to vždycky sami určí.
0: Ono prostě tyhle ty kapely se taky navážejí do toho, že děláte to testování, jo. Kapely, které zrovna se jim ty hity nedaří. Ale prostě ať si ty lidi vyberou.
1: No jasně.
0: Jo, ty prostě děláš rádio, který je komerční, potřebuješ, aby to lidi poslouchali. Každý má šanci si teda, když chtějí, tak ať si to rádio pořídějí oni a ať tam hrajou.
1: Krásná tečka na závěr. To mi tady podepiš.
0: Mě se líbí.

0: Jo, prostě
1: krásná tak tečka na závěr. No. To mi tady podepiš. Dobře, Petr Pečený, doktor PP, hostem dnešní hvězdního... Dobře, Petr Pečený, doktor PP, hostem dnešní hvězdní hodinky na Rock Rádiu. Dobře, Petr Pečený, doktor PP, hostem dnešní hvězdní hodinky na Rock Rádiu. Děkujeme moc. Dobře, Petr Pečený, doktor PP, hostem dnešní hvězdní hodinky na Rock Rádiu. Bylo to fajn povídání.
0: Hele, pro mě taky.
1: Potom
0: hrozným vstávání a nejsem zvyklý.
1: Povídání.
0: Hele, pro mě taky. Potom hrozným najíždění do garáží. Hrůza, tak to bylo skvělé, děkuji.
1: Tak si popřejme, ať se nám...
0: Do garáží. Hrůza, tak to bylo skvělé, děkuji.
1: Tak si popřejme, ať se nám daří a
0: jo,
1: určitě se...
0: Hrůza, tak to bylo skvělé, děkuji.
1: Tak si popřejme, ať se nám daří a
0: jo,
1: určitě se uvidíme i v budoucnu.
0: Děkuji.
1: Tak si popřejme, ať se nám daří a
0: jo,
1: určitě se uvidíme i v budoucnu. Děkuji. Přejme, ať se nám daří a
0: jo,
1: určitě se uvidíme i v budoucnu. Děkuji moc, sami se daří a
0: jo,
1: určitě se uvidíme i v budoucnu. Děkuji moc, sami si jdeme dát doktor PP a píseň, o který jsme mluvili, Zdravý doktor. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
1: PP a píseň, o který jsme mluvili, Zdravý doktor. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Doktor. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: bez fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense. Nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence. I televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence. Pro gamery i filmové nadšence.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektro...
1: Nové nadšence. To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dá...
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci...
0: Opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze...
0: Specialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy smysl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto.
2: Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000.
2: Vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. V Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.starma. www.direct-auto.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u
3: www.direct-auto.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte
3: u auto.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden tu destilovaná irská whisky žádná celá 7 litru za 290. Irská whisky žádná celá 7 litru za 299,90. Holba žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Shiraz ryzí pivo 50. Holba Shiraz ryzí pivo z hor za 11,90,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. Instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland. Kaufland.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne, ty, trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30% není pro ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30% není problém. Klikni na Z, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Tata rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Tatart vyhlašuje.
0: Trenirkarna.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším.
0: .cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart na.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodně
3: kupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodně je nyní pořídí. Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodně je nyní pořídíte i televiz Tatart nákupy.

0: Čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91. Čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů. Stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů, což je o 14 haléřů méně než včera. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kalasová. Řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hliníku. Čeští fotbalisté si naposledy před uší používaný k výrobě hliníku. Čeští fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně. Teď už se přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátek
1: nad ránem našeho času. Rock Radio. Počasí. Dneska převážně zataženo, zejména ve východní polovině republiky občasný déšť a v Čechách odpoledne přehánky. Teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: No a ještě přidám něco z našich silnic, a to konkrétně z Opavy, Olomoucká ulice, tam je nehoda osobního auta motorky, tak pozor, projíždějte tam opatrně, šetří se to tam a počítejte s omezením v tomhle úseku. Jinak se to zdá být čistý, tak jezděte opatrně a v pořádku dojďte tam, kam míříte.
3: Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je za námi, máme 6 minut po 10. hodině. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 10. června a protože jsme hodině s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 10. června a protože jsme toho napovídali dost, tak se pojďme věnovat muzice. Ať je tady přehršle, dáme si Pring, dáme si taky Soilwork a na začátek tady mám pro vás Whitesnake. White Snake.

dabu.fm nebo na radia.dabu.fm nebo na radia.cz. Nejvýš FM nebo na radia.cz. Nejvýš čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všech www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. CZ.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot mírně zlevnilo oproti včerejšku 10 haléřů na 41 korun a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpat

Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Radio.

0: kterou byste chtěli vyrazit na Rokin Moravský Krumlov. Stačí po celou vaší partu, se kterou byste chtěli vyrazit na Rokin Moravský Krumlov. Stačí jenom Moravský Krumlov. Stačí jenom poslat na e-mail studio@rokovyradio.cz poslat na e-mail studio@rokovyradio.cz fotku, se kterýma trávíte rádi čas, se kterýma trávíte rádi čas, se kterýma objíždíte festivaly a se kterými jste chtěli vyrazit i sem. No a pokud ta fotka bude nejzajímavější, tak deset lupenů poputuje za vámi a vy můžete vyrazit do Moravského Krumlova a užít si Rokin. Právě tam v sobotu 13. června. No a čas máte do 11.6., tedy do čtvrtka, do zítřka do 15. hodiny. A potom v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, zda to klaplo do 15. hodiny a potom v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, zda to klaplo nebo ne.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ.
0: No a já vám pustím za chvíli další muziku. Sahneme do hluboké historie, protože nás čekají Uriah Heep a jejich Laid in Black, ale mám pro vás i nový věci. Arakain si dáme, Adrenalin a nebo taky Placebo.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje.
4: Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích pro váš dům i zahradu.

Tak jsme pozdravili chlapce a vlastně i dámy za kulatou lopatou. Jezděte opatrně, chlapce a vlastně i dámy za kulatou lopatou. Jezděte opatrně a hlavně se v pořádku vraťte. Kruci a vlastně i dámy za kulatou lopatou. Jezděte opatrně a hlavně se v pořádku vraťte. Dámy za kulatou lopatou. Jezděte opatrně a hlavně se v pořádku vraťte. Krucipisk a long vehicle party. Na Rock Rádiu 5 minut po 10:45 a pojďme se podívat na vehicle party. Na Rock Rádiu 5 minut po 10:45 a pojďme se podívat na Rockin. Na Rock Rádiu 5 minut po 10:45 a pojďme se podívat na Rockin, který se opět přesouvá do dalšího města, tedy Rockin Town. A tentokrát v sobotu 6 přesouvá do dalšího města, tedy Rockin Town. A tentokrát v sobotu 16. června se přesune do Moravského Krumlova, kde zahrajou Kokot Minute a se přesune do Moravského Krumlova, kde zahrajou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. No a my tam budeme s celým týmem Rock Rádia, samozřejmě i Anabel, která vás Traktor. No a my tam budeme s celým týmem Rock Rádia, samozřejmě i Anabel, která vás provede celým No a my tam budeme s celým týmem Rock Rádia, samozřejmě i Anabel, která vás provede celým s celým týmem Rock Rádia, samozřejmě i Anabel, která vás provede celým festivalem. No a Rock Rádia, samozřejmě i Anabel, která vás provede celým festivalem. No a vy se tam můžete dostat s Rock Rádiem a s 10 lupenama. Lupeny. Vyberte si. Každopádně všichni víme, o čem mluvíme, to znamená, že 10 lupenů je tady pro vás, pro celou 10 lupenů je tady pro vás, pro celou vaší partu, se kterou byste chtěli vyrazit, na pro celou vaší partu, se

0: prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pradu vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameník, prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameník.cz vám zlepší náladu.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Náladu.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Ach,
3: jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůže. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz.

0: Ventilátory.cz. Světy drání na jednom místě.
1: Ventilátory.
0: Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy drání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazit. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. A 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Apkou pouze za 59,90. Albert. Za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i pnom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Je elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. A na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu
4: chci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak
3: na katamaránu.
4: www.pragboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu. www.pragboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.

0: e-obuv ví. Nákupu nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví. CZ i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Chceš mít ten správný drive? Správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super, tak za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. A k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na cena autojarov.cz.
2: Rock Radio.
1: Autojarov.cz.

rok z garáží a slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

Nazdar, zdraví vás Touža z kapely Arak. Nazdar, zdraví vás Touža z kapely Arakain, chtěl bych pozdravit. Nazdar, zdraví vás Touža z kapely Arakain. Nazdar, zdraví vás Touža z kapely Arakain, chtěl bych pozdravit všechny posluchače kapely Arakain, chtěl bych pozdravit všechny posluchače Rock Rádia.

poctivej český festák non-stop, top, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídá, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav. To je to nejlepší z festáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio z festáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu.

0: Tak tohle byly Placebo, který jsme si dali na Rock Rádiu. Dávám vám to vždycky, když nějaký album slaví výročí nebo když vyjde.
1: A hlavně, když je to vám to vždycky, když nějaký album slaví výročí nebo když vyjde. A hlavně, když je to deska, která stojí za poslech. Třeba i pro tu mladší generaci, protože vy třeba ještě v tom tápete, lovíte, hledáte a třeba za takovýhle typ jste rádi. Tak při dnešku, tedy 10. června, rok 1982, tak slavíme výročí vydání alba Between the Eyes od Rainbow. Superdeska je skvělá, samozřejmě druhá z Jolyn Rainbow. Je to taková ta exploze a invaze na americký trh, který nakonec kapelu Rainbow neakceptoval, což Richieho donutilo k tomu, aby se vrátil k Deep Purple a vydali v roce 1984 desku Perfect Strangers. O to nic, ale tohleto album je skvělý, je výborný. Ono pak dá se říct, že navazuje trošku ta sestava na albu Slaves and Masters z roku 1990. Kdy Joe Lynn Turner byl požádán, aby zaskočil za Iana Gillena a natočil z Deep Purple album. A tam se právě pak začalo říkat, že je to vlastně hodně podobný tomu, co dělali Rainbow, protože tam byli tři členů a začalo se tomu říkat srandovně jakože Deep Rainbow. Tu desku natočila, což je samozřejmě nesmysl. No ale abych vás uvedl jenom do obrazu, takže tahle ta deska dnesku natočila, což je samozřejmě nesmysl.

0: No ale abych vás uvedl jenom do obrazu, takže tahle ta dneska, což je samozřejmě nesmysl. No ale abych vás uvedl jenom do obrazu, takže tahle ta dneska slaví výročí. No ale abych vás uvedl jenom do obrazu, takže tahle ta dneska slaví výročí. Tak ji hoďte na gramec. Si to streamujete, to už je na vás. No a vy mladší máte aspoň tip na nějaký album, který byste určitě měli slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. Tak si dáme Shot in the Dark rok 1986, mám pro vás i Steel Panther, Metal Rhapsody.
1: Já nový plot mám, nový. Já nový plot mám, nový. Já nový plot mám, nový plot od... Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbal. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí. Hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny
6: pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty.

0: produkty, aby Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být na litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, 20 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Tak 25 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto, Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Vozu zdarma. www.direct-auto.cz
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám
1: CZ.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14. Týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefy týnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák 9,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou 10. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland. 19,90 až do 16. června. Kaufland. Až do 16. června. Kaufland.
6: Rock Radio.
5: 16. června. Kaufland.
6: Rock Radio.
5: Kaufland.

s garáží a zkušeben. Rok slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. S garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben.

DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz.

0: domácí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezdnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima
1: v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express.
1: Ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí.
0: Objednejte se na
1: Klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: Klimaexpress.cz. Létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: Klimaexpress.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? A teď navíc se zárukou na 5 let nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 400 nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 400 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockovýradio.cz.

0: Utrhnout, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba v Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Kvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Čerstvé jako svazek za 7,90. Až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já dám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Prolezla se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
3: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
3: Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku. CZ.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června.
5: KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC roky pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40
6: a jiné služby rozvozu jídel.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě
6: rozvozu jídel.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: Páchnou

0: nyní takřka nejblíže za celou tu dobu barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
1: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Evropská unie uvolnila dalších 2,8 miliardy eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Ta se už více než čtyři roky brání ruské agresi. Komisařka pro rozšíření Marta Kosová pak ocenila reformy, které Kyjev provádí a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. A jdeme na atletiku. Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamant. Na dnešním meetingu v Oslu se pak představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak ještě dnešní počasí. Převážně zataženo, zejména ve východní polovině republiky občasný déšť a v Čechách potom obecně odpoledne přehánky. A teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
3: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Benešově v ulici Červené vršky. Pozor, je tam nehoda osobního auta a chodce, na místě policie i záchranka. Tak tam projíždějte opatrně, právě se to tam řeší. A dejte si pozor i v Hradci Králové v ulici Sokolská, protože tam se řeší nehoda osobního auta. Samozřejmě je tam komplikovaný průjezd, počítejte i se zdržením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastnou cestu.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze. Hradci Králové nebo Pardubicích. Staráme o vás i vaše BMW.
3: Přesně tak, startujeme elektrický oběd, něco málo po jeden... S vámi Kamil a vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože tu možnost máte. Vy, co posloucháte Rock Radio pravidelně, tak víte, že si můžete napsat na náš Facebook do co posloucháte Rock

0: Pěkné dopoledne. Zprávy. Pěkné dopoledne. Zprávy. Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Zprávy. Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
1: Cena ropy Brent dnes klesá kolem 92 dolarů za barel. Důvodem je to, že je nyní tak 62 dolarů za barel.

Rádio pravidelně, tak víte, že si můžete napsat na náš Facebook do zpráv nebo na e-mail obec@rokovirádio.cz. Co byste chtěli slyšet? rokovirádio.cz. Co byste chtěli slyšet? Komu co poslat? Je to na vás. No a vy, co nás posloucháte poprvé.cz. Co byste chtěli slyšet? Komu co poslat? Je to na vás. No a vy, co nás chtěli slyšet? Komu co poslat? Je to na vás. No a vy, co nás posloucháte poprvé, tak to teď víte taky. Poslat je to na vás. No a vy, co nás posloucháte poprvé, tak to teď víte taky. Tak si klidně pište, máte na to. No a vy, co nás posloucháte poprvé, tak to teď víte taky. Tak si klidně pište, máte na to příštích 60 minut. No a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude Marilyn Minut. No a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude Marilyn Manson. Marilyn Manson.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, tohle byl Marilyn Manson a pojďme na první vaše přání. Zdravím Rock Radio Elektrický oběd, tohle byl Marilyn Manson a pojďme na první vaše přání. Zdravím do studia Elektrický oběd, tohle byl Marilyn Manson a pojďme na první vaše přání. Zdravím do studia, prosím o zahrání písničky Dívka Manson a pojďme na první vaše přání. Zdravím do studia, prosím o zahrání písničky Dívka s perlami ve vlasech. Zdravím do studia, prosím o zahrání písničky Dívka s perlami ve vlasech pro Teresku. Prosím o zahrání písničky Dívka s perlami ve vlasech pro Teresku Kubalovou, která má dneska narozeniny a kterou zdravíme do nemocnice. Přejeme hlavně hodně zdraví, díky a všem hezký den. Víme do nemocnice. Přejeme hlavně hodně zdraví, díky a všem hezký den. Tak i my z Rock Rádia se připojujeme a pojďme si dát Aleše Brichta. Připojujeme a pojďme si dát Aleše Brichta.

Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio.

chystáte, tak ne, ale víkend se blíží a určitě nějakou party chystáte, tak jste se mohli naladit společně s Elstorm, který chtěl slyšet Roman. Další přání. Petra píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od Protea. S přáteli všem do Miasu v Krouně, tady píše. Dneska je středa 10. června. A Proteus má na posledním albu píseň, která se jmenuje 10. června. Tak si to pojďme dát.

Krásná píseň Party. Krásná píseň Party, to se nám hodí, i když máme teprve středu dopoledne, ale víkend se blíží a určitě nějakou party chystáte.

čtyři ráno nad Prahou, jsou čtyři ráno nad Prahou, vládne tma, jsou čtyři ráno nad Prahou, vládne tma, nad Prahou vládne tma, Prahou vládne tma, posádne tma, posled.

0: To nechce. Chnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce.
1: Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: Nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
1: express.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypne. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dočnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Utrhnout, sklidit, utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více, než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté,
3: 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 2
3: a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90
3: a řetkve.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zprávy. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí.
5: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí.
5: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí.
5: Se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
5: osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkává závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionáře na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem. Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Hledáte
7: až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Hledáte práci
7: kterých milionářů ročně. Olvin.
8: Hledáte práci, která dává smysl pro prodej
7: ročně. Olvin.
8: Hledáte práci, která dává smysl pro prodej.
7: Olvin.
8: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Dáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Milí čtenáři, ve Staboskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení. Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci. Vás očekávám.
3: Na zninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel
3: Mach. Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: A teď pozor, extrémně výhodná
3: nebo v síti Ticketportál.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai
3: Ticketportál.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Dealerů Nissan více na Nissan.cz.

0: Poručík Josef Gabčík.
1: Rock Radio.
0: Poručík Josef Gabčík.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Páchnoucí klimatizace pozimní.
1: Oběd.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
1: v aut. Oběd.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
1: v autě 40 stupňů.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
1: v autě 40 stupňů.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
1: v autě 40 stupňů.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

Tak tohle byla Patti Smith na Rock Radio, kterou jsme si dali v elektrickém obědě. Sonja, další pro svoji šéfovou zahrát Panoptiko noc v opeře. Den je ještě dlouhý a v kanceláři si potřebujou zahrát Panoptiko noc v opeře. Den je ještě dlouhý a v kanceláři

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Jo, elektrický oběd s Samilem Drábem. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Samilem Drábem.

0: Stony Angry, píseň, která je tři roky stará, je v podstatě
1: z aktuálního alba.
0: Stony Angry, píseň, která je tři roky stará, je v podstatě z aktuálního alba, ale nemusí to tak být a neskončí to, protože Stony pracují na novém materiálu. Tak jsme moc zvědaví,
1: jak nový album bude znít. Každopádně píseň Angry, která od z roku 2023, tak ta je skvělá jako celá deska. Mám ji na LP i na CD. A už jsem ji dlouho neslyšel, což mi tahle píseň připomněla. Tak to byla muzika, kterou chtěla slyšet Bára. Já tady mám další vzkaz, dnes slaví moji synové Marek a Erik 21. narozeniny, prosím o zahrání nějaký pecky od Five Finger Death Punch. Kluci, já vám přeji vše nejlepší, hodně moc zdravíčka a úspěchů ve všem, co si přejete. Ať se vám vše splní, co máte v plánu, jste moji úžasní synové, jsem na vás moc pyšná. Mějte, vaše mamka Péťa napsala.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat
1: z Autoerov.
2: Navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. Extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarovce. Více na Autojarov.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř,
3: topohář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
5: Opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
6: Nové vydání magazínu Reportér do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i než jeho poradci. Mistrovství světa.

0: Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nedovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí. Nechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spojněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte, leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3 Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun procent ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Komerční banka.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůz, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek. Pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr, anagr, i, brds.cz.

0: 70%. XXXL výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus XXL výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej dej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Prodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. Opakuji, brutálních 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz. Brutálních 70%. XXXLutz.
1: Co se tady děje?
0: 70%. XXXLutz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců bývá... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď
3: na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD.
4: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v
4: bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
4: Super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: V auto Jeremiášova před...
3: .com.
5: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na... V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Víc... V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova před galerií...

Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rok

sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na našich streamovacích platformách Rogi.cz v sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na našich streamovacích platformách Rogi slušná muzika Deska měsíce, nebo třeba taky na našich streamovacích platformách Rogi slušná muzika třeba na měsíce, nebo třeba taky na našich streamovacích platformách Rogi slušná muzika třeba na Spotify a na našich streamovacích platformách Rogi slušná muzika třeba na Spotify a můžete si něco o tomhle albu poslechnout. Teď jsme si poslechli titulní píseň a tu zařídil Jakub a další muziku zařídila Helena, která píše, že by chtěla nechat zahrát. Forever od Kiss a všem pro krásný den. A já k tomu ještě přihodím Iron Maiden a Fear of the Dark, protože si píše Dušan, který by chtěl tuhletu skladbu v dnešním elektrickým obědě slyšet. Tak Dušane, posílám to taky a evidentně, jak koukám na čas, je to to poslední, co se nám do taky a evidentně, jak koukám na čas, je to to poslední, co se nám do dnešní 60 minutovky vešlo. Dneskou středu a taky hezký rokový voraz, který pro vás má Dan. Ten už je připravený a za chvíli se do něj pustí. No a teď už pojďme na ty kysáky.

The Final Countdown a... The Final Countdown a Europe... The Final Countdown a Europe. Nedávno jsme oslavili... The Final Countdown a Europe. Nedávno jsme oslavili... 30 dne, 40 let už člověče, letí to jako blázen. Od vydání tohohle výborný... 30 dne, 40 let už člověče, letí to jako blázen. Od vydání tohohle výborného alba podcast najdete na našem... Výborného alba podcast najdete na našem webu rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce. Podcast najdete na našem webu rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce. Nebo třeba taky na našem webu rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce. Nebo třeba taky na našich rokovýradio.cz

Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio.

0: 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. A jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírka.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. E-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Vše pro bagr, vše pro
3: zlepší náladu.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro

0: It slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia neveše, rokovýradio.cz. Radio.cz. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4% nižší než v dubnu. 0,1% růst tak byl o 0,4% nižší než v dubnu. 0,1% růst tak byl o 0,4% nižší než v dubnu. Vliv na 0,4% nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny prvního bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických údajů statistického úřadu. Tričko předpovídající stresovou reakci nebo experimentského úřadu. Tričko předpovídající stresovou reakci nebo experiment zkoumající imunitu připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi na ISS. Armádního pilota a záložního astronauta Aleše Svobodu od cest na ISS. Armádního pilota a záložního astronauta Aleše Svobodu od cesty do vesmíru. Svobodu od cesty do vesmíru dělí schválení 5 mezinárodních partnerů ISS. Let cesty do vesmíru dělí schválení 5 mezinárodních partnerů ISS. Let se má uskutečnit schválení 5 mezinárodních partnerů ISS. Let se má uskutečnit ve druhé 5 mezinárodních partnerů ISS. Let se má uskutečnit ve druhé polovině příštího roku. Trenér Roman Skuhraví nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště uvedl, že kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Podle médií míří do Ostravy.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť. Místy bude pršet trvalý. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
3: Mami, proč?
2: 14 až 18 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život. Vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: U obce Lukavice okres Chrudim.
0: Radio. Doprava.
2: U obce Lukavice okres Chrudim je nehoda dvouosobní.
0: Doprava.
2: U obce Lukavice okres Chrudim je nehoda dvouosobní. U obce Lukavice okres Chrudim je nehoda dvouosobních aut. Je tam okres Chrudim je nehoda dvouosobních aut. Je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně a je tam pořádku dorazíte.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rockovej Foras.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Všem místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou dině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značcent. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace Z. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistotě na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako ta ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto.cz. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. CZ.
4: Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít ty? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%. Napiš kód rádio a jede to. 30%.

0: vás zdravím, rokeři.
1: Rokovej voraz.
0: A já vás zdravím, rokeři. Začíná rokovej voraz s Danem.
1: Voraz.
0: A já vás zdravím, rokeři. Začíná rokovej voraz s Danem. A já vás zdravím, rokeři. Začíná rokovej voraz s Danem. A dneska se otevřel s Danem. A dneska se otevřely brány Rock for People, někdo už tam třeba jedete, někdo tam jste. A dneska se otevřely brány Rock for People, někdo už tam třeba jedete, někdo tam jste. Teď momentálně se otevřely brány Rock for People, někdo už tam třeba jedete, někdo tam jste. Teď momentálně každý rok, to už je taková tradice, fixa to tam zahajuje. Takže kdo tam jedete, užijte si to. A já vám pustím nějakou českou hudbu, třeba Rybičky 48. Užijte si to. A já vám pustím nějakou českou hudbu, třeba Rybičky 48 a Nebeskou bránu. A já vám pustím nějakou českou hudbu, třeba Rybičky 48 a Nebeskou bránu. Českou hudbu, třeba Rybičky 48 a Nebeskou bránu. Rybičky 48 a Nebeskou bránu. A Nebeskou bránu.
1: Rock Radio. Rock Radio.

Až jednou zaklepu, až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Až jednou zaklepu.

should know, c'est massif par nous. I should know, that lucho, I know. I should know, that lucho, nothing. I should know, that lucho, na ty velký dve. A šednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že až budu jednou.

Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

do we

0: Výkon bude super, takže držte palce. Záleží vždycky na výkonech a já doufám, že ten výkon bude super. Takže držte palce, uvidím, snad se nám to nějak podaří, že to tam trenér Koubekovo poskládá, má tam dobrý hráče, já jsem zvědavý, jestli dá šanci nějakým těm mladým,
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány dáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Vítejte v Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Vítejte v kempu vaše Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Vítejte v kempu. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velká. Proč je více

A to byly Toad Hold the Line. A to se nám zrovna hodí, protože drž se v jedné linii. To je naše česká reprezentace. To je naše česká reprezentace, která začíná ve čtvrtek v noci, jakoby ze čtvrtka na pátek. Na mistrovství světa v Mexiku ve fotbale. No a my jsme zase podceňovaný jako vždycky a to se stalo párkrát už v Anglii v 96., kdy to byla stříbrná jízda a v roce 2004 to samý, na Euro 2004 to samý, na Euro sice, takže uvidíme, třeba Češi zaberou a bude samý, na Euro sice, takže uvidíme, třeba Češi zaberou a bude to nakonec, na Euro sice, takže uvidíme, třeba Češi zaberou a bude to nakonec, když jsme vždycky byli podceňovaný, tak jsme měli na Euro sice, takže uvidíme, třeba Češi zaberou a bude to nakonec, když jsme vždycky byli podceňovaný, tak jsme měli nejlepší. I když ty naše drezy teďka hodně, že se nikomu nelíbí, že mám jedny z nejhorších drezů, na tom mistrovství, že všichni jako mají krásný drezy a my máme takový obyčejný. No jo, ale na drezech nezáleží, záleží vždycky na výkonech a já doufám, že ten výkon bude super.

0: ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o více pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak s Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12 prém 349,90 a Radegast ryze hořká 12 39,90 a Radegast ryze hořká 12 prémiový světlý a Radegast ryze hořká 12 prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až 12 prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Jak vzniká elektřina?
1: 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Jak vzniká?
1: 90 až do 16. června. Kaufland.
2: Jak vzniká elektřina?
1: Až do 16. června. Kaufland.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč.
1: 16. června. Kaufland.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč. Elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
2: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
2: Ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
2: A tak. Liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A taky.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme, že je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto,
3: i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní jsme pre.
6: Energie tohoto města.
7: Uvažujete o novém vytápění?
6: Tohoto města.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tep skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Se sportovním čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Profit LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.

0: Pivoda.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Máš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu. Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Rokovirádio.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákup. Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Kupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřte. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování své spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněné ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Každý z nás řeší.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit.
2: Opravdový elektrospecialista.
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. Řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem. Takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Kazbet.cz.
5: Potisk, dárky, byla CZ.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš
5: styl. CZ.
6: Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis, Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. A Classic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší

0: Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
1: Rock Radio.

Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč s desetiletou zárukou. Profi

každej se s ním na čas, tam kde touha začíná. Každej se s ním na čas, rozlouha začíná. Každej se s ním na čas, rozloučí čína. Každej se s ním na čas, rozloučí. Každej se s ním na čas, rozloučí.

Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. S Danem.

0: Trautenberg a Traktoria. Kokot Minit. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. 13 minut. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. 13. června. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM IDAO června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM IDABu. Sledujte naše sociální v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM IDABu. Sledujte naše sociální sítě v Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM IDABu. Sledujte naše sociální sítě a máme. Laďte nás v FM IDABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě nás v FM IDABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme te naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je právě vám. Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festival. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, pak je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www. Nevajgluj nejen na festivalu, patří do koše. Více na www. Nevajgluj. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký žvát. Vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký že slížeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký že toři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký že slíže.

0: logem, ať zapadnete do naší rodiny rokový. No a svým logem, ať zapadnete do naší rodiny rokový. No a co proto máte udělat? Zapadnete do naší rodiny rokový. No a co proto máte udělat? My dáme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, aby mohli vyrazit na tenhle ten rokin. A to, že vyfotíte nejvíc krizi fotku a pošlete nám to na studio@rokovyradio.cz. Čím víc krizi, tím lepší.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od...

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A já jsem se...
0: Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A já jsem se rozhodl, že tuto...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A já jsem se rozhodl...
0: Hubičku CZ.
1: A já jsem se rozhodl, že tuhle tu hodinu pojedeme všechno česky, že budeme začínat česky. A já jsem se rozhodl, že tuhle tu hodinu pojedeme všechno česky, že budeme začínat českýma, písničkama, ale předtím, teda potom ještě budou hrát Red Hoti, Rasmus, a teď vás čeká Vohnoutí a Gastrosexu.
2: Co mají elektrikáři kurý? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH.
3: E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 tisíc
2: DPH.
3: E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás... E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský... Basin Firefest 2026. Wasp, Apocalyptica, Paradise Lost nebo Napalm Death 26.
5: A dalších víc než 40 kapel. Apocalyptica, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Basin na otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
6: Basin Firefest mediálně pod... Firefest mediálně pod...

to byl Alice Cooper. A nám a to byl Alice Cooper. A nám pokračuje Šňůra Festival. A to byl Alice Cooper. A nám pokračuje Šňůra Festival. A nám pokračuje Šňůra Festiáku Rockin' Town. A nám pokračuje Šňůra Festiáku Rockin' Town. A jedeme v... A nám pokračuje Šňůra Festiáku Rockin' Town. A nám pokračuje Šňůra Festiáku Rockin' Town. A jedeme v sobotu 13. června Šňůra Festiáku Rockin' Town. A jedeme v sobotu 13. června do Moravského Krumlova Town. A jedeme v sobotu 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete. A jedeme v sobotu 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete. Sobotu 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trantenberg, anebo taky traktory, který Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trantenberg, anebo taky traktory, který jedou Horký Žeslíže, Dimitri, Trantenberg, anebo taky traktory, který jedou 25 let a jedou víceméně na všechno, všechno na rokinech, takže kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. Víceméně na všechno, všechno na rokinech, takže kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. Všechno, všechno na rokinech, takže kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš, můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil. Bude tam Anabel, která to bude moderovat. Pak tam budou holky, krásné hostesky, který tam budou rozdávat, prodávat nějaký merch. Můžete si tam koupit naše rokový tričko, kdybyste chtěli Otrok rádia s novým loč. Můžete si tam koupit naše rokový tričko, kdybyste chtěli Otrok rádia s novým logem. Ať jste tam koupit naše rokový tričko, kdybyste chtěli Otrok rádia s novým logem. Ať zapadne naše rokový tričko, kdybyste chtěli Otrok rádia s novým logem. Ať zapadnete do naší rodiny roku, kdybyste chtěli Otrok rádia s novým logem. Ať zapadnete do naší rodiny rokový s novým logem.

0: podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Utrhnout, sklidit.
0: Je slušná muzika.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si
1: a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. 7,90. Až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
4: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám te drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Český CZ. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a te. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění hrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Oceň si lidé váží. www.českygoodwill.cz www.českygoodwill.cz
6: Hledáte adrenalin, ale všechno
5: www.českygoodwill.cz
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už
7: okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž
8: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z
8: trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101.
6: Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pár z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak v Praze
8: budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak si to pěkně
8: budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Metrů nad zemí.
6: A pak si to pěkně běhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek
8: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete
8: adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
8: CZ.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
8: CZ.
6: Najdete pouze na
11: Firma na zážitky
8: CZ.
12: Atenci
6: pouze na
11: Firma na zážitky
8: CZ.
12: Atenci!
8: Tančet.

0: Vraťte se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. V americkém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
1: La Tropical!
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Vše pro bagr.cz.
3: Náhradní díly pro mě na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu slaží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

ház. Új doktor, eszem úszek, a doktor, eszem úszek, a mála.

Šaty koprový a guláš. Šaty koprový a gulášový fižín. A gulášový fižín.

Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady matrace. Vyberte si matrace z řady premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Ty neproležíš.

0: Atención.
1: Jen jednou za...
2: Za hubičku. CZ.
0: Atención.
1: Jen je...
2: CZ.
0: Atención.
1: Jen jednou za rok se to stane.
2: CZ.
0: Atención.
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen je...
0: Atención.
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte... Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Protančit celý říjnový víkend ve
1: šanci.
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Sla Tropical.
4: Jedinečný taneční kurz v prostředí.
3: Celý říjnový víkend ve Španělsku. Sla Tropical.
4: Jedinečný taneční kurz v prostředí.
3: Tropical.
4: Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si konečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
4: La Tropical. Kal. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Je omezena.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu nosíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300 superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1305 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu.
7: Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za
7: 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super
8: super hybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
8: Spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: Svět není jen samé
7: úsporných technologiích. BYD.com.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně z...
7: BYD.com.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
10: Nejlevnější pneu.cz.
11: Máte vlastní dodávku?
10: Za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky.
10: Nejlevnější pneu.cz.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneByAllegro.cz. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneByAllegro. Rostemete vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneByAllegro. Rosteme a fakturujte. Doručujte zásilky z

0: OneBy Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné zásilky z OneBy Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. OneBy partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. OneBy Kurýra.cz. OneBy Allegro.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: CZ. OneBy Allegro.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
0: OneBy Allegro.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
0: Allegro.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetka brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 6 na 90. A řetkvičky svazek za 7,90 až do 16. června. Řetkvičky svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvěky svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno co www.rokovýradio.cz. Všechno co se do rádia nevešlo rokovýradio.cz. Všechno co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Vešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: Zákona o ochraně nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident Pellegrini, opatření začne platit v polovině července. A ještě hokejová NHL. Carolina vyhrála ve finále na ledě Vegas 5-3 a vyrovnala sérii na 2-2. Útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
1: Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
2: Ať už prší, nebo ší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Rudé armády v obci Rousínov okres.
2: Doprava.
1: V ulici Rudé armády v obci Rousínov okres Vyškov je nehoda. V ulici Rudé armády v obci Rousínov okres Vyškov je nehoda dvou osobních aut. Je tam kyvadlový provoz jedným jízdním pruhem. Takže se někam jdete takhle opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového vrazu s Danem za sebou. A já to nebudu tady...

0: 14. hodině máme první hodinu rokového vrazu s Danem za sebou. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat a trošku si zaploužíme, když je dneska takový škaredý počasí. Ať hlavně ně za volantem neusněte.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.

Krásné odpoledne přeje Kuba. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací Kuba Bělák. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamínk a uložit jednorázově možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamínk a uložit jednorázově až 700 parpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamínk a uložit jednorázově až 700 parlíků z níže položené přehrady Kamínk a uložit jednorázově až 750 MWh energie přehrady Kamínk a uložit jednorázově až 750 MWh a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 000 českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne příštím roce. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší novely

Ahoj, já jsem... Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo. Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo. A zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo. Všechny posluchače Rock Rádia. Jo. Rock Rádia. Jo.

0: A ona to omladila, mladá ještě, a do toho oni použili AI a ona to omladilo. Takže tam vyště, a do toho oni použili AI a ona to omladilo. AI a ona to omladilo. Takže tam vypadá, jak v době největší svý slávy, prostě mladá, ona to omladilo. Takže tam vypadá, jak v době největší svý slávy, prostě mladáci, tak se vypadá, jak v době největší svý slávy, prostě mladáci, tak se na to mrkněte, době největší svý slávy, prostě mladáci, tak se na to mrkněte, dejte si Rolling Stony, in the stars, a v ten videoklip tam uvidíte si Rolling Stony, in the stars, a v ten videoklip tam uvidíte, jak oni tam padli, in the stars, a v ten videoklip tam uvidíte, jak oni in the stars, a v ten videoklip tam uvidíte, jak oni tam paří za mladá, vypadá stars, a v ten videoklip tam uvidíte, jak oni tam paří za mladá, vypadá jak mladý, je to fakt super. A v ten videoklip tam uvidíte, jak oni tam paří za mladá, vypadá jak mladý, je to fakt super. Povedlo se jim to, uvidíte, jak oni tam paří za mladá, vypadá jak mladý, je to fakt super. Povedlo se jim to, jsem zvědavý, jak oni tam paří za mladá, vypadá jak mladý, je to fakt super. Povedlo se jim to, jsem zvědavý na další písničky, mladý, je to fakt super. Povedlo se jim to, jsem zvědavý na další písničky, jaký budou z toho alba, ale zatím to vypadá dobře a tu písničku pořád jedu. No a my se pustíme jiný kapely, třeba Bon Jovi, Gamma Ray, Panoptico, anebo Genesis. Panoptico, anebo Genesis.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, češ, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte vzpomínky. Registrace na barvám.

Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

to byli Ramones a jejich Rockaway Beach. Já mám pořád v hlavě nový Rolling Stones. Rolling Stones, jak teďka 10. července má vyjít nový album. To Foreign Tanks. Na LPčku pro mistrovství světa ve fotbale, ale už je trošku udělaná do remixu. A byl jsem totálně nadšenej, že dědouškové jdou s dobou. A použili právě hudba zní, jak kdyby byli za mladá ještě. A do toho oni použili AI a udělali hudba zní, jak kdyby byli za mladá ještě. A do toho oni použili AI a udělali hudba zní, jak kdyby byli za mladá ještě. A do toho oni použili AI a udělali

0: to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
0: fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: macha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
0: pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí
0: to praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více
3: bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekt domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Věda.cz.
3: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
4: Věda. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí. Být hrdí.
5: Potisk, trička, potisk, CZ. Bela CZ.
6: Angry Birds, kosmetika, co má
5: CZ.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Ano, vůně pod i sporek žádný kecifunčí věci.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
7: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go. Balóny.
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neulet.

0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí! Také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegri...
0: Nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegri let balónem?
0: Let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegri let balónem? Teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady
1: Táborem... balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi...
1: 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi...
1: 50 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo... Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek... Třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o
0: Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky
0: z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky
1: CZ
0: po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky
1: CZ. Více o akci na
2: firma na zážitky
1: CZ.
3: Odplouvám
2: na firma na zážitky
1: CZ.
3: Odplouvám kránu
2: zážitky
1: CZ.
3: Odplouvám kránu na katamarán
1: CZ.
3: Odplouvám kránu na katamarán. Odplouvám kránu na katamarán.
4: Nejenom
3: kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrik katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže suc. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor tím katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamar.
4: Oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: www nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: www
3: na katamaránu.
4: www.pragboat.cz.
5: Už ví.
4: Tak www.pragboat.cz.
5: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. CZ.
5: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovol.
4: Tak vzhůru na palubu.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den?
4: Vzhůru na palubu.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale.

0: pojďte do toho spolu. Oficiální partner neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Vše. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Vše pro vaši grilovačku. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. A irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland 16. června. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám?
1: Června. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník
2: malý. Oknem

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Ceny rostou digitální.
0: Vaše nejsladší jahody.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou a po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Port. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: Brána k bezpečí. A u portál CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: A u portál CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
1: Portál CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
1: CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia 20 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku. Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz vozu zdarma. www.direct-auto.cz auto.cz rock radio.cz

0: oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakup modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
1: Chutná jako...
0: I v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
1: Chutná jako krásný sen. Chutná jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňan.
1: Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše
1: vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

radost. Můžete tam vyhrát třeba, dejte jim do soutěže, budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu, budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu, a z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu, můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. A kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovinu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesou misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. Nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. To na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na... Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko... Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se... Vyznáte se v holandských ministrech. Vyznáte se v holandských ministrech. Vyznáte se v holandských ministrech škol. Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguán? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jich ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenuje sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A za první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít.

A to byli Bon Jovi a jejich Keep the Faith. A to byli Bon Jovi a jejich Keep the Faith. A to byli Bon Jovi a jejich Keep the Faith. Z roku 1990. A to byli Bon Jovi a jejich Keep the Faith. Z roku 1992. Bon Jovi a jejich Keep the Faith. Z roku 1992. A jejich Keep the Faith. Z roku 1992. A my z roku 1992. A my se půjdeme podívat do budoucnosti. A my se půjdeme podívat do budoucnosti a to do docela blízké. A my se půjdeme podívat do budoucnosti a to do docela blízké. Protože 20. Do budoucnosti a to do docela blízké. Protože 24. Protože 24.6. až 27.6. bude ve Spálném Poříčí. Protože 24.6. až 27.6. bude ve Spálném Poříčí. 24.6. až 27.6. bude ve Spálném Poříčí. 26. až 27.6. bude ve Spálném Poříčí. Basin Firefest. A zahrou 27.6. bude ve Spálném Poříčí. Basin Firefest. A zahrou ve Spálném Poříčí. Basin Firefest. A zahrou tam kapely jako Wasp, Steel Panther, Basin Firefest a zahrou tam kapely jako Wasp, Steel Panther, Paradise a zahrou tam kapely jako Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, nejdou tam kapely jako Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Napalm Dead a nebo taky Apoko Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Napalm Dead a nebo taky Apokalyptika, Lost, Napalm Dead a nebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky Napalm Dead a nebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky, já jsem na to koukal, není to úplně nic nejdražšího. Za ty prachy je tam do super hudby a já vám řeknu, je to na za ty prachy je tam do super hudby a já vám řeknu, je to na stránkách, je tam do super hudby a já vám řeknu, je to na stránkách ty lístky a já vám řeknu, je to na stránkách ty lístky www.basin.cz lístky www.basin.cz je to basin.cz je to b a s měkký i hlavně n.cz je to b a s měkký i hlavně n.cz a s měkký i hlavně n.cz tvrdý ký i hlavně n.cz tvrdý tam bude jenom ta n.cz tvrdý tam bude jenom ta hudba měkký i.cz tvrdý tam bude jenom ta hudba měkký i bude v těch stránkách tvrdý tam bude jenom ta hudba měkký i bude v těch stránkách no tam bude jenom ta hudba měkký i bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu. Ta hudba, měkký i bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký. Měkký i bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký, že slíže. Ty budou zase na našem festiáku. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký, že slíže. Ty budou zase na našem festiáku Rarokine. Hudbu a to třeba horký, že slíže. Ty budou zase na našem festiáku Rarokine, který třeba horký, že slíže. Ty budou zase na našem festiáku Rarokine, který jezdí každý týden do jiného. Ty budou zase na našem festiáku Rarokine, který jezdí každý týden do jiného města. Takže horký, že na našem festiáku Rarokine, který jezdí každý týden do jiného města. Který jezdí každý týden do jiného města. Takže horký, že slíže a který jezdí každý týden do jiného města. Takže horký, že slíže a malá žuž každý týden do jiného města.

0: města. Takže horký, že slíže a malá žužu. Města. Takže horký, že slíže a malá žužu.
1: Zažijte.
0: Takže horký, že slíže a malá žužu.
1: Zažijte emoce.
0: Že slíže a malá žužu.
1: Zažijte emoce za volantem vozu.
0: Malá žužu.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je Tuition Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy a Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervu také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuj nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek
1: 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC
1: Lexus.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC
1: Lexus.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský. Pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Trenýrkárna.cz
2: 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Trenýrkárna
2: před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty.
2: OC Letňany.
3: Domanský.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrčka.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objedná máš.
4: Trenýrkárna.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
4: Trenýrkárna.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
7: A aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
7: A co SSB?
6: SSB?
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
7: A co SSB?
6: SSTC, nebo NFT, i když to už.
7: A co SSB?
6: SSB? Co je FT, i když to už.
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení. Státní. A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora,
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy. Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Bonusy. A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to... A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně. Stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii
6: od Buřinky. Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření
6: od... A kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota.
6: Stáhnout.
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky.
7: Jistota. No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
7: Spolu s bonusy.
8: Stavební spoření od Buřinky.

0: Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka. Bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz. Když uvidíte až 5,3%. Buzinka.cz. Když uvidíte al 3%. Buzinka.cz. Když uvidíte Albert neporazit. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento díte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 7 u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořknáctka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Zahrádkářské stý. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Ho světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekoračním místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační val. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to. Prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ Vávicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Či domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu.
2: Nemáš co na sebe?
1: To CZ vám zlepší náladu.
2: Nemáš
1: vám zlepší náladu.
2: Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo. Máš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na web nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokový. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Tričky oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. E-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mik, www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

0: se slevou až 70%. XXXL výprodej se slevou až 70%. Opakuji, XXXL výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. Výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLUC. XXXLUC.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky.
0: XXXLUC.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme dodávku. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každý. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partner. Každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerství. Registrujte se. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce. Čekání na peníze. Prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Van prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Van by Allegro. Partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Van by Tví. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. www.prácekurýra.cz. One by Allegro. www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr.
1: One by Allegro.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr.
1: One by Allegro.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Tak vz... Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vz...
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do auta.
0: Na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov. Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď.
2: Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy.
2: Zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi,
2: Cupra. Do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat.
2: Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra. Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si 6. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarovce června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarovce na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Rock Radio. Co se... Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
5: Pátek.
4: Rock Radio. Co se děje?
5: Pátek 12.
4: Rock Radio. Co se děje?
5: Pátek 12.
4: Co se děje?
5: Pátek 12. června si užijete v Music... Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrový. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho. Si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. V Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Rituál s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísun. Tu 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu může 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu může razit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s skvělýma kapelama nad standardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají hit a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Old Hemras i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Old Hemras s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Old Hemras

0: spousta dalších. Vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na... Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio je slušná muzika.

Náhradní díly pro bagry pěkně na CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
0: vám kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemnu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prague-boat-akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prague-boat-akci.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě? Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s
0: zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách?
0: Nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: V létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima-ex. Zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima-express.
0: Klima-express.
1: Ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima-express.
0: Klima-express. Kompletní servis klimatizace pro vás.
1: Klima-express.
0: Klima-express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové.
1: Klima-express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garáži
0: netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si na.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vám obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Aktuální zpráva. Haze.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Aktuální zpráva.
1: Klimaexpress.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.
1: Express.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý.
3: Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkávu do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvinářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
6: Tahle nabídka.
5: www.rokovýradio.cz.
6: Tahle nabídka na
5: www.rokovýradio.cz.
6: Tahle nabídka na vás
5: CZ.
6: Tahle nabídka na vás.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. První rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. A skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává...
0: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice, lice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: A teď extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Tra

0: vybrat, zda si ho zvolí nabízet. Žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství. Roberta Plagy ředitelům škol. Zároveň mu stanovil 20-měsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání. 20-násobný basketbalový šampion podal odvolání. 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové odvolání. 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slávií. 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slávií. Zástupci obou klubů to dnes oficiálně oznámili. Nový klub bude hrát své zápasy v Praze. Nymburk aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf ve finále s Pardubicemi.
1: Rock Radio. Počasí. Počasí.
2: Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Doprava.
2: U obce Slatiny okres Jičín nepadlej strom, je tam půjde ze zvýšenou opatrností, tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Tak a máme před sebou poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem.

0: zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. CZ.
1: Nejvyšší čas navštívit slušné stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz.

0: A já když jsem tady po sebou poslední hodinu rokovýho Vorazu s Danem, a já když jsem tady poslouchal ty zprávy a slyšel jsem, že druhý jazyk, nebude povinnej na základkách, tak jsem obsluhoval dvě holky ze Slovenska, tak 19-20 let. Teďka já jí odpovídám, ona mi nerozuměla. Já říkám, to je nějaký divný, tak začala mě anglicky, že na mě může mluvit normálně jako slovensky, že ji rozumím. A ona vůbec nevěděla, takže mladí už nerozumí slovenštině a Slováci zase češtině. Takže bych možná zavedl i tu slovenštinu, ať se rozumíme.
1: Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk v krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný Bělák. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. V základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale budou nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci

0: A to byly The Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. Byly The Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. The Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. Jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. Bylo to ve filmu Ústřední 1997. Bylo to ve filmu Ústřední melodie filmu Velmi 97. Bylo to ve filmu Ústřední melodie filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli to ve filmu Ústřední melodie filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost melodie filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost a to doktor PP, který byl Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost a to doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10, tady spolu povídali, rozebírali spoustu věcí, je to pořad 10, tady spolu povídali, rozebírali spoustu věcí, je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si spolu povídali, rozebírali spoustu věcí, je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si rozebírali spoustu věcí, je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si ho poslechnout a už je to tu věcí, je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si ho poslechnout a už je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si ho poslechnout a už je to u nás poslechnout a už je to u nás podcastech, když dáte www.rokoviradio.cz, už je to u nás podcastech, když dáte www.rokoviradio.cz, u nás podcastech, když dáte www.rokoviradio.cz, podcastech, když dáte www.rokoviradio.cz, podcasty www.rokoviradio.cz, podcasty a tam si dáte vězdy doktor PP, můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube, anebo na Spotify, ať se něco nového, můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube, anebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože třeba tam, nebo na YouTube, anebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože třeba doktorem PP, ať se něco nového dozvíte, protože třeba doktorem PP spolupracoval František Sahula, ať se něco nového dozvíte, protože třeba doktorem PP spolupracoval František Sahula, nebo Loufananek Hagen, dozvíte, protože třeba doktorem PP spolupracoval František Sahula, nebo Loufananek Hagen. A já vám pustím ještě nějakou hudbu v poslední 40-minutovce rokovýho obrazu s Danem, hudbu v poslední 40-minutovce rokovýho obrazu s Danem, a bude to třeba Divoký Bill a Plakala. Rokovýho obrazu s Danem a bude to třeba Divoký Bill a Plakala.
1: Co takhle více radosti a méně starosti? Co takhle více radosti a méně starosti? Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou... Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost a méně starostí. S péčí o váš vůz se spolehněte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.

0: funkční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se
0: jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší auto. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů. Se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz. Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz. V Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz. Náchodě. www. Autobranka.cz.
2: Léto volá, voda hory.
1: www. Autobranka.cz.
2: Léto volá, voda hory lesy.
1: Autobranka.cz.
2: Léto volá, voda hory lesy. Sbírejte. Léto volá, voda hory lesy. Sbírejte body v Albertu. Léto volá, voda hory lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jatého 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou a jděte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany karimatkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé Jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé vaky až 61%. Stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších na procent. Stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový. Stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Dřív vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Dřív než začnou prázdniny.
4: Pohodový čas v přírodě.
5: Albert.
3: Dřív než začnou prázdniny.
4: Než zmizí přírodě.
5: Albert.
3: Dřív než začnou prázdniny,
4: než zmizí
5: Albert.
3: Dřív než začnou prázdniny,
4: než zmizíš na dovolenou,
3: než vypneš. Dřív než začnou prázdniny,
4: než zmizíš na dovolenou,
3: než vypneš. Začnou prázdniny,
4: než zmizíš na dovolenou,
3: než vypneš. Než zmizíš na dovolenou,
4: než vypneš.
3: Do Brna
4: na dovolenou,
3: než vypneš.
4: Do Brna
3: se vrátí MotoGP,
4: než vypneš.
3: Do Brna se vrátí MotoGP.
4: Grand
3: vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. publiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky po 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny. To, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka CZ, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Všeční valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně. Lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřbě, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Domov

0: Kamenito.cz vám zlepší náladu.
1: Eta Extra.
0: Kamenito.cz vám zlepší náladu.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečí.
0: Lepší náladu.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma. Prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Milé Česko, KFC vás zve.
1: E-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Milé Česko, KFC vás zve.
1: Oběda. Eta, tady je doma.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si.
1: Tady je doma.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu. Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu platí. FC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést. Zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50. A máte slevu. Platíme my. Stačí uvést kód KFC 50. A máte slevu 50%. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. P50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC
2: 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50
2: na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC
2: objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14.
2: Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června.
2: Jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí. Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu. Jiné služby rozvozují dél.
4: Pomoc. Nemůžu.
3: Tu jídel.
4: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
5: Správně.
4: Nemůžu dýchat.
5: Správné vytrání a vzduchotechnika. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů Z, najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. Poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě.
6: Profi voda.
5: Z světy trání na jednom místě.
6: Profi voda.
5: Trání na jednom místě.
6: Profi voda. Stou se nemusí.
5: Na jednom místě.

0: Dov Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
1: CZ.
0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120... Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Tot levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku... Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v 5000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. A 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. Do večera. Z dabu i FM. Z dabu i FM nebo na. Z dabu i FM nebo na. Z dabu i FM nebo na rádia. Z dabu i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Moto.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Her. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známy stavi.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známy staviteľ rybníku.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známy staviteľ rybníku Jakub Krčínek známo používal. Známy staviteľ rybníku Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a rybníku Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město Sedlčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbal, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázané spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit. Začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší, že se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatelníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil. Úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil. Nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali se. By mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 19, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začali jezdit sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začali jezdit motokrosové. Čanek začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou krosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli na a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout se z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeu. A jeho minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeu. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeu. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření Kemnické muzeu. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále expozice.

0: Expozice se vše říkajícím názvem Příběh sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. Exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. V 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech
1: Tuzemského motokrosu. Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Byl, zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.
3: Osm divokejch.

0: Dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kup studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120
0: letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100
0: Profivoda.cz.
1: Kup si

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem.

Rockin. Máte vstě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol Hordia. Kokot Minute. Alkohol horký že slíže Trautenberg a Traktor. 3 minute. Alkohol horký že slíže Trautenberg a Traktor. 13. června. Alkohol horký že slíže Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravské Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte or. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. I DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám. Partnerem festivalu je právě vám. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

go on and

0: A to byli Aerosmith a jich Eater. A to byli Aerosmith a jich Eater Rich. A já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar.
0: Nazdar, Kubo.
1: Čau.
0: Hele, snad připomněl, připravil studiu vítám Kubu.
1: Nazdar.
0: Nazdar, Kubo.
1: Čau.
0: Hele, snad připomněl, připravil písničku Kabu.
1: Nazdar.
0: Nazdar, Kubo.
1: Čau.
0: Hele, snad připomněl, připravil písničku Kabáty Rumcaj smiloval Manku.
1: Nazdar,
0: Kubo.
1: Čau.
0: Hele, snad připomněl, připravil písničku Kabáty Rumcaj smiloval Manku.
1: Hezky.
0: Čau, čau. Hele, snad připomněl, připravil písničku Kabáty Rumcaj smiloval Manku.
1: Hezky.
0: Jasně, připomněl, připravil písničku Kabáty Rumcajs miloval Manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak se vzniklo Rumcajs? Připravil písničku Kabáty Rumcajs miloval Manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak se vzniklo Rumcajs?
1: To byl
0: to písničku Kabáty Rumcajs miloval Manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak se vzniklo Rumcajs? To byl Cajzel, co pil rum. Víš, jak se vzniklo Rumcajs? To byl Cajzel, co pil rum.
1: Nekecej, no takže to vím.
0: To byl Cajzel, co pil rum.
1: Nekecej, no takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%.
1: No jasně.
0: Co pil rum.
1: Nekecej, no takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%.
1: No jasně.
0: No 100%.
1: No jasně.
0: Brněnský, no.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Cajse, bubeníka z Tata Boys, jo.
0: To je brněnský, no.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Cajse, bubeníka z Tata Boys, jo. Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Cajse, bubeníka z Tata Boys, jo. Bubeníka z Tata Boys, jo. Asi
0: no,
1: ne teda.
0: Asi ne.
1: Takže Cajzli.
0: To bylo Cajzlové z Brna. Prostě
1: chlastaj... Asi
0: no,
1: ne teda.
0: Asi ne.
1: Takže Cajzli.
0: To bylo Cajzlové z Brna. Prostě
1: chlastaj rum. Ty jsi ani nevěděl.
0: Takže Cajzli. To bylo Cajzlové z Brna. Prostě chlastaj rum.
1: Ty jsi ani nevěděl. Ty je zajímavý.
0: To bylo Cajzlové z Brna. Prostě chlastaj rum.
1: Ty jsi ani nevěděl. Ty je zajímavý. Ty je zajímavý.
0: Tak máme nový objev, zdravíme do Brna lidi.
1: Ty je zajímavý.
0: Tak máme nový objev, zdravíme do Brna lidi.
1: Zdaric.
0: Tak máme nový objev, zdravíme do Brna lidi.
1: Zdaric. Děcka.
0: Na špilás zdravíme. No objev, zdravíme do Brna lidi.
1: Zdaric. Děcka.
0: Na špilás zdravíme. No na lidi.
1: Zdaric. Děcka.
0: Na špilás zdravíme.
1: No jo, dejte si na náš kopek. Zdaric. Děcka.
0: Na špilás zdravíme.
1: No jo, dejte si na náš... Děcka.
0: Na špilás zdravíme.
1: No jo, dejte si na náš kopek.
0: Na špilás zdravíme.
1: No jo, dejte si na náš kopek. A odnášejte krígle potom. No, dejte si na náš kopek. A odnášejte krígle potom.
0: Tak, já poslední 20 minutovce vám pustím nějakou hudbu třeba Fate No More. 20 minutovce vám pustím nějakou hudbu třeba Fate No More, Judas Price, Alter Bridge, anebo teď kabátovce vám pustím nějakou hudbu třeba Fate No More, Judas Price, Alter Bridge, anebo teď kabáty vám pustím nějakou hudbu třeba Fate No More, Judas Price, Alter Bridge, anebo ty kabáty, tak se mějte hezky a čau. Hudbu třeba Fate No More, Judas Price, Alter Bridge, anebo ty kabáty, tak se mějte hezky a
1: čau.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping.
3: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování.
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lesbing. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalání, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí
2: a nespočet dalších zážitků, který

0: venku.
1: Užijte si krásného počasí.
0: Další zážitku, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo svého počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
1: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se neví zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, tak pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovat své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
0: Každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a
1: zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
1: za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek.
0: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek.
0: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Kazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přežitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vyt. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Dniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Vyčky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
1: Čerstvé jako
3: 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: No to, že seš mladej.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že bude. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudoku. Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudoku. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost na Z. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Aha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.

0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: Vtava! Přichází Vinetů a vtava! Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Holmáj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernove.cz nebo v síti Ticket Portál.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na službyzdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto.

0: máme. Farma. Ve Vraňanech už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně.
0: Ech už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr.
0: Zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr.
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nej... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a
1: nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezme
1: sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů, kupuje. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů, kupuje ho. A krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů, kupuje ho a fantastickou zmrzlinu užili. Teď si vezeme domů, kupuje ho a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma
2: kupuje ho a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany
2: a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladkou
2: zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: všichni svatý.
1: Nemalou dáty a za mnou stály.
0: Všichni svatý.
1: Nemalou a za mnou stály.
0: Všichni svatý.
1: Nemalou chvíli vrátit.
0: Všichni svatý.
1: Nemalou chvíli vrátit se zpátky.
0: Všichni svatý.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

rok s garáží a zkušeben. Rok, slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz DABu i FM nebo na rádia.cz.

0: Komerční banky ANO. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte Komerční banky ANO. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start ANO. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start. Už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business. Podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Zdarma na KBCZ.
1: Potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete s kupony. 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete s kupony, které platí. 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete s kupony. 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete s kupony, které platí na značky Ariel Pampers kuponů v Tetě. Ušetřete s kupony, které platí na značky Ariel Pampers Tetě. Ušetřete s kupony, které platí na značky Ariel Pampers Nivea Jar Gliss a další. Zlevte s kupony, které platí na značky Ariel Pampers Nivea Jar Gliss a další. Zlevněte platí na značky Ariel Pampers Nivea Jar Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky jar, gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na Tetadropy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz. Korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte práci
1: na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte práci.
1: Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
1: Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
1: CZ.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra, startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z
4: Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
4: Se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze... Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví... Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a... Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Pomalu, asi se snaží a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží drku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želva. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo.

0: po s náma želvama. Ním, nikam se nespěchá, jen se kouká. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit. Spěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark.
0: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dobrý den, jmenuji se...
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dobrý den, Šlechta, a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi...
2: Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimo... Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autoja.
2: Těšíme se. Těšíme se na vás.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: 69 haléřů. Vyplývá to z informací ministerstva 69 haléřů. Vyplývá to z informací ministerstva financí. Česká města 10 haléřů. Vyplývá to z informací ministerstva financí. Česká města, vyplývá to z informací ministerstva financí. Česká města stále častěji využívá informací ministerstva financí. Česká města stále častěji využívací. Česká města stále častěji využívají chytré technologie k usnadnění. Česká města stále častěji využívají chytré technologie k usnadnění dopravy. Chytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný navigační systém, který říkavy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný navigační systování. Tábor proto rozšíří světelný navigační systém, který řidičům ukazuje Tábor proto rozšíří světelný navigační systém, který řidičům ukazuje obsazenost parkovišť. Kde konkrétně ví mluvčí radnice Luboš Dvořák?
1: Nové informační pole přibude například v Budějovické ulici u černých železničních mostů ve směru do centra. Ukáže obsazenost parkoviště Tabačka, parkovacího domu Centrum a parkoviště u Plaveckého stadionu.
0: Instalace nových navigačních prvků se uskuteční v průběhu letošního roku. V Praze začíná mapování světlušek. Jeho cílem je zjistit, kde se těmto broukům v hlavním městě daří a jak početné jsou jejich populace. Projekt nazvaný Práhledá světlušky povede k početné jsou jejich populace. Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství vyšší vklady. Důvodem je to, že se hraje výrazně víc zápasů než na předchozích turnajích. A vliv podle sázkařů bude mít taky to, že se na šampionát po 20 letech probojoval i český národák. Ještě před začátkem turnaje přijali sázky za téměř 80 národák.

0: Chcete si sednout? Chcete si sednout tady, nebo... Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano.
2: Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnik, ale účet u

0: milionů. Tolik zprávy, dali sázky za téměř 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio.
0: Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Teploty se dneska pohybují někde mezi 16 až 19 stupni. Nejtepleji je právě teď v Ústeckém kraji, kde ale taky zároveň hrozí 19 stupni. Nejtepleji je právě teď v Ústeckém kraji, kde ale taky zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Nejtepleji je právě teď v Ústeckém kraji, kde ale taky zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Právě teď v Ústeckém kraji, kde ale taky zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Pršet by, kde ale taky zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Pršet by mělo každopádně zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Pršet by mělo každopádně po celým území republiky přes nějaký bouřky, tak pozor na to. Pršet by mělo každopádně po celým území republiky přes na to. Pršet by mělo každopádně po celým území republiky přes noc. Teploty klesnou asi na by mělo každopádně po celým území republiky přes noc. Teploty klesnou asi na 12 stupňů území republiky přes noc. Teploty klesnou asi na 12 stupňů a zítra nás čeká, co se srážek přes noc. Teploty klesnou asi na 12 stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče, asi nejhorší den asi na 12 stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče, asi nejhorší den tohohle týdne, protože zítra nás čeká, co se srážek týče, asi nejhorší den tohohle týdne, protože pršet bude opravdu po celým čeká, co se srážek týče, asi nejhorší den tohohle týdne, protože pršet bude opravdu po celým úžek týče, asi nejhorší den tohohle týdne, protože pršet bude opravdu po celým území republiky a ve střednici nejhorší den tohohle týdne, protože pršet bude opravdu po celým území republiky a den tohohle týdne, protože pršet bude opravdu po celým území republiky a ve středních Čechách a taky ve východních by měly být nějaký bouřky, což určitě neradi slyšej účastníci dne. Zahájeného festivalu, který se právě v Hradci koná.
1: Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání se. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor v ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor v ulici Pražská v Jindřichově Hradci, tam se totiž srazili dva osoby.
1: Doprava.
2: Dejte si pozor v ulici Pražská v Jindřichově Hradci, tam se totiž srazili dva osobáky, díky bohu.
3: V Liberci v ulici Pazderkova jsou v sobě taky dva, tam je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka. Na Sněnici 35 u Svitav, tak tam zase havarovala dodávka do svodidel. Tam požijte se zdržením a ještě se určitě zdržíte taky v ulici Masaryka v Častolovicích. Jednotěž kivadlový provoz jedním místním pruhem kvůli srážce dvou.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely. Spolehlivé auto na dovolenou.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát. Zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun. Naftu budou moci pumpy prodávat na 1,40 korun a 630 haléřů. Budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů.

0: Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz. Suzuki.cz. CZ.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Rokový odpoledne právě startuje 15 hodin a přesně čtuje 15 hodin a přesně 4 minuty Kuba Váňa s Petr Janda u svých strojů a vy, a přesně 4 minuty Kuba Váňa s Petr Janda u svých strojů a vy všichni právě teď minuty Kuba Váňa s Petr Janda u svých strojů a vy všichni právě teď posloucháte Rock Radio. Ať už s Petr Janda u svých strojů a vy všichni právě teď posloucháte Rock Radio. Ich strojů a vy všichni právě teď posloucháte Rock Radio.
3: Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete,
2: posloucháte Rock Radio.
3: Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete domů z práce, nebo ještě jestli dopracováváte. Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete domů z práce, nebo ještě jestli dopracováváte posledních pár. Pár desítek minut práce, nebo ještě jestli dopracováváte posledních pár desítek minut práce, i od toho jsme tady, abychom vám zpříjemnili trošičku odpoledne. Jak jinak než muzikou, že jo?
2: No ale ne, že se u toho budete flákat, jako jo, protože
3: jako
2: nám, hele, dneska nám volal váš šéf a říká
3: muzikou, že jo?
2: No ale ne, že se u toho budete flákat, jako jo, protože
3: jako
2: nám, hele, dneska nám volal váš šéf a říká jako jo, protože
3: jako
2: nám, hele, dneska nám volal váš šéf a říkal, že vy tak posloucháte a tak si tančíte prostě v práci. A říkal, že vy tak posloucháte a tak si tančíte prostě v práci, že pak nemáte dodělaný věci a posloucháte a tak si tančíte prostě v práci, že pak nemáte dodělaný věci a to by takhle teda nešlo. Od toho tady zase tančíte prostě v práci, že pak nemáte dodělaný věci a to by takhle teda nešlo. Od toho tady zase jako nejsme. Bacha na to.
3: Jako užívejte, ale zase jako s mírou. Jako.
2: Odsaď, pocaď.
3: Odsaď, pocaď. Každopádně, odsaď, pocaď. Pojedou taky Foo Fighters, AC/DC s jejich peskou TNT, Miroš Kolavina, ale hlavně Akceptě a jejich Princess of the Dawn. To je hodně takový odsaď, pocaď. Ale hlavně Akceptě a jejich Princess of the Dawn. To je hodně takový odsaď, pocaď.
2: Jo, jo, to je odsaď až.
3: Akceptě a jejich Princess of the Dawn. To je hodně takový odsaď, pocaď.
2: Jo, jo, to je odsaď.
3: To je hodně takový odsaď, pocaď.
2: Jo, jo, to je odsaď až pocaď.
3: Já si myslím, že dokonce i takový odsaď, pocaď.
2: Jo, jo, to je odsaď až pocaď.
3: Já si myslím, že dokonce i až tam.
2: A zase...

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: protože my vám hlavně potřebujeme zavolat a to bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže určitě trošku větší šanci, protože my vám hlavně potřebujeme zavolat a to bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže to, že my vám hlavně potřebujeme zavolat a to bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže určitě tam napište. A můžete si klidně vymyslet, třebajeme zavolat a to bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže určitě tam napište. A můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod a to bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže určitě tam napište. A můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod, proč zrovna vám by ty lísky měly přistát. Tam napište. A můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod, proč zrovna vám by ty lísky měly přistát.
1: Ale jde si to telefonní číslo hlavně. Jo.
0: Ano, velmi dobrá poznámka.
1: Děkuji. Telefonní číslo hlavně. Jo.
0: Ano, velmi dobrá poznámka. Děkuji ti, Péťo, že jste takhle upozornil. Jo. Ano, velmi dobrá poznámka. Děkuji ti, Péťo, že jste takhle upozornil, protože... Ano, velmi dobrá poznámka. Děkuji ti, Péťo, že jste takhle upozornil, protože to by jsme se... Péťo, že jste takhle upozornil, protože to by jsme se vám potom nedovolali. No ale všichni jste upozornil, protože to by jsme se vám potom nedovolali. No ale všichni si můžeme teďka poslechnout Korpiklány, protože to by jsme se vám potom nedovolali. No ale všichni si můžeme teďka poslechnout Korpiklány Offspring, anebo Vláďuša Franka, já vím, že ty víš.
2: Značková kvalita.
0: Franka, já vím, že ty víš.
2: Značková kvalita za ní.
0: Že ty víš.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefy v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefy trpr. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefy trpr. Pravý londýnský jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefy trpr. Pravý londýnský různé druhy za 14,90. Beefy trpr. Pravý londýnský gin za 340 za 14,90. Beefy trpr. Pravý londýnský gin za 390. Beefy trpr. Pravý londýnský gin za 349,90 a Beefy trpr. Pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast trpr. Londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kautlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland. Vítejte v kempu. 19,90. Až do 16. června. Kaufland. Vítejte v kempu. Vaše místo. 50. Až do 16. června. Kaufland. Vítejte v kempu, vaše místo je 867. Do 16. června, Kaufland. Vítejte v kempu, vaše místo je 867. Června, Kaufland. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená smažák.
4: Říkej!
3: Zelená smažák.
4: Říkej!
3: Smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. No, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Nové vydání.
5: www.bezkempu.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do
5: CZ.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho?

0: Fighters právě teďka dohrává.
1: Slováci ho třeba mají, my ho nemáme, každopádně. Teď jsme tady v Česku a posloucháte Rock Radio. Vy moc dobře víte, že v 15 hodin 20... Vy moc dobře víte, že v 15 hodin 20 minut vyhlašujeme rozdávačku takzvaně. Takže už ale víte, že tenhle týden rozdáváme na tři sestry, který 20. června budou v Plzni.
0: Předem říkáme, že lidi, co nám pošlou zároveň taky telefonní číslo, tak mají trošku větší šanci, protože my vám hlavně potřebujeme zavolat a to číslo, tak mají trošku větší šanci, protože my vám hlavně potřebujeme zavolat a to číslo, tak mají trošku větší šanci, protože my vám hlavně potřebujeme zavolat a to číslo, tak mají trošku větší šanci,

0: o poradci. Velký rozhovor s modelkou Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. Pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbal. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak s Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta další podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: A zadní jsou
0: inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: A zadní jsou tady a tak dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hry. Kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hry. Tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30% si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň. Mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň. Nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň. Do půlnoci objednášky. Opět až 30% a nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Opět až 30% a nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno v Alzabok procent a nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno v Alzaboxu máš. Ušetř. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy, noci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alzac máš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na ano v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza.cz máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Se slevovými kódy na Alza.cz. Kódy na Alza.cz. Alza.cz.
2: 每件漂亮的T恤条纹多多，每件漂亮的T恤条纹多多，每件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s**ky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez... Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku c... Čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku. Bez potisku CZ.
4: Nemáš...
3: Bez potisku CZ.
4: Nemáš
3: tisku CZ.
4: Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trha.

0: co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Pořiď si služ sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Pořiď si slušní oblečení na do kvádra tě nikdo nedostane? Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokra tě nikdo nedostane? Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www.do nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www.roku. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička Madia na www.rokovirádio.cz. Trička Mikiny na www.rokovirádio.cz. Trička Mikiny ponožky a spoustu dalšího. Trička Mikiny ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry a Mikiny ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovirádio.ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovirádio.cz. Spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovirádio.cz. Slušní hadry na www.rokovirádio.cz.
1: Jak vzniká
0: hadry na www.rokovirádio.cz.
1: Jak vzniká
0: www.rokovirádio.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme
0: rokovirádio.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme
0: ebonito.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá
1: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: A liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je.
1: Ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme kolem.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
2: Celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. A takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: Mám je auto.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: Mám je auto. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás dvoje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. No jasně, všechno u nás doma.
5: I moje hračky.
4: Doma.
5: I moje hračky.
3: Děkuju.
6: Vidíte nás.
5: I moje hračky.
3: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Přesny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
6: Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města. Jsme energie tohoto města.
8: Uvažujete o novém
7: tohoto města.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte a... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepel... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která... Vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností... Nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností... Skutečně tichý... Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností... Skutečně tichým... Tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vynikají vysokou výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus, každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Mému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Máte vlastní dodávku?
8: Doručuji sportovním režimem. Více na Vaillant.

0: vajland.cz. Máte vlastní dodávku? Více na vajland.cz. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z... Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme kavku. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání. Z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Gro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. A fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www. Dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www. Práce kurýr. Peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www. Práce kurýra. One by férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by a One by Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. O 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu něji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku. Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.dyny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen
1: CZ.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjen. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový

Tropical. Celý říjnový víkend ve Španělsku Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší Latin Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší Latin. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší Latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.

Tropical. Jedinečný LaTropical.cz. LaTropical. Jedinečný tanečník. LaTropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. LaTropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.

0: dostává křídla.
1: Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

0: Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockobel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rokovej rozjezd s Honzou. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Ankový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fanzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Bel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na zvu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lidí slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspí to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokový, ať nezaspíte. Rokový rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokový rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední. Rokový rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádiu.
0: 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádiu.

0: těch zemích, já si člověče říkám, čím to je, že prostě
1: Metalisti jsou jediní, kteří přežili tu zimu, takže proto vlastně to je jediný, co z toho Finska zbývá.
0: Hele, vlastně ono to jako za mě... Jaký je důvod toho, že prostě ve Finsku a v Norsku a Švédsku jsou takovýhle metalový

0: ve Finsku a v Norsku a Švédsku jsou takovýhle metalový kapely a uvidíme, kam s ním dojdem.
1: My můžeme mít jedinou radost z toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je. Jedinou radost z toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je. By byly metal. Z toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je. By byly metal. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je. By byly metalisti a Svalnatej. Byla ta druhá hudba ještě, co je. By byly metalisti a Svalnatej.
0: A byl bys jej Svalnatej metalista možná? A byl bys jej Svalnatej metalista možná?
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky.
3: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp, Apocalyptica, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Apocalyptica, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Bejzeny na Otočku až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Bejzeny na Otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Bejzeny na Otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Bejzeny na Otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzeny. A nebo vydáš na Bejzeny na Otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzeny. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzeny.cz.
2: Bejzin Fire.
3: Stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzeny.cz.
2: Bejzin Firefest media
3: dvojce prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušnost. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock je slušná muzika. Plně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Co mají ale...
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Co mají ale...
0: Rock je slušná muzika.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec...
0: Je slušná muzika.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci
0: sp... Muzika.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Aťkáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, ne? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štetu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. Pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 400 Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Parťák už od 499 000 bez DPH. Už od 499 tisíc bez DPH. 499 tisíc bez DPH.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gr, e, b, a, r, k, žádný, keci, funkční věci.

Korpiklány a jejich pecka a... Korpiklány a jejich pecka a i ta právě teďka dojíždí na... Ta právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 36 minut k tomu. A já si člověče říkám, dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 36 minut k tomu. A já si člověče říkám, čím to je, že prostě 15 hodin 36 minut k tomu. A já si člověče říkám, čím to je, že prostě v těch tady 36 minut k tomu. A já si člověče říkám, čím to je, že prostě v těch tady v těch norských k tomu. A já si člověče říkám, čím to je, že prostě v těch tady v těch norských

rds.gry brds.cz brds.cz Wszepropa brds.cz Wszepropa brds.cz

0: bager.cz.
1: Náhradní díly pro bagry.
0: Bager vše pro bager.cz.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na
0: pro bager.cz.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
0: Pohodlné.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Všechno na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
0: Vše pro
1: místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
0: Vše pro bagr.cz.
1: Rychlé dodání.
0: Vše pro bagr.cz.
1: Dodání.
0: Vše pro bagr.cz.
2: Ratatada.
0: Pro bagr.cz.
2: Ratatada. Trička.
0: Z.
2: Ratatada. Trička. Ratatada. Pojď. Ratatada. Trička. Ratatada.
3: Potisk. Potisk.
2: Ratatada. Trička. Ratatada.
3: Potisk. Potisk. Trička.
2: Ratatada. Trička. Ratatada.
3: Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Byla.
2: Trička. Ratatada.
3: Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Byla. Byla.
2: Ratatada.
3: Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Byla. Byla. Potisk. Trička. Byla. Byla. CZ.
4: Hledáte práci?
3: Babel.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, které nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidl. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidl. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Chutná jak CZ. Tým Lidl.

0: Žluté rané, kilo za 21,90. A brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou s Quest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělým. Si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama, nadstandardním budení metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Na programu vás standardní zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Lady a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Prorok rádiu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Prorok rádiu Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Prorok rádio Zuzka Kleinová a spousta dalších. Prorok rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer
0: dalších. Prorok rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rokrádio.cz ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Wow!

0: se vyplatí. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Ve vraní. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Ve vraní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, na vás čeká Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
0: Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Utrhnout ten Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Utrhnout, sklidit.
1: Tří jahody.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200, druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté.
0: 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 20.
0: Ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky? Berte si třeba brambory.

0: DABu i FM nebo na radia.cz do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete...
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete... června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku si... si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. V Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. S vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě ospením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let. Punkroková kapela místě oslaví v sobotu 13. 10 let. Punkroková kapela Přísun povolen. Dopí v sobotu 13. 10 let. Punkroková kapela Přísun povolen. Doprava kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd. Pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Nebo pak v sobotu na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Nebo pak v sobotu na Iron Maiden, Riva, Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a

0: pravdu veliká. E-kondom pravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovna. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude po povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete už srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete už ta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Atención, señoras y señores.
1: Agent s povolením srovnávat.
2: Atención, señoras y señores.
0: Roztanč
1: srovnávat.
2: Atención, señoras y señores.
0: Roztančete se do léta v latinskoamerické.
2: Atención, señoras y señores.
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bača. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bačata. Tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bačata, salsa, dance heels. Mix Latino. Bačata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online za dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na web a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
0: La Tropical. Taneční kroky CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarasha.
0: Naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarasha.
0: Ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar.
0: Vás naučíme tančit.
2: Awarashar.
0: Tančit.
2: Awarashar. Chcešar.
4: Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Ten drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super. Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu a ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu a k tomu služby s vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Více na autojarov.cz.
5: Nejvyšší čas
4: autojarov.cz.
5: Nejvyšší čas na
4: autojarov.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný Nejvyšší čas navštívit slušný Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz.

0: plot mám, nový plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý. Vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány Ploty Dobrý. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. I montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenka.cz. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra má.
2: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra má.
2: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.
2: Kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Nemáš, objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
4: Nemáš co na sebe?
3: Zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
4: Nemáš co na sebe?
1: Trenýrkárna.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan,
1: ale... Trenýrkárna.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádrat. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Na velikosti? Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 leží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu

Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Vešlo na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. rokovirádio.cz. rokovirádio.cz. CZ.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška.
0: Rádio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo. Pokud by se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15% by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15% skončili starostové. 15% skončili starostové. Třetí pak ODS. Ta by získala 13,9. Skončili starostové, třetí pak ODS. Ta by získala 13,9%. Ukázalové, třetí pak ODS. Ta by získala 13,9%. Ukázal to průzkum 9%. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Policisté našli, ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Policisté našli průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově NMS pro novinky.cz. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypáření, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypáření, v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění výzvy. Incident se stal v pondělí poblíž náměstí Hrdinů. Muž chtěl po školačce peníze. Když odmítla, taky fyzicky napadl. Dívka skončila se zraněním v rukou. Dárců krve je kvůli vyřazování starších ročníků stále méně. Rezort zdravotnictví na problém s nedostatkem dárců dlouhodobě upozorňuje. V dubnu třeba rezort spustil kampaň první kapka. Popularizace vědy láká v posledních letech stále více lidí napříč Českem. V Pardubicích se zítra promění Pernštýnské náměstí v otevřenou laboratoř pod širým nebem.

0: Co všechno vědecko-náměstí v otevřenou laboratoř pod širým nebem? Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne otevřenou laboratoř pod širým nebem? Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne laboratoř pod širým nebem? Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne výdne výmluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková?
1: Desítky pokusů.
0: Mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.
1: Desítky pokusů hlavolamů vědeckých stanovišť.
0: Pardubice Martina Macková.
1: Desítky pokusů hlavolamů vědeckých stanovišť a hlavolamů vědeckých stanovišť aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého stanovišť aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu, kterým pro základní a střední školy z celého regionu, kterým během dopoledne nabídneme zajímavý a naučný program. Představí se popularizátoři vědy ze všech 7 fakult. Představí se popularizátoři vědy ze všech 7 fakult Univerzity Pardubice.
0: A já doplním, že program začíná v 9 dopoledne. Tolik zprávy
1: Univerzity Pardubice.
0: A já doplním, že program začíná v 9 dopoledne. Tolik zprávy. Hezkým, že program začíná v 9 dopoledne. Tolik zprávy. Hezký den.
2: Rock Radio.
0: A v 9 dopoledne. Tolik zprávy. Hezký den.
2: Rock Radio.
0: Ne. Tolik zprávy. Hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Přehantila, což...
0: Hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Přehantila, což ti budou čekat dneska opravdu po celé...
2: Radio. Počasí.
3: Přehantila, což ti budou čekat dneska opravdu po celé republice víc...
2: Počasí.
3: Přehantila, což ti budou čekat dneska opravdu po celé republice víceméně z tomu nevěří. Přehantila, což ti budou čekat dneska opravdu po celé republice víceméně z tomu nevyhneme vůbec nikde. Přehantila, což ti budou čekat dneska opravdu po celé republice víceméně z tomu nevyhneme vůbec nikde. Ani teď a ani po celé republice víceméně z tomu nevyhneme vůbec nikde. Ani teď a ani po celý večer. Teď tomu nevyhneme vůbec nikde. Ani teď a ani po celý večer. Teploty venku momentálně vůbec nikde. Ani teď a ani po celý večer. Teploty venku momentálně kolem 16 stupňů a večer nám to padne. Ani teď a ani po celý večer. Teploty venku momentálně kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 2 ani po celý večer. Teploty venku momentálně kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 12. Zítra bude opět polojasno po celé České republice a zase bude pršet. Ne na to říkám, ale tohle to počasí celé České republice a zase bude pršet. Ne na to říkám, ale tohle to počasí tady týden fakt nestojí se bude pršet. Ne na to říkám, ale tohle to počasí tady týden fakt nestojí skoro za nic. Teploty pršet. Ne na to říkám, ale tohle to počasí tady týden fakt nestojí skoro za nic. Teploty kolem týden fakt nestojí skoro za nic. Teploty kolem 17 stupňů zítra a večer to padne asi na 9. Fakt nestojí skoro za nic. Teploty kolem 17 stupňů zítra a večer to padne asi na 9. Za nic. Teploty kolem 17 stupňů zítra a večer to padne asi na 9.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
4: Proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
4: Všechno od konceptu.
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na...
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
5: Tej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
7: Koncept.
6: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
7: Koncept. Chytře vymyšleno.
6: Tu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Spotřebiče i na maličkost.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
8: Na dálnici D1.
2: Rock Radio. Doprava.
8: Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem.
2: Radio. Doprava.
8: Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to kilometr...
2: Doprava.
8: Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to kilometr 321. Se srazilo osobní auto s autobusem, je to kilometr 322 směrem do Česka, to znamená auto s autobusem, je to kilometr 322 směrem do Česka, to znamená směrem do Prahy z Polska. V Brně, tak tam je to ulice Sokolova, tam se srazili dva osobáky, projíždějte tam opatrně. V Novém Boru, tak tam je srazili dva osobáky, projíždějte tam opatrně. V Novém Boru, tak tam je to osobní auto, tam opatrně. V Novém

0: Boru, tak tam je to osobní auto s nákladním v Palackýho ulici, určitě si novým Boru, tak tam je to osobní auto s nákladním v Palackýho ulici, určitě si tam taky projíždějte osobní auto s nákladním v Palackýho ulici, určitě si tam taky projíždějte opatrně a na D1, určitě si tam taky projíždějte opatrně a na D1, zpátky na ní, tam stojí odstavený auto na 50. Projíždějte opatrně a na D1, zpátky na ní, tam stojí odstavený auto na 57. kilometru, D1, zpátky na ní, tam stojí odstavený auto na 57. kilometru ve směru zpátky na ní. Tam stojí odstavený auto na 57. kilometru ve směru s ní. Tam stojí odstavený auto na 57. kilometru ve směru z Prahy na Brno, tak radši nohu. 57. kilometru ve směru z Prahy na Brno, tak radši nohu z plynu. Kilometru ve směru z Prahy na Brno, tak radši nohu z plynu.
1: Hledáte
0: z Prahy na Brno, tak radši nohu z plynu.
1: Hledáte radost z jízdy? Radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. Vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockový od... Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 16 hodina.
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 16 hodina 2.
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 16 hodina 2 minuty k tomu a rockový odpoledne právě najíždí.
1: Radio, rockový odpoledne.
0: 16 hodina 2 minuty k tomu a rockový odpoledne právě najíždí do svojí druhé hodinky.
1: Odpoledne.
0: 16 hodina 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhé hodinky. Kuba i na 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem. Rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě najíždí do svojí druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že dneska opět rozdáváme. I Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že dneska opět rozdáváme. Dáváme dva lístky a tentokrát na Tři sestry do Plzně 26. Takže si určitě nažavte Facebooky, napište nám do zprávy do Plzně 26. Takže si určitě nažavte Facebooky, napište nám do zprávy, proč by jsme. Takže si určitě nažavte Facebooky, napište nám do zprávy, proč by jsme ty lístky měli dát právě vám. Právě proč by jsme ty lístky měli dát právě vám. Pošlete nám tam i telefonní číslo. No a já si tak říkám telefonní číslo. No a já si tak říkám, doufám, že se to počasí umoudří do příštího týdne.
2: Hele, já doufám taky, protože zatím je to.
0: No a já si tak říkám, doufám, že se to počasí umoudří do příštího týdne.
2: Hele, já doufám taky.
0: Doufám, že se to počasí umoudří do příštího týdne.
2: Hele, já doufám taky, protože zatím je to fakt nic moc jako no.
0: To počasí umoudří do příštího týdne.
2: Hele, já doufám taky, protože zatím je to fakt nic moc jako no.
0: A příštího týdne.
2: Hele, já doufám taky, protože zatím je to fakt nic moc jako no.
0: A to je tolik akcí se
2: já doufám taky, protože zatím je to fakt nic moc jako no.
0: A to je tolik akcí se vlastně venkovních akcí, na...
2: protože zatím je to fakt nic moc jako no.
0: A to je tolik akcí se vlastně venkovních akcí, na který se lidi no. těší třeba celý rok.
2: Nic moc jako no.
0: A to je tolik akcí se vlastně venkovních akcí, na který se lidi no. těší třeba celý rok nebo já. No. A to je tolik akcí se vlastně venkovních akcí, na který se lidi no. těší třeba celý rok nebo já. No. Se vlastně venkovních akcí, na který se lidi no. těší třeba celý rok nebo já. No. I pár let, tak se to dá prostě na venkovních akcí, na který se lidi no. těší třeba celý rok nebo já. No. I pár let, tak se to dá prostě na půl, když se lidi no. těší třeba celý rok nebo já. No. I pár let, tak se to dá prostě na půlku června a ono pak je hnusně.
2: Jako zrovna
0: celý rok nebo já. No. I pár let, tak se to dá prostě na půlku června a ono pak je hnusně.
2: Jako zrovna tady ten
0: ono pak je hnusně.
2: Jako zrovna tady ten týden fakt nevyšel ještě jako s největším festákem dějícím se v Hradci prostě. Jako zrovna tady ten týden fakt nevyšel ještě jako s největším festákem dějícím se v Hradci prostě. Není ten týden fakt nevyšel ještě jako s největším festákem dějícím se v Hradci prostě. Není to dobrý jako.
0: Naštěstí
2: no,
0: rok
2: šel ještě jako s největším festákem dějícím se v Hradci prostě. Není to dobrý jako.
0: Naštěstí
2: no,
0: rokeři nejsou
2: festákem dějícím se v Hradci prostě. Není to dobrý jako.
0: Naštěstí rokeři nejsou z cukru a
2: se v Hradci prostě. Není to dobrý jako.
0: Naštěstí rokeři nejsou z cukru a vydržej.
2: Není to dobrý jako.
0: Naštěstí rokeři nejsou z cukru a vydržej lecos.
2: Vydržej taky třeba to dobrý jako.
0: Naštěstí rokeři nejsou z cukru a vydržej lecos.
2: Vydržej tak.
0: Naštěstí rokeři nejsou z cukru a vydržej lecos.
2: Vydržej taky třeba poslouchat další muziku tady u nás na Rokrádiu.
0: Vydržej lecos.
2: Vydržej taky třeba poslouchat další muziku tady u nás na Rokrádiu. Tady u nás na Rokrádiu. UFO, Limp Bizkit, Avenged Sevenfold, jejich peckou Nightmare. UFO, Limp Bizkit, Avenged Sevenfold, jejich peckou Nightmare. A nebo takovýho jednoho motýlka bych si. Limp Bizkit, Avenged Sevenfold, jejich peckou Nightmare. A nebo takovýho jednoho motýlka bych si tady.

0: A nebo takovýho jednoho motýlka bych si tady dal, Galanda, co ty na to?
1: Jasně, že pojďme.
0: Já, pojďme na to. Takovýho jednoho motýlka bych si tady dal, Galanda, co ty na to?
1: Jasně, že pojďme.
0: Já, pojďme na to. Motýlka bych si tady dal, Galanda, co ty na to?
1: Jasně, že pojďme.
0: Já, pojďme na to. Galanda, co ty na to?
1: Jasně, že pojďme.
0: Já, pojďme na to.
1: Jasně, že pojďme.
0: Já, pojďme na to. A pojďme na to.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slu.

Discover.

0: Přiletělo UFO a řeklo doktor. Právě teďka na Rock Rádiu dohrává tato věc. Právě teďka na Rock Rádiu dohrává tato věc, o kterém mluvili, co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl
0: dohrává tato věc,
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9 ráno, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda, pan doktor... Na našem webu rockovýradio.cz, anebo na podcastových aplikacích, kde samozřejmě najdete i spoustu rozhovorů, které už proběhly dávno.
1: Oni tam těch rozhovorů snad asi 140, jestli se nepletu, nebo 130 dílů. Každý díl má tak 20 minut, takže je to taková ideální věc, kterou si dá třeba k odpolední kávě nebo prvnímu večernímu pivu.
0: A je dobrý, to je moc hezký mimochodem, jako. Ono je dobrý se o té muzice vždycky dozvědět něco navíc, protože takhle, my samozřejmě tady taky povídáme různý chytrý keci, ale ono když se to dozví od těch lidí, kterých se to přímo týká, tak je to vždycky fajn a oni prozradí nějaký takový ty zákulisní informace, prostě vyplatí se poslouchat.
1: A vyplatí se taky poslouchat, ale i nás,
0: A vyplatí se taky poslouchat, ale i nás,
1: protože my zase víme, co bude hrát, jako... A vyplatí se taky poslouchat, ale i

0: sami si nemyslel. Protože my zase víme, co bude hrát jako další muziky poslouchat, ale i nás sami si nemyslel. Protože my zase víme, co bude hrát jako další muzika na rock rádiu. Čeká nás sami si nemyslel. Protože my zase víme, co bude hrát jako další muzika na rock rádiu. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister. My zase víme, co bude hrát jako další muzika na rock rádiu. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister a nebo muzika na rock rádiu. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister a nebo UDG s jejich kurtizánou, takže jako rádiu. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister a nebo UDG s jejich kurtizánou, takže jako nás se taky vyplatí. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister a nebo UDG s jejich kurtizánou, takže jako nás se taky vyplatí poslouchat. Avantasia, Twisted Sister a nebo UDG s jejich kurtizánou, takže jako nás se taky vyplatí poslouchat.
1: Máš pravdu.
0: Nebo UDG s jejich kurtizánou, takže jako nás se taky vyplatí poslouchat.
1: Máš pravdu.
0: UDG s jejich kurtizánou, takže jako nás se taky vyplatí poslouchat.
1: Máš pravdu.
2: Proležela se vám matra,
0: takže jako nás se taky vyplatí poslouchat.
1: Máš pravdu.
2: Proležela se vám matrace,
0: vypky vyplatí poslouchat.
1: Máš pravdu.
2: Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady.
1: Máš pravdu.
2: Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku. Matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku
2: CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za
2: hubičku CZ. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku CZ.
2: Dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Zažijte emoce za volantem.
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
3: Je to CZ.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také jsou na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE-vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Ještě dnes na PED2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek.
4: CZ.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
6: Domanský.
5: Vás v pátek 19. června před OC Letňany.
6: Domanský.
5: 19. června před OC Letňany.
6: Domanský.
7: Drbis, ohrad a výběh.
5: Června před OC Letňany.
6: Domanský.
7: Drbis, ohrad a výběhu z
5: OC Letňany.
6: Domanský.
7: Drbis, ohrad a výběhu z Zooparku Zelčín.
6: Domanský.
7: Drbis, ohrad a výběhu z Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatě. Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí. Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky. Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor, hlásíme.
7: Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený.
7: Surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád

0: zastavují. Jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. Sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Spotřební daň. Spotřební daň tvoří 14. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česk státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
3: Kameny pro váš dům i zahrady, Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz a zahradu Kameníto.cz vám zlepší náladu.
4: Chceš se podílet na projektu nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudo, podívej na projektant budoucnosti.cz.

0: Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudoku.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www. Tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budouc... Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti.cz. V tom s námi. www. Projektant budoucnosti.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvad... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvad... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si se. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na pořiď si slušný oblečení, na e-shopu Rock Radia, na www.rokovirádio.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: Rokovirádio.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: CZ.
2: Odplouvám kránu. Na kat. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom krán.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom krán.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na...
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších...
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech... Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague... Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Pouc vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátně vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro vý... Máte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám.
3: Nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragboat.
2: Na katamaránu.
3: www.pragboat.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru. www.pragboat.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle?
3: www.pragboat.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle?
3: Boat.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou?
3: Už ví. Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakers?
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy
3: na palubu?
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale. Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy?

0: Zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vyjde. Tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které... A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisto. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako bráličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál C. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. O brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Praho, připrav se na
0: portál CZ.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám ne... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek 1. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tatek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vsi. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Regi, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spoluky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce utečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce ŠZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovat toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Partner Škoda v Praze a v Náchodě. V Praze a v Náchodě. A v Náchodě.

Najděte se své oblíbené modely a navíc z Modivo e-obuv se slevami až do 50%. Najděte se své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získá do 50%. Najděte se své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého. Najděte se své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obuv.cz. Navíc z Modivo Club

0: e-obuví.
1: Ceny rostou, digitální
0: prodejnách e-obuví.
1: Ceny rostou, digitální čísla. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz.

rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne s Kubou a Rokový odpoledne s Kubou a Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Ne s Kubou a Petrem.

Taky jste měli Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádio Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádio. Rok Rádio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď.
0: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď.
0: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové
0: vozy na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a
0: do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akce. Skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho a navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 2 bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích.
2: Klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchod.
2: Vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si na akce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím za Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě
2: koupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: Klimaex. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: Klimaexpress.cz. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: Klimaexpress. Vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: Klimaexpress.cz. Létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz. Klimaexpress.cz.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Alpz. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výpátí do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté 8.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 67% a vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 61%. Vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 61%. Stany se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dal 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a 100%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodovky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. A spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Těch vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Český Goodwill.
4: Albert.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Znáte takovou firmu?

Nemusíš být... Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to za darovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete... Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní filmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro... Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Váží. www.českygoodwill.cz. Český Goodwill.cz.
1: Potisk, potisk, Bilabil, CZ.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leni! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
2: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si...
2: Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let...
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri...
3: Oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri... Měla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme s balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám ne...
5: Balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí.
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2800...
6: Honem, ať vám neuletí.
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850... Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad
7: pod... 850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou...
7: Korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky.
5: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky.
7: CZ.
5: Desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Jak to má
7: na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka vím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motorská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory. Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte moto, to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od ty a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela

0: Marcela Hermolta od pondělí do pátku extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Hermolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Hermolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Hermolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Hermolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. A teď pozor. Spedit.cz/kariéra. A teď pozor. /kariéra. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 23 tisíc. Zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí víc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušetří v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušetří 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušetří dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. Ušetří dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. Ušetří dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Rock Radio.
1: Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Rock Radio.
1: Na Nissan.cz.
0: Rock Radio.
1: CZ.

0: Nirvana se jich All Apologies právě teďka dohrává na Rock Radio, máme 16 hodin 36 minut, no a teďka dohrává na Rock Radio, máme 16 hodin 36 minut, no a za malou chvilku na Rock Radio, máme 16 hodin 36 minut, no a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede. Máme 16 hodin 36 minut, no a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede. Do 36 minut, no a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede. Do Plzně na 36. No a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede. Do Plzně na Tři sestry. Chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede. Do Plzně na Tři sestry.
1: Dobrý den.
0: Kdo že to pojede. Do Plzně na Tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se
0: Pojede. Do Plzně na Tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a

0: www.rock.cz nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a ne...
0: Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady...
0: Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherce...
0: Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherkyně. Jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků. Zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry, je tady s náma. Tady sami, je totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry, je tady s náma Verča. Ahoj Veru. Je totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry, je tady s náma Verča. Ahoj Veru. Má i výherkyně dnešních volízků na tři sestry, je tady s náma Verča. Ahoj Veru.
2: Ahoj, kluci, čau.
1: Tak dnešních volízků na tři sestry tady s náma Verča. Ahoj, Veru.
2: Ahoj, kluci, čau.
1: Tak na tři sestry tady s náma Verča. Ahoj, Veru.
2: Ahoj, kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsal docela zajímavou zprávu, že protože nemáte na tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí. Tak prosím tě, kolik klukům je let?
2: Klukům je šest a 10.
1: Aha, a to bude poprvé, co s váma půjdou na koncert?
2: Šestileté jde poprvé, ten starší už byl.
1: Hezky. A ta koncert? Hezky, a ta koncert? Šestileté jde poprvé, ten starší už byl.
2: Já si myslím, že jako správný čas jim ukázat správný směr.
1: S tím naprosto...
2: Jako správný čas jim ukázat správný směr.
1: S tím naprosto souhlasíme. Kam se tak ještě chystáte, abyste ten směr ještě podpořili?
2: Tři sestry taky zaplazou v Plzni a pekelný ostrov.
1: Tyjo, takto kluci mají dobrou výchovu, teda jako to si moc ceníme a veru jen tak dál.

0: Toho si moc ceníme a veru jen tak dál. Teda jako toho si moc ceníme a veru jen tak dál.
1: Jasně.
0: Toho si moc ceníme a veru jen tak dál.
1: Jasně.
0: Jen tak dál.
1: Jasně, my v tom budeme pokračovat.
0: Výbor dál.
1: Jasně, my v tom budeme pokračovat.
0: Výborně, výborně, hele, tak přejeme ať...
1: Jasně, my v tom budeme pokračovat.
0: Výborně, výborně, hele, tak přejeme, ať se vám to všem...
1: Jasně, my v tom budeme pokračovat.
0: Výborně, výborně, hele, tak přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí ten...
1: pokračovat.
0: Výborně, výborně, hele, tak přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí ten koncert. Pořádně si užijte. Přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí ten koncert. Pořádně si užijte a třeba nám pošlete nějakou fotku. Pořádně líbí ten koncert. Pořádně si užijte a třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
1: Můžem.
0: Koncert. Pořádně si užijte a třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
1: Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo, pořádně si užijte a třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
1: Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo, tak jo. A třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
1: Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo, tak jo. Fotku, jak jste si to užili.
1: Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo, tak jo. Děkuju. Děj se.
1: Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo, tak jo. Děj se krásně, ahoj.
1: Ahoj. Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo, tak jo. Děj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jo. Děj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Od rána do večera slušnej rok.
3: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro. Příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro anebo vypsanou fixu. Je samozřejmě důležitá, puste jim taky Nightwish Biffy Clyro anebo vypsanou fixu. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro anebo vypsanou fixu. Fixu.
4: Chlapeček brečí, nesmíš.

Slušnej rok, Rock Rádio. Slušnej rok, Rock Rádio. Slušnej rok, od rána do večera. Slušnej rok, od rána do večera. V dabu i Slušnej rok, od rána do večera. V dabu i FM, nebo na rádia. V dabu i FM, nebo na rádia.cz. V dabu i FM, nebo na rádia.cz.

Les peacemakers. Peacemakers. Devant.

Písmikaja. Písmikaja. Písmikaja. Písmikaja.

Rock Radio. Never. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Oh.

0: 40,90 nebo máslo 250 gramů za novou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou 44,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,94,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vylidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně.
0: To se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledí. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás zitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů, hledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů a tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. O 250 gramů s apkou za 39,90. Asát. A soličelo proseko 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Soličelo proseko 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albuze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Kup si auto v
1: 9,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Kup si auto
1: k 3.6.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
1: 3.6.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 100 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. Nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Chutná jako
2: direct-auto.cz.
3: Chutná jako krásný sen.
2: auto.cz.
3: Chutná jako krásný sen.
2: cz.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás češ omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen. Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše
3: vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Rokrá.
3: Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Rokrá.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Rokrádio.
4: Vaše nejsladší jahody.
5: Rokrádio.
4: Nejsladší jahody.

0: k nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř. Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář. Kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na
0: to praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rugby.
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rugbyty. Rekonstrukce bytů.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rugbyty. Rekonstrukce bytů.
0: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rugbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat.
1: Rugbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více info. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rugbyty.cz bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rugbyty.cz.
2: Si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rugbyty.cz.
2: Bytu opět domov.
1: Více informací na rugbyty.cz.
2: Rugbyty, záruka kvality.
1: Více informací na rugbyty.cz.
2: Rugbyty, záruka kvality.
1: Informací na rugbyty.cz.
2: Rugbyty, záruka kvality.
1: Rugbyty.cz.
2: Rugbyty, záruka kvality.

WEF. W WEFM nebo na. W WEFM nebo na rádio na radia.cz. Nejvyšší čas na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránk. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do ránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www. Do rádia nevešlo, na www. Rokový rádio.cz. Nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Rokový rádio.cz. Rádio.cz.

0: méně. Téměř tak naplnila cíl, který si stanovila, až jich produkuje o víc než polovinu méně. Téměř tak naplnila cíl, který si stanovila, je o víc než polovinu méně. Téměř tak naplnila cíl, který si stanovila, až pro rok 2020 polovinu méně. Téměř tak naplnila cíl, který si stanovila, až pro rok 2030. Jaké kroky mají největší dopad, ví mluvčí města Petr 2030. Jaké kroky mají největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek. Jaké kroky mají největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek.
1: Ostrava investuje do moderní.
0: Jaké kroky mají největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek.
1: Ostrava investuje do moderní.
0: Největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek.
1: Ostrava investuje do modernizace vytápění.
0: Ví mluvčí města Petr Havránek.
1: Ostrava investuje do modernizace vytápění úspor energie.
0: Petr Havránek.
1: Ostrava investuje do modernizace vytápění úspor energie v budovách i čistva. Investuje do modernizace vytápění úspor energie v budovách i čistší dopravy a modernizace vytápění úspor energie v budovách i čistší dopravy a právčí dopravy a právě tyto kroky mají podle dat největší dopad. Jako příklad může poslávět tyto kroky mají podle dat největší dopad. Jako příklad může posloužit rekonstrukce energetického dat největší dopad. Jako příklad může posloužit rekonstrukce energetického hospodářství dopad. Jako příklad může posloužit rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice Fifejdy. Příklad může posloužit rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice Fifejdy,
0: která přináší
1: rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice Fifejdy,
0: která přináší jednu z nejvýznamnějších složek
1: energetického hospodářství nemocnice Fifejdy,
0: která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro
1: hospodářství nemocnice Fifejdy,
0: která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. Která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. Která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily hřibovité složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby po hřibu snižování emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby po hřibu kováři o sobě dávající. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět taky praváci. Zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět taky praváci. Hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět taky praváci. Tedy hřiby smrkové a hřibu kováři o sobě dávají vědět taky praváci. Tedy hřiby smrkové a dubové. Sobě dávají vědět taky praváci. Tedy hřiby smrkové a dubové. Bohaté úlovky si z lesů odnášet taky praváci, tedy hřiby smrkové a dubové. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč, tedy hřiby smrkové a dubové. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republiky, hřiby smrkové a dubové. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč a dubové. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor a příč republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté. Za zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté satany anebo nejedlé hořčáky. A u přírody zůstaneme. Plzeň trápí bobři hořčáky. A u přírody zůstaneme. Plzeň trápí bobři, kteří A u přírody zůstaneme. Plzeň trápí bobři, kteří ničí stromy a budují hráze. Ničí stromy a budují hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasít hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Nátěr by měl zeleň před zlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Nátěr by měl zeleň před zuby pořídilo speciální repelent. Nátěr by měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rock Radio.
0: Před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rock.
0: Hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Jestli vyrážíte na houby a netrápíte

0: Pivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od
0: Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu, být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu, klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144 čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 44,90 nebo mace velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 kusů za novou běžnou cenu 100.

0: Rádio. Zprávy Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrub.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky osmé. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky osmé přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8miliardové modernizaci původně velká přečerpávací elektrárna. Díky 8miliardové modernizaci původní pavací elektrárna. Díky 8miliardové modernizaci původní elektrárny je tam vybuduje společnost. Díky 8miliardové modernizaci původní elektrárny je tam vybuduje společnost ČES. 8miliardové modernizaci původní elektrárny je tam vybuduje společnost ČES. Modernizaci původní elektrárny je tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým ze původní elektrárny, je tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením elektrárny, je tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to po Štěchovicích u Prahy. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to po Štěchovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku, po Štěchovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní klimatické Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní klimatické a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní klimatické cíle rychleji než očekých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní klimatické cíle rychleji než očekávala. Snížila cíle rychleji než očekávala. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc emisí oxidu uhličitého. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu méně. Téměř uhličitého. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu méně. Téměř tak naplnila ho. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu méně. Téměř tak naplnila roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu.

0: Trápí vás počasí. Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři, tak dávejte bacha, protože rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně, bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně, dneska dokonce na severu, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně, dneska dokonce na severozápadě, v pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně, dneska dokonce na severozápadě Čech, můžeme taky potkat. Když to tak se na to podíváme konkrétně, dneska dokonce na severozápadě Čech, můžeme taky potkat nějaký bouře. Podíváme konkrétně dneska dokonce na severozápadě Čech, můžeme taky potkat nějaký. To klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkama skoro po celých Čechách, hlavně za 12 a zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkama skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed a tak. Zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkama skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed a taky východ. Ale tat s bouřkama skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed a taky východ. Ale zase na severu a na jihu to je bez bouřkama skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed a taky východ. Ale zase na severu a na jihu to je bez bouřek, hlavně západ, střed a taky východ. Ale zase na severu a na jihu to je bez bouřek, ale za to s deštěm a taky východ. Ale zase na severu a na jihu to je bez bouřek, ale za to s deštěm. Pršet bude opět po celý. Ale zase na severu a na jihu to je bez bouřek, ale za to s deštěm. Pršet bude opět po bouřek, ale za to s deštěm. Pršet bude opět po celý republice. Občas se to sluníčko ukáže, bude tam. Pršet bude opět po celý republice. Občas se to sluníčko ukáže, bude to tak trošku, na střídačku, každopádně teploty někde kolem 17 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří.
0: Kolem 17 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dít. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 30.
1: Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 35 u Mohelnice je spadlá značka. Prosím vás, sundejte nohu z penu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli spadlá značka, prosím vás, sundejte nohu z penu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici. Prosím vás, sundejte nohu z penu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v penu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozlitý olej, tam nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozlitý olej na vozu, tam je zase rozjetý olej na vozovce. Údajně to je ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění. A Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění. A bez ranění se taky v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění. A bez ranění se taky díky bohu obešla. Tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění. A bez ranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově, díky bohu bez ranění. A bez ranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. Tak bohu bez ranění a bez ranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. Tam ale můžete počítat Masarykově náměstí v Šumperku.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové.
4: O vás i vaše BMW.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: Rockový odpoledne.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: Rockový odpoledne pokračuje ve svý
0: Rádio. Rockový odpoledne.
1: Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty.
0: Rockový odpoledne.
1: Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty. Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
2: Lístky už mám.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
2: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte
1: se. A 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
2: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás
1: k tomu. A my jsme tady.
2: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připravený.
1: A my jsme tady.
2: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připravený. Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připraveného, protože možná vám pro. Ale nebojte se, my ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připraveného, protože možná vám prozradíme. My ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připraveného, protože možná vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak jenom snad dva. A dostat ani tři. A ani čtyři. Ale 10 lístků, no ale. Jak jenom snad dva. A dostat ani tři. A ani čtyři. Ale 10 lístků, no ale to se dozvíme až za dva. A dostat ani tři. A ani čtyři. Ale 10 lístků, no ale to se dozvíme až za 20. A dostat ani tři. A ani čtyři. Ale 10 lístků, no ale to se dozvíme až za 20 minut.
1: Není to skvělé? Je to skvělé.
2: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no ale to ještě ne.
2: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si
2: cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat
2: trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat i v
2: Fuchs.
1: Já si právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících, právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících, ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park. Poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park. V následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park. Bude taky Miloš Dododo, že úplně zdarma dostanete Linkin Park. Bude taky Miloš Dododo ležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a není to žal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i Skape a jejich. Není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i Skape a jejich Nino Soldado.
2: A taková nabídka se vyplatí.
1: Jako bonus dostanete i Skape a jejich Nino Soldado.
2: A taková nabídka se vyplatí.
1: Skape a jejich Nino Soldado.
2: A taková nabídka se vyplatí. A taková nabídka se vyplatí.
0: Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rádio. Rock. Rock Radio. Rádio. Rock Radio. Rádio.

0: Festivalů taky slaví svých 25 let na scéně. Exkluzivně jenom v rámci Rockin Festivalů taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři jenom v rámci Rockin Festivalů taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu ten festivalů taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali svých 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali další oslaven 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali další oslavence Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkohol, Kokotminy, no prostě muziky bude oslavence Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkohol, Kokotminy, no prostě muziky bude až po, no hodně.
1: Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zadarmi. Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zadarmi kohezky. Stačí hodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zadarmi kohezky. Stačí akorát, abyste 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zadarmi kohezky. Stačí akorát, abyste na náš mail z toho a dokonce normálně zadarmi kohezky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio@rokovyradio.cz zadarmi kohezky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio@rokovyradio.cz. Stačí akorát, abyste na náš mail studio@rokovyradio.cz poslali fotku. Stačí akorát, abyste na náš mail studio@rokovyradio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na náš mail studio@rokovyradio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to @rokovyradio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do zítřejších 15.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do zítřejších poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokový party. Máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu. Máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vyber to zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vyber v pátek prvních 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vyber v pátek hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vyber v pátek prvních. Já vždycky to ale říkám to pondělí. A v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vyber v pátek prvních. Já vždycky to ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono prostě lidi
1: v rokovém rozjezdu se potom vyber v pátek prvních. Já vždycky to ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono prostě
1: se potom vyber v pátek prvních. Já vždycky to ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono prostě
1: lidi v pátek prvních. Já vždycky to ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je.
1: Já vždycky to ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, tak.
1: Ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je. Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako. Pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno
0: že by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu
0: by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
1: Se dozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
1: Z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
1: Tvrdou muziku ti nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
1: Tvrdou muziku dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrac.

0: Auto Jarov ti přiváží Jarov, ten správný drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov drive. Oprávný drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov drive. Operax. Auto Jarov ti přiváží Jarov drive. Operax za super cenu a k tomu Jarov ti přiváží Jarov drive. Operax za super cenu a k tomu přiváží Jarov drive. Operax za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Musisave. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Musisk za super cenu a k tomu služby zdarma. Musiskladem a rychlé předání. A k tomu služby zdarma. Musiskladem a rychlé předání. Více na Autojaro. K tomu služby zdarma. Musiskladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Zdarma. Musiskladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Musiskladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz.
1: Podnikáte?
0: Rychlé předání. Více na Autojarov.cz.
1: Podnikáte? Tak něco
0: Více na Autojarov.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. Na
0: Autojarov.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Sprof.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořičtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sate své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční procent ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka milionů korun. Komerční banka.
2: Páchnoucí klimatizace.
1: Komerční banka.
2: Páchnoucí klimatizace pozimní.
1: Komerční banka.
2: Páchnoucí klimat. Páchnoucí klimatizace pozimně. Páchnoucí klimatizace pozimně.
3: V autě 40 stupňů.
2: Páchnoucí klimatizace pozimně.
3: V autě 40 stupňů.
2: Páchnoucí klimatizace pozimně.
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte
2: pozimně.
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou.
2: V autě 40 stupňů. To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou
2: 40 stupňů. To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
2: Nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid. Jděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: V kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás
5: s klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra.
5: Včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si na koupi netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si na koupit.
6: A my zatím najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Oběť.

0: Linkin Park a jejich peska Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rockrad. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rockrádiu v 17. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rockrádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rockrádiu v 17 hodin a 19 jejich peska Faint právě teďka dojela na Rockrádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás Faint právě teďka dojela na Rockrádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám na Rockrádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků. 10 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vám
0: byl, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří.
0: Možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský.
0: 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o panou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický areál. Nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický areál, ale rozhodně tam budete kvůli prohlídku, že byste si procházeli historický areál, ale rozhodně procházeli historický areál, ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou traktoři. Areál, ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou traktoři. Ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou traktoři. Exkluzivně jenom v rámci Rockin Festival tam hrajou traktoři. Exkluzivně jenom v rámci Rockin Festival.

0: Tím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Aktuálně.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Aktuální zpráva. Hazardní.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Klimaexpress.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. CZ. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na...
1: Hledáte práci, která dává smysl? Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfy.

0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Dřív.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Dřív.
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí...
0: S rozumem, budujte srdcem.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na...
0: Budujte srdcem.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vy...
0: Srdcem.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vyp... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. I začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna zdiny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. GP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
2: Hledáte
1: adre.com.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře pos...
2: Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. No už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Run.
2: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme
4: vás. House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu...
3: Zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 100...
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: Nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... V Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak...
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně
3: se... 1 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete do...
3: Zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
2: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
3: Prostě pořád...
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
3: Prostě pořád
2: se běhnete dolů.
5: Maminko.

0: CZ, tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ, tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ, tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Iš, nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a teď už Harley.
0: S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a teď
0: zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a teď už Harley, Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich
0: za hubičku CZ.
1: No a teď už Harley, Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump.
0: Chceš mít ten spra...
1: Halen a jejich Jump.
0: Chceš mít ten spra... Chceš mít ten správný... Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti... Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jaro. Chceš mít ten správný drive? Auto...

0: se chystá.
1: Co se tady děje?
0: Co se chystá?
1: Tady děje?
0: Co se chystá? To se chystá.
2: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný sny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě najdete elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 50 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
3: Jo, a díky tech bonusu.
2: Potřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super.
2: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalova.
2: 7 litrů na 100 kilometrů.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: 100 kilometrů.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD.
3: Díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD.
3: Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD. Světový lídr v super úspor.
3: Hybrid za cenu spalováku.
2: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích.
3: BYD. Cenu spalováku.
2: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Super úsporných technologiích. BYD.com.
4: V auto Jeremiáš
2: technologiích. BYD.com.
4: V auto Jeremiášova před gale.
2: BYD.com.
4: V auto Jeremiášova před gale.
2: BYD.com.
4: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. V auto Jeremiášova před galerií Butovice. V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova. To Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova.cz Butovice. Více na auto Jeremiášova.cz. Více na autojeremiasova.cz. autojeremiasova.cz.
5: Rock Radio.
4: Jeremiasova.cz.
5: Rock Radio.
4: Z.

Adia.cz. Rock Radio. Adia.cz. Rock Radio. CZ.

0: je pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najde...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Firmanozá... Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Firmanozá... adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Firmanozážitky.cz.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Firmanozážitky.cz.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Firmanozážitky.cz.
1: Jdete pouze na...
0: Firmanozážitky.cz.
1: Na...
0: Firmanozážitky.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
0: Na zážitky
3: CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
0: CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co

rokový odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. S Kubou a Petrem. A Petrem.

0: Díky jsou vaší režii a my se slyšíme samozřejmě asi zítra o 3 do 6.
1: Teď už Neil Young, Dimitri a taky Europe, těšíme se na vás příště, čus!
0: Čus!
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
18: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
19: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
18: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama,

0: standardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

mysli na povrch se derou a sedají na plícech.

Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše pro bagr, CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Dneska to uvedla Česká televize. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Na letiště Václava Havla by lidé měli jezdit raději městskou hromadnou dopravou. Kvůli stavbě nové křižovatky to doporučuje policie. V místě se řidiči prakticky denně potýkají s kolonami. Podle policistů je MHD optimální řešení. Třeba trolejbus z Veleslavína jede po silnicích, kde žádné uzavírky nejsou. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
2: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
1: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. Jak už od nás víte, čeští fotbalisté jsou po 20 letech opět na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí zápasem s Koreou. Nároďák se pokusí bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Podle sázkařů zápas nemá favorita. Duel začíná v mexické Guadalcháře v pátek ve 4 ráno našeho času. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme ti, drahá, za tvoji práci, no a teď se půjdeme podívat, jak to vypadá se zítřkem. Tak ve čtvrtek by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být ráno většinou zataženo, zejména v severní polovině území místy i deštivo. Jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost, během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde, nejvyšší teploty na 18, na jihu Moravy 20 a v tisíci metrech na horách 10 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se podívat do ulice Nádražní v Brně. Tam se stala nehoda dvou osobních aut, tvoří to překážku v provozu. Pak se půjdeme podívat do ulice Československé armády v Slavkově u Brna. Tam opět nehoda dvou osobních aut, brání to v provozu. A v ulici Dubická v České Lípě nehoda busu, srazil tam nějakou značku ten autobus. Tak pozor na to, projíždějte opatrně. A ještě D7 na 4,5 kilometru na trase Chomutov Praha tvoří překážku na vozovce, nehoda dvou osobních aut. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Námořníci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině a jak jste před chvilkou slyšeli můj přeřek, možná jste podle toho už poznali, že je středa a že je ho tam třeba. Tak než ho tam dáme, šoupneme tam nějaký rock'n'roll, aby jsme se krásně naladili. Od toho tu máme krásně náš pořad Rok na přání, dvouhodinovku, v který řádíte jenom vy, posluchači Rock Rádiový. Zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a rovnou pojďme k tomu, že mi můžete volat právě teď do kapitánský kajuty na 725 844 424, psát na Messengera a do mailu a něco krásného si přát a vzkazy vyřídit. Na úvod si dáme 5minutovku od Queenu, Radio Gaga, a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, přátelé, to byly Queeni a Radio Gaga a já jsem rád, že už tady se mnou vedete středeční debaty. Třeba Honza Seichter by tady psal, ahoj kapitáne, jo, je ho tam třeba, ale nesmí do toho přijít na návštěvu maminka. Myslel jsem, že jenom děti jsou takový kazišu, ale i 70-letá maminka do toho umí vedle. Hele, to si dovedu jako úplně představit, že taková maminka i s dobrými úmysly dokáže úplně změnit atmosféru a energii v hnízdě. Tak když tak vymyslím, Honziku, co bychom mohli mamince na odchod zahrát a my si zatím dáme tady od mladého rockera, který možná vzniknul ve středu, možná ve čtvrtek, to nevíme. Každopádně Pepa Ubrecht volal, že by pro celou svoji rodinu, že je vděčný, tak by chtěl zahrát od Divokýho Byla píseň Plakala. Pepiku, já ti doporučuji dneska běž brzo spinkat a něco si pust do uší, třeba Rock Radio.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla metalová diva a nádherná ženská šikovná zpěvačka Taťana Šmajluková, kterou znáte z kapely Ginger, a teď si to tady dala se zpěvákem z POD a společná práce se jmenovala Afraid to Die. No a my jsme se tady s Honzou Sechterem teda domlouvali, že maminka teda už je pryč, a pak mi ještě tady poslal nějakou fotku zlomený klíční kosti, tak se zdá, že ho maminka poplácela přátelsky po rameni. No a co bychom jí mohli zahrát takhle na ten odchod? To by mohly být třeba Die Happy s Martičkou Jandovou a Pecka Goodbye. Co vy na to?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: 21 Guns a taky samozřejmě Green Day, pecka z roku 2009. Svištíme si to dál v našem roku na přání a teď si dáme trošku českýho puňku. Napsal mi tady Kevin z Podřípu. Zdarec kapitáne, prosím tě, zahraj nám do práce na odpolední třeba song Mravenec od EEček. Jo, to se do práce docela hodí. Pracujete jak mravenec, se říká, že jo. Ať nám to uteče a můžeme si dát v klidu doma pivko. Hlavně to s tím pivkem nepřehánějte, teď víte, co je za den.
1: Rock Radio, Rock Radio.

0: rozkládali. No tak to je pecka Future World, myslím. A bylo by to pro všechny pracanty, který pracují od roku vydání téhle písničky. Až doteď. Tak to je od roku 1987, pokud se nemýlím, jak říkal starý Sam Hawkins. No tak prosím vás, kdo maká od roku 1987 až po rok 2026 stále a furt, tak pro něj jsou tady tyhle ty Halloweeni.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: Tak co, koupelna hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč...

0: Hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK ve Stochově u Kladna za 6 milionů 190 tisíc korun, rodinný dům v Bystřanech na Teplicku za 6 milionů 450 tisíc, garáž ve Velké Bystřici u Olomouce za 760 tisíc, chata ve Stražisku na Prostějovsku za 2 miliony 890 tisíc a stavební pozemek v Bystřici nad Pernštejnem za 2 miliony 260 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
12: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
13: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
12: Vše pro bagr.cz.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: No, tak už doploužit a odsucnout. K tomu budete mít ještě dneska hodně příležitostí. Nebojte se, tak jsem to zařídil při té středě, aby to vyšlo. Teďka trošku na rychlejší notičku. Dokonce několik posluchačů si tady psálo panoptiko. To je zvláštní, víte. No, ani ne. Takže začneme tady Milanem Urbim, který napsal: ahoj, můžu poprosit pro mou Sáru něco od panoptika a pro všechny, co poslouchají, díky Milan. Samozřejmě Sáro, ta píseň, která za chvilku zahraje, bude jen a jen pro tebe a pro vás samozřejmě taky. No a co si zahrajem, to rozluštil tady Tomáš Rozmuš, ahoj kapitáne Jirko. Vejde se tam ještě skupina Panoptiko a píseň Proklatý marš pro tebe do studia za super práci a pro mě k učení na poslední ústní zkoušku v pátek. Děkuji moc krát, Jirko, Tomáš Rozmuš. Hele, Tome, tak ať ti to pěkně vyjde, ať ti to všechno vyjde, a než se tady rozjede Proklatý marš, tak opět výzva pro vás, máme 18.50, pravej čas, pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou situaci, třeba můžete zaobalit na středu, v které byste ho chtěli nachytat, no a já vám za to zahraju píseň VIP na přání po hodině 7.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, aby jsme tam stihli vrznout ještě poslední píseň do téhle hoďky, tak musím vstoupit do písně Digital World od MRNT a dáme si poctivý heavy metal. Daniel Vrablec mi poslal krásnou fotku, že prý dostal od kámoše, co to je Spitfire, a na tom sedí Eddie z Iron Maiden. Tak si dáme něco od Iron Maiden a dáme si Be Quick or Be Dead.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Wow! Tak máme minutku po 19. hodině, je středa a posloucháte Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na vzání.
0: Jsem rád, milí středečníci, že se vaše myšlenky ubírají jiným směrem, než vymyslet tu největší hovadinku. Dneska se to buď opakovalo, nebo to bylo neproveditelné, jako vždy. Tak to není vůbec důležité. Důležité je to, že nám začala, že víme, kolik je hodin, a že nám začala druhá půlka našeho roku na přání. První píseň, kterou si dáme od Bona Joviho, bývalýho Kutrnáče, není úplně středeční. Jmenuje se jako Žít na modlitbách, Living on a Prayer, ale my mu to pustíme a možná si do toho i zatancujeme. No a kdo teď první napíše nebo nějak tak zavolá, tak toho je ta píseň další.

0: Tak, už skončíme s tím modlením a dáme si tadyhle další píseň. Jako první stranu jsem do studia dovolal tady v té druhé půlce Filip, který říkal, že sváří nějaký regály, tak pro všechny svářeče, že bych chtěl zahrát něco pěkného od Dimitry, tak jako na povzbuzení. Tak co bychom mohli, no tak pro svářeče, tak třeba ocelovou partu, to jsou vlastně svářeči, ne? Ocel se taky přece sváří, tak jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Milí námořníci, pojďme se hned z kraje takhle naší druhé půle roku na přání na vašem Rock Rádiu věnovat mailistům, aby jsme na ně neopomněli. A krásnýho maila mi tady napsala Marie Vinciková, čtu to bez diakritiky. Ahoj kapitáne, prosím, zahraj Daja a jeho Rainbow in the Dark. A bylo by to pro všechny středečníky. Tak samozřejmě dnes je ten krásný den, ať to krásně večer klapne, alespoň v tu středu, když už ne jindy, tak vám k tomu dopomáhej Dio, nebo Dio, jak chcete, a Rainbow in the Dark.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.

0: klasice odmetli Enter Sandman, si dáme klasika nejklasikovatějšího z čerta starýho Ozzyho Osborna. Já už tady mám rest z minula, ze včera vlastně, kdy mi psala Ivanka Durcová, milá posluchačka, dokonce přes Instagram nám tady dopisovala, prosím, bylo by možné zahrát pro Míru a pro mě Mama, I'm coming home od Ozzyho, děkuji. Bylo by to možné, milá Ivanko, a dneska máte se svým Mírou ten krásný den, kdy ho můžete plně využít. Tak ho využijte. U Ozzyho Osborna si můžete krásně zaploužit. Dejte se do toho.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: tak to bylo trošku vousaté, že? No, zkrátka ZZ Top a Sharp Dressed Man. No a dáme si další něžnou věc tady u nás na Rock Radio ve středečním speciálu Roku na vaše přání. A volal mi Miloš, že bych chtěl pro všechny posluchače, ať mají dneska krásný a klidný večer, nechat zahrát od Briana Maye Too Much Love Will Kill You. Ano, přátelé, je sice středa, ale s tou láskou se to nesmí tak úplně přehnat. To fakt může někoho zabít. Se neděláme srandu jako tady.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: Klima Express.

0: Dáváte si do finále jdoucí druhou půlku našeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušní rockové muziky Jirkou Vajgizem. Za náma samozvaný spasitel světa Bono a jeho irská parta U2 s peckou One. A teď už další přání, tentokrát od motorkáře Fula. Ten s přáním toho, že je sice teďka ošklivo, ale že jednou budeme zase rejdit na těch motorkách a taky všem na dnešek pro dobrou náladu, bych chtěl nechat zahrát Aleše Brychtu a budeme rejdit. To se zrovna hodí, to je píseň aktuální. Bravo, tleskám, pouštím.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

je to tady, přátelé. Opět konec našeho pořadu Rok na psání na Rock Rádiu. Dneska středeční speciál dopadl skvěle. Já doufám, že jste ho využili naplno. Každý ten ploužák jste protočili svou milou nebo svého milého. A teď už z ploužáku a dáme si trochu pepře, ať se vzepře. A o to se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala: ahojky kapitáne, zdravím a prosím tě, zahraješ mi cokoliv od Slayer pro všechny posluchače a pro tebe i pro mě a taky pro mou sestru Milušku. Tak jasně, dáme si to, přátelé, dáme si od Slayer tradiční závěr pořadu s písní Blood Red a s tou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, ať prosím vás doma krev neteče, no a ať vám jde hůl, ať máte chuť, ať máte zkrátka krásnou středu, to vám všechno přeju. Jinak se na vás budu těšit zase zítra u pořadu Rok na přání na Rock Rádiu po 18. hodině. Mějte plodný večer a mějte se jak chcete a něco pro to dělejte. Pět!

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Rock je slušná muzika.
7: Je 10 hodin ráno.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků. Byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů a jeho jméno je se Sedlčany neodmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Au!

0: Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
11: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byla, byla.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Tvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop.

0: nám to praví zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Nazi.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Rádio, konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, byli jste si prdel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.